0: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
1: Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.
2: Ruší tě to? Zkusil jsi Almeto?
3: Filtry, které si poradí se šumem.
2: Tlumivky, cívky, kondenzátory.
3: Kvalitní součástky, které zvládnou i to největší zatížení.
2: Almeto vyrábí

0: vše, co vaše zařízení potřebuje, aby šlapalo jako hodinky.
1: Almeto. Váš ochránce ve světě rušení. Almeto.cz

0: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
1: Ruší tě to. Zkusil

0: i to největší zatížení.
1: Almeto vyrábí vše, co vaše zařízení potřebuje, aby šlapalo jako hodinky.
0: Almeto. Váš ochránce ve světě rušení. Almeto.cz.
2: Na všechno existuje návod, až na muže po čtyřicítce, tedy až doteď.
3: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
2: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
3: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
2: Maitreya. Inspirace srdcem.
4: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
5: Tak dobře poslouchejte.
4: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
6: House Running.
5: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
4: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
5: Budete viset 101 metrů nad zemí.
4: A pak... Pak si to pěkně seběhnete dolů.
7: Maminko!
5: Prostě pořádnej adrenalin.
4: Tenhle zážitek najdete pouze na
8: firma na zážitky
5: CZ.

0: Hitradio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
1: Trávíte velkou část dne před monitorem. Únava přichází, ale úkoly nepočkají a vy musíte práci dokončit. Podpořte své oči, když to nejvíc potřebují, doplňkem stravy Balancio oči s luteinem a zeaxantinem, který pro vás vyvinul váš tradiční český dodavatel bio a ekokosmetiky Alpík.cz. Balancio. Inspirováno přírodou, ověřeno životem. www.alpík.cz. Setři a šetři s Futurem Ostrava. Nakup ve Futuru aspoň za 300, skoč do infostánku a účtenku vyměň za los. Setři ho a vyhraj slevu nebo poukázku.
2: Navíc 3. září proběhne velké slosování o poukázky v celkové hodnotě 50 000.
1: Tak setři a šetři.
3: Obchodní centrum Futurum Ostrava.
4: Ruší tě to. Zkusil jsi Almeto?
5: Filtry, které si poradí se šumem.
6: Tlumivky, cívky, kondenzátory.
5: Kvalitní součástky, které zvládnou i to největší zatížení.
6: Almeto vyrábí vše, co vaše zařízení potřebuje, aby šlapalo jako hodinky.
5: Almeto. Váš ochránce ve světě rušení. Almeto.cz.
7: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
8: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
9: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
8: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
10: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
11: Tak dobře poslouchejte.
10: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
12: House Running.
11: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
10: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
11: Budete viset 101 metrů nad zemí.
10: A pak... pak si to pěkně se běhnete dolů.
13: Maminko!
11: Prostě pořádnej adrenalin.
10: Tenhle zážitek najdete pouze na...
14: firmanazajitky.cz.

0: velkou část dne před monitorem. Únava přichází, ale úkoly nepočkají a vy musíte práci dokončit. Podpořte své oči, když to nejvíc potřebují, doplňkem stravy Balancio oči s luteinem a zeaxantinem, který pro vás vyvinul váš tradiční český dodavatel bio a ekokosmetiky Alpík.cz. Balancio. Inspirováno přírodou, ověřeno životem. www.alpík.cz.
1: Tak Renku, ty neřádej, jeden nádherný. Kolik ty tvý firmě vlastně dluží?
2: Asi 100 tisíc.
1: A ty s tím nic neděláš, jo?
2: No a co bych jako měl dělat? Já nemám na manikuru, no tož pak na právníka.
1: No prostě jdi na e-pohledávky.cz, prostě řešíš věci moderně a hlavně i hned. E-pohledávky nabízí online správu pohledávek, neplatíš žádné paušály ani zálohy a odměna pro ně je pouze v případě vyhrané pohledávky.
2: No to jsou nějaký šamani nebo co ne?
1: Ale sám si šaman, prosím tě. Navíc řeší i malé pohledávky. E-pohledávky.cz, nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
3: Dobré ráno. Taky se vám po ránu nechtělo z postele? To známe, protože pro spánek máme pochopení. Pro spánek spěte lépe, žijte lépe.
4: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
5: Přijďte do kina na

0: filmovou událost roku. Přijďte na Odysseu režiséra Christophera Nolana.
1: Ithaca's king is coming back.
0: Jeden z nejslavnějších příběhů naší civilizace ožívá v nezapomenutelném filmu.
2: No one could stand between my bed and home.
0: Matt Damon jako Odysseus a řada dalších hvězd ve vašem Cinestaru zazáří už 16. července.
3: Stavebniny Janík. Nabízíme kompletní malířské a natěračské potřeby za skvělé ceny. Široký výběr barev a příslušenství. Malíři a natěrači, nakupte, co srdce ráčí.
4: Stavebniny Janík.
5: Setři a šetři s Futurem Ostrava. Nakup ve Futuru aspoň za 300, skoč do infostánku a účtenku vyměň za los. Setři ho a vyhraj slevu nebo poukázku.
6: Navíc 3. září proběhne velké slosování o poukázky v celkové hodnotě 50 000.
5: Tak setři a šetři.
7: Obchodní centrum Futurum Ostrava.
8: Klikni!
9: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
8: JBL Charge 6, výkonný reprák a powerbanka pro tvůj telefon.
9: V Mironetu nyní za super cenu 3699.
8: Tak přidej volume a rozjeď léto na plné pecky.
9: Když repráky, tak Mironet.
8: Klikni dvakrát.
10: Ladná čeladná. Rodinný festival v Čeladné plný zábavy pro děti a dospělé. Olympic, Aneta Langerová, Jana Kiršner, Kateřina Marie Ticha and Benjis, Pavel Čadek a mnoho dalších. Bohatý program čeká i na děti, Kája a Bambuláček, taneční a parkourové workshopy, divadlo, hry, soutěže i kreativní dílny. To je Ladná Čeladná 31. července a 1. srpna v Čeladné. Více na www.ladnačeladna.cz.

0: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
1: Nákupy v online shop CZ.
2: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
1: www.onlineshop.cz.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: pětka na Hitrádiu. Poslouchejte Snídani šampionů a přidejte se k více než 100 tisícům spokojených zákaznic Denatura.
1: Nákupy v online shop CZ.
2: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
1: www.onlineshop.cz.
3: Ne, my nikoho nemlátíme. Rozumím, že si to zaslouží, ale my takhle pohledávky neřešíme. Prosím, jak? Vše je online. Vyhledání digitální stopy dlužníka, monitorování na sociálních sítích, včetně digitální komunikace s dlužníkem. Žádné platby předem, právní posouzení a lustrace dlužníka zdarma. Pohledávky řešíme mimo soudně, soudně a exekučně. Jedině s námi máte garanci toho, že v případě neúspěchu nám nic neplatíte.
4: e-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
5: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
8: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Elektromobilů v Evropě rychle přibývá. Za první pololetí se v 17 evropských zemích prodalo rekordních 1,2 milionů čistě elektrických aut. Je to meziročně téměř o třetinu více a vůbec poprvé počet nových registrací překonal hranici 1 milionu vozů. Podle odborníků zájem o elektromobily dál roste i díky širší nabídce modelů a postupnému rozvoji nabíjecí infrastruktury. Trump znovu zpochybnil americké volby, v projevu obvinil Čínu z rozsáhlého úniku volebních dat a oznámil odtajnění zpravodajských dokumentů. Nepředložil ale žádné důkazy a jeho tvrzení jsou podle agentur v rozporu se závěry amerických tajných služeb. Prezident také kritizoval televize, které jeho projev nevysílaly, a znovu vyzval ke zpřísnění volebních pravidel. Téma podle médií souvisí s blížícími se volbami do kongresu. Přerov přivítal wimbledonskou šampionku Lindu Noskovou. Na zaplněném náměstí ji přišla pozdravit zhruba tisícovka fanoušků. Připraveno bylo také 300 porcí tradičních jahod se smetanou a koncert skupiny Opět a Radeček. Linda Nosková poděkovala za podporu a rozdávala autogramy. A teď už pojďme k nám do regionu.
9: Moravskoslezský kraj nechal přebudovat křižovatku u průmyslové zóny v Mošnově na Novojičínsku. Nově je z ní kruhový objezd, který umožní mimo jiné průjezd nadrozměrné dopravy. Stavba trvala 10 měsíců a vyšla na více než 30 milionů korun, které kraj uhradil z vlastního rozpočtu. No a jdeme taky na počasí. Jak bude vypadat pátek u nás na Moravě a ve Slezsku? Podle předpovědi bude zpočátku ještě polojasno, postupně oblačno až zataženo. Častější budou přehánky a dorazit mají i bouřky. Teploty 28 až 32 stupňů.
10: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
11: Snídaně šampionů. 6 hodin, k tomu 2 minuty, začíná páteční snídaní šampionů na Hit Radio. S vámi Michal Knejb, David Jošt, dneska ráno.
12: Tak jsme se konečně dočkali, dobré
11: dočkali
12: ráno.
11: Dočkali jsme se, je pátek. Já se vrátím ještě k tomu včerejšímu přerovu, k Lindě Noskový. Ty jsi říkal, že tam bylo okolo tisícovky lidí a že 300 lidí mělo, ty jahody se šlahačkou.
12: Je to tak, na 700 lidí se bohužel nedostalo.
11: Takže třetina. Teda, co na mě shodou okolností včera vyskočilo, bylo video Lindy Noskový, když jí bylo 10 let, 10 let starý video. A ona tam popisovala, co pro ní dělají rodiče, jaký obrovský podporou, hrozně hezký video, tak doporučuji, kdo byste chtěl se podívat na tuhle wimbledonskou královnu o 10-11 let zpátky, tak na to určitě mrkněte. No a teď si dejte parádní muziku. Michal Schulte a Rihab, hezké ráno.
10: Hit Radio

0: Offspring, tohle Hit Radio, 8 minut po 6. Dobré ráno, pojďme začít politikou. Hned z kraje páteční snídaně si zlepšit ráno, 9 týdnů volna. Dámy a pánové, poslancům začaly prázdniny. A já si říkám, že to vychází zrovna na léto, to volno.
1: A já měl za to, že odpočívali doteď, tak ještě 9 týdnů navíc. Jo?
0: Takhle, nechceme být zlí jazykové, ale je to dřina celý rok mačkat jedno ze tří tlačítek. Občas něco řekneš a pak dostaneš 9 týdnů volna na zotavení prstů.
1: To bychom si taky nechali líbit.
0: Davide, já si říkám, že ti není blbý se k tomu vyjadřovat. Ty máš před sebou jedno tlačítko, který dělá on a off na mikrofon, jo. Takže já bych možná, no dobře, já vám to tady taky teda pomačkám, jo. Ale já si myslím, že tady ty zprávy nás takhle při pátku nemůžou rozhodit. Ať to volno mají. My máme svůj pátek, my máme svůj víkend. Tak užívejte a užívejte i další parádní muziku. Alize Lolita. 6 hodin, 9 minut, tohle je Hit Radio. Krásné páteční ráno.

0: Tohle je Hit Radio. 6 hodin, 16 minut, David Guetta, tedy svým Stones and I. Sotva polovina prázdnin a vypadá to, dámy a pánové, že léto balí kufry. Dneska blesky, zítra pršení a od neděle výhled minimálně na dalších 10 dní, denní maxima 20 stupňů.
1: Konečně.
0: Tak a teď, já jsem chtěl říct, teďka možná čekáte, že si začneme stěžovat, že je léto a že teda bude zima, tak vůbec. Už jsem teda pochopil, jak to máš ty, Davide, já jsem teda spokojený. Jak to máš ty?
1: Já úplně stejně jak ty, jako déšť úplně nemusím, ale teploty kolem 20, to je ideál.
0: No, já si myslím, že si na nějakou dobu odpočineme od těch veder, že to není úplně špatný. Má to spoustu výhod tady to příjemný počasí. Jo, budeme třeba moc pořádně vyvětrat byty, domy, my, kdo nemáme peníze na klimatizaci.
1: Konečně se taky vyspíme.
0: Taky nějaký sporty se budou dát dělat. Jasně. Jako má to spoustu výhod, takže vlastně jako ač to v tom počasí vypadá trošku lehce smutně na první pohled, tak já se na to teda osobně těším a možná i vy, kdo posloucháte, se k nám přidáváte. No tak, dobrých zpráv není nikdy dost, skoro při pátku. Tak Linkin Park, Breaking the Habit, to bude další skvělá muzika a staví se i Dasha Austin. No a přidáme i aktuální dopravu, ať víte, jak to v pátek ráno jezdí. Tak hezké ránko.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Nákupy v online shop CZ.
4: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
3: www.onlineshop.cz.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
8: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, housy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A nagrý, brds.cz.
9: Představte si ráno v Beskydech. Čerstvý horský vzduch, nádherná beskydská příroda, klid, wellness a večer skvělá večeře v nové restauraci Tok. Nově otevřený hotel Rástoka v Trojanovicích zve na letní sezónu 2026. Využijte jedinečné zaváděcí ceny, které už se nebudou opakovat. Dopřejte si odpočinek bez stresu. Kousek od domova, hotel Rástoka. Nový příběh Beskyd začíná právě teď.
10: Slevy až 60% na sezónní zboží? Ano, v Makro. Pořiďte si vybavení na léto za mimořádné ceny. Například nerezový plynový grill Terrington House z 5 hořáky nyní koupíte se slevou 60% za 8 699,90 z DPH. Vaše Makro. Nabídka platí pouze pro registrované zákazníky.

0: www.bludištělandek.cz.
1: Držíme ti místo! HC Vítkovice Redera zahajují fyzický prodej permanentek na novou sezónu. Na pokladnách Ostravar Areny si tu svou můžeš pořídit už od pondělí

0: 30. července od 10 hodin. Nestíháš, nevadí. Permanentky jsou už od 15. června v prodeji taky online. Kup si svoji permici, sleduj web i sociální sítě klubu a hraj o podepsanou hokejku Kuby Zbořila. Tak probuď sobě Vítka.
1: Je tady někdo, kdo schání obklady a dlažbu, staví nebo rekonstruuje koupelnu? Jsme vám na blízku.
2: Koupelny pro každého.
1: Máme pro vás obklady, dlažby a koupelnové vybavení předních výrobců v nejširší nabídce. A k tomu profesionální poradenství. Naviděnou v prodejně v Ostravě.

0: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Všude zdejší, všude
1: je fajn. For camping. Venku je nám krásně.
2: Tady chci bydlet.
1: Venku?
2: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
1: A kde bude ložnice?
2: Na louce pod hvězdami.
1: To je ale velká ložnice.
2: Největší na světě.
1: No jo. A co koupelna?
2: No, v potoce.
1: A sousedi?
2: Už se hlásí.
1: To zní hezky. Asi tu budu bydlet s tebou.
2: Jo, tady nám je krásně.
1: For camping. Venku je nám krásně.
3: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem. Z Moravy a Slezska hlásíte překážku ve Vsetíně v ulici Generála Klapálka. Před křižovatkou se Smetanovou narazilo osobní auto do sloupu. Počítejte s omezením.
4: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio Orion.

0: Za 6:58 tohle je Daša, tohle je Austin a taky páteční Hit Radio. Dobré ráno, s vámi Michal a David a David má ranní update.
1: Ranní update.
2: Na Colors of Ostrava zazářila americká zpěvačka LP. Na její koncert dorazilo zhruba 35 tisíc lidí a podle ohlasů šlo zatím o nejlepší vystoupení letošního ročníku. LP se na festival vrátila po třetí a napravila rozpačitý dojem z poslední návštěvy v roce 2022. Finále fotbalového mistrovství světa přiláká i světové lídry. Rozhodující zápas mezi Argentinou a Španělskem bude v New Jersey sledovat americký prezident Donald Trump. Dorazit by měl také španělský král Felipe VI, zatímco argentinský prezident Javier Milei dá kvůli své pověrčivosti přednost televizi. Václav Lloyd Bárta slíbil, splnil slib fanouškům, po kritice špatného výhledu na koncertě na Sichrově vrátil peníze za vstupenky 39 návštěvníkům. Za vzniklé komplikace se zpěvák veřejně omluvil.
0: Vlastně super gesto, říkám si, ale myslím si, že většina kapel zpěváků z české scény by to neudělala.
2: No neudělala a stává se to čas od času, že je na koncertě snížený výhled.
0: Ale zase si říkám, že těch 39 lidí, co chtěli vrátit ty peníze, asi nepatřili úplně mezi skalní fanoušky, jo, protože tak ke zpěvákovi spíš potřebuješ uši než oči, ne? Hele, byli na koncertě, byli. Slyšeli, jak Noid zpívá, slyšeli, tak kde je problém.
2: Tak snad se nikdo nebude stěžovat tady u nás v rádiu, že nás nevidí.
0: My to taky pouštíme jenom bez obrázku. Takhle, jestli jste jeden z těch 39 lidí, tak nám klidně napište, jak moc blbej výhled tam byl. Jsme moc zvědaví. Farao, There is a Star, 6:30.

0: 7 minut po půl sedmé si dáváte páteční Hit Radio. Tohle je snídaní šampionu. Přišla nám SMSka od Kláry. Dobré ráno, kluci. Bavili jste se o zpěvačce LP, která si na letošních Colors spravila reputaci. Zajímalo by mě v čem, možná jste to říkali a jenom jsem to přeslechla. Díky, Klára. Tak připomeneme, že ty jsi to Dave řešil v ranním updateu pár minut zpátky a vlastně tam ta informace nezazněla, takže možná pro vás, koho to taky zajímá, to můžeme teďka vysvětlit. Píše se tady, že se měla vrátit po třech letech tenkrát, jenže kvůli koronaviru byl tehdy festival zrušen. Dorazila až v roce 2022 a prý to žádná sláva nebyla teda v tom roce 2022. Nastoupila o 25 minut déle, nepodařilo se jí navázat vztah s publikem a ani výkon prý nebyl nejlepší.
1: A jako kdyby si ten svůj škraloup z roku 2022 uvědomila, tak letos to údajně opravdu stalo za to a ten dav 35 tisíců lidí mluví za vše.
0: Neskutečný. Taky tady píšou, že jeden důvod, proč spravila reputaci, je možná ten, že od roku 2023 její partnerkou bývalá česká moderátorka a modelka Iveta Maurerová. A druhý snad ten, že byla celý den ve skvělé náladě. No tak hlavně, že to dopadlo. Závidíme vám, já teda osobně závidím vám, kdo jste LP viděl a hlavně slyšel naživo, tak snad se k nám zase do České republiky vrátí. No ale určitě si ji zahrajeme za malou chvíli tady na Hit Radio LP Lost on You, když chvilku počkáme. Čekáte.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu.
3: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
4: Max útočí na regál.
5: Barča skvěle trefila nákupní koš.
4: Nákup v Baumaxu právě přesáhl 5000 korun.

0: Max, nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: Vodní park už nemusíš hledat u moře ani na Lipně. Velká nafukovací vodní atrakce plná skluzavek, překážek a vodní radosti letos i na koupališti v Rožnově. Zábava, kterou na běžném koupališti jen tak nenajdeš. Tak si do kalendáře piš, ať na koupališti v Rožnově nechybíš. Sportoviště Rožnov.cz.
7: Outlet Arena Moravia vás zve na letní party. Tři víkendy v rytmu Tropical, Retro a Sunset Vibes. K tomu Chillout Zona a Kolo štěstí o super ceny. Dorazte pro letní slevy a osvěžte se drinkem na účet Outlet Areny Moravia.
8: Outlet Arena Moravia. Slevy po celý rok.
9: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na naší pobočce v Ostravě, Opavě, v Olomouci nebo ve Zlíně. Home Credit. Pro lepší příběhy.
10: Chcete krásnější prostor kolem sebe? DKV Ateliér přináší originální řešení pro dům, zahradu, terasu i firemní prostory. Od návrhu až po realizaci tvoříme místa, která mají atmosféru, styl i smysl. DKV Ateliér. Tvoříme prostor, kde roste krása i smysl. www.dkvateliér.cz.
11: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
12: Slyším, Tatart nákupy?
11: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes. Aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
12: To je mazec.
11: Tatart, opravdový elektrospecialista.
0: Kam o víkendu? Přece do Beskyd! Turistické linky v Odis jsou připraveny a s 24-hodinovou jízdenkou cestujete zcela bez omezení. Klikněte do aplikace Odis Apka, kupte jízdenku a vyrazte za zážitky. Pro skupinu až 5 osob za pouhých 300 korun. Více na www.kodis.cz.
13: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exclusive, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.
14: Na zahradu, na terasu, Dyton, Dyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom. Dyton.
15: Moderní dlažba Wave od Dytonu. Tři atraktivní odstíny. V sítě stavebnin Tradix nyní se slevou víc než 16%. Více na tradix.cz.
16: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní. Na Šumpersku mezi Malou Moravou a Vlastním probíhá vyšetřování havarovaného nákladního auta. Komunikace je zcela uzavřena.
17: Hausbrand. Prémiová italská káva, která si podmanila nejen všechny řidiče, ale i celý svět. www.housebrandkava.cz.
18: Pořád jste tady. Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

0: Tommy Cash, Espresso Macchiato.
1: Espresso Macchiato.
0: Tohle je páteční rádio a snídaní šampionů, dobré ráno. Jasmin, jak jste si všimli, tady celý týden není, tak jsme si museli půjčit zpěvačku z vedlejšího rádia a z Rock rádia k nám dorazila Anabel, dobré ráno.
2: Krásné dobré ráno.
0: Takhle, my musíme říct, že u nás tady v baráku pracuje spousta lidí v několika rádiích a jenom pár z nich umí zpívat a to si právě ty. A já se nemůžu nezeptat, kdo teď vedle vysílá, prosím tě.
2: Prosím tě, tam Zuzka, naše zprávačka, sedí tam sama v opuštěně a je možný, že historicky bude jedna moderátorka rozkrájená na dvou rádích, protože to mám přednahráte jeden vstup, takže budu teďka mluvit z Rock rádia i tady.
0: Počkej, ty jsi předtočila vstup, to jde?
2: No jde to, nemělo by
0: fakt,
2: se,
0: jo,
2: ale ve výjimečných
0: situacích. A kolik máš času, prosím tě, je 6.50, tak...
2: Tak docení.
0: Takhle, ty jsi přišla představit svůj nový singl s tebou, který je, pokud se nepletu, o klasickém vztahovém pekle. Je to tvůj příběh?
2: Je to můj příběh, já mám vždycky své příběhy, jako ve své hudbě, že se to nějak odráží, to, co prožívám, nebo to, co jsem prožila.
0: Jasně.
2: A tak.
0: A ten song vlastně přeznamenává vydání tvýho EPčka, tak pojď si to uvíc, představ si, že jsi v rádiu, že jsi ta moderátorka, jo?
2: Vážně.
0: Tak pojď si ten song uvíc, teda o čem to konkrétně je, jak jsi nazbírala tu zkušenost k tomu a kdy vychází to EPčko a na co se můžou tví fanoušci těšit.
3: A o kom konkrétně třeba ano. Tady ta písnička je?
0: Jméno, ale... příjmení, i s adresou normálně to chcem.
2: Mě ten dotyčnej zabil. Ne. My nesmíme ani naznačovat, jak já říkám. Ne, hele, já si své soukromí už od určitý doby se snažím docela střežit, takže jakoby neříkám, s kým chodím, jak chodím, proč chodím, kdy to bylo, jestli to bylo v minulosti, aktuálně. Je to prostě moje zkušenost taková, kdy ten muž se nemohl rozhoupat k tomu, aby se vyjádřil ze svých citů a vlastně se furt vracel do nějaký minulosti.
0: A myslíš si, že nás poslouchá, že poslouchá spíš jako popovější věci, anebo ty vaše rokovější? Který
2: poslouchá
0: rádio?
2: Spíš rock rádio. Spíš rock rádio. Má nalazený to druhý. Tak.
0: Tak pojďme na to. Single s tebou, tak pojď si to uvíst.
2: No, je to taková popina diskotéková, takže na rock rádiovou moderátorku se to moc nehodí, proto jsem se přesunula k vám sem do rádia a nepouštíme to vedle, tam to určitě neuslyší.
0: Tak pojďme si dát refrén. Já bych normálně jako řekl, že si tě můžou posluchači naladit mezi 6. a 9. na jiném rádiu, ale to bychom tady s Davidem byli sami proti sobě, že jo? Aby teďka všichni se neodlili jinam.
2: Ne, to ne, to poslouchejte samozřejmě dál, Hitko.
0: No tak Anabel, s tebou song premiéra tady na Hit rádiu. Pojďme si to užít, dámy a pánové, 6.52 a Anabel, my ti moc děkujeme a můžeš jít.

0: dobře v hlavě tě mám.
1: Nový singl zpěvačky Anabel tady od nás z domu z jiného rádia, z vedlejší místnosti. Anabel s tebou. To byla absolutní premiéra tady u nás na Hit Rádiu, tak doufáme, že se vám to líbilo. Jinak Anabel už zmizela vedle, už musela jít vysílat.
2: Ta už svoji písničku tež představuje na Blaníku.
1: Je, ona tady obejde všechny rádia, pak jí kolečko. Čeká ještě přesně kolečko. Tak co vás čeká teď u nás do 7. hodiny, než vám dá David další zprávy, tak to je Rachel Pletten Fight Song. Tak pojďme na to, šampioni.
2: Ta teda nedorazí, bohužel.
1: Hezké ráno. Like a small

0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
2: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
3: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. dřevočal.cz.
4: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Kunín trvanlivé mléko polotučné v Byla klubu za 5,90 pouze v pátek a maliny 125 gramů v Byla klubu za 34,90. Byla. To dobré začíná u nás.
5: Hi, this is Ed Sheeran.
6: Hi, this is Madonna.
0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. A všech podcastových platformách. On air.
6: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hitrádio.
7: 7. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Paliva opět výrazně zdraží. Od pátku vzroste maximální cena benzínu na 42 korun 84 haléřů za litr. Nafta podraží ještě víc a vyšplhá se na 41 korun 18 haléřů. Státní cenové stropy skončí už o víkendu a od pondělí budou ceny určovat jen tržní podmínky. Analytici očekávají, že hlavně nafta může dál zdražovat. Počet obětí zemětřesení ve Venezuele dál roste. Úřady nově hlásí už bezmála 5 000 mrtvých, tedy o více než stovku víc než předchozí den. Počet zraněných zůstává na téměř 17 000 a bez domova je dalších skoro 18 000 lidí. Dvojice silných zemětřesení zasáhla sever Venezuely letos v červnu. U tureckého pobřeží kotví nezvykle mnoho luxusních ruských jachet. Nedaleko Bodrumu se podle médií nachází plavidlo spojované s Vladimírem Putinem i jachty nejméně 6 ruských miliardářů. Nejblíže kotví jachta podnikatele Romana Abramoviče, bývalého majitele fotbalové Chelsea. Důvod, proč se všechna plavidla sešla na jednom místě, zatím není znám. A teď už pojďme k nám do regionu.
8: Parkování v ostravské fakultní nemocnici je snazší. V její blízkosti se totiž otevřel nový parkovací dům pro 600 osobních vozidel. Vjezd je přímo z ulice doktora Slabyhoutka. Přímo v areálu nemocnice pak navíc nově začaly fungovat takzvané modré zóny, které jsou vyhrazené pouze pro pacienty. A ještě taky, co nám na dnešek slibují meteorologové. Mělo by být hlavně polojasno, postupně oblačno až zataženo. Počítat u nás musíme s deštěm a přehánkami a dorazit mají i bouřky. Naměříme mezi 28 a 32 stupni.
0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz.

0: páteční ráno, s vámi stále Michal a David, ahoj.
1: Dobré ráno.
0: 7:02, no a samozřejmě muzika nachystaná. Volk the Moon, tím startuje další hodina, tak pojďme na to.
2: Hit Radio Orion.

0: Tohle je Espresso Sabrina Carpenter 708. A tohle je taky páteční Hit Radio. Hezké ráno. S rozjezdem letních dovolených u Čechů vrcholí těžká paranoia z opuštěného domova. Vypnul jsem sporák, mi zůstala otevřená lednice. Nebo třeba, jestli jsem vytáhl ze zdi žehličku, tak možná se v tom poznáváte. Spousta lidí totiž taky dělá to, že si tyhle věci fotí do telefonu, konkrétně jedna moje známá, a dělá si fotodokumentaci jako na místě činu. Jestli zavřela hlavní uzávěr vody, jo, detailní fotka zamčeného zámku, a tak si říkám, děláte to taky?
1: No já si pamatuju, že jsem měl jednoho známého, který byl schopný se vrátit z dovolený 80 km, zkontrolovat, jestli zavřel dveře, jo.
0: Nekecej. Ale ono, když tě to čapne, vlastně nemusíš ani jet na dovolenou, jo. Když, já nevím, odjíždíš z bytu, kde třeba jsi sám zrovna, tak i třeba v práci, když seš a řekneš si, tyjo, a teďka tě to vrtá, tyjo, vytáhl jsem tohle z té zdi, nebo jo, a
1: že vlastně... Vypnul jsem tu kulmu.
0: Vypnul jsem tu kulmu a tak dále. No tak by nás zajímalo, kdo z vás je třeba schopen se vrátit pětkrát domů, jo? Jestli si fotíte třeba taky vypnutý sporáky, jestli taky ve vás je ten strach, že jste něco neudělali, tak to nás zajímá. I třeba jakou vzdálenost největší jste byli ochotný se vrátit, jo? Nebo ochotný. Ono se vás to neptalo, prostě jste museli jet, jo. Tak dejte nám vědět, jestli jste taky takový. Bereme hlasovky přes WhatsApp, budeme moc rádi na 777-937-777, nebo nám to pošlete normálně zprávu SMS-kou. Ella Henderson, Rudimental, Alibi, to je další muzika pro vás tady na Hit Radio. Hezké ráno.

0: Bettlier, Imagine Dragons. Minutu po 7:45 si dáváte páteční Hit Radio, tohle je snídaní šampionů. Lidi se vrací klidně 8krát zpátky domů, aby zkontrolovali, jestli vypnuli sporák, vytáhli žehličku, kulmu, zamkli dveře. Dokonce na to někdo používá trik, že si vše fotí do telefonu, aby měl klid na duši, že tu konkrétní činnost opravdu udělal. No a ptali jsme se, jakou zkušenost máte vy, jestli taky máte tuhle obsesi. Píše třeba David z Brna, ránku borci, já byl nervózní ze začátku po nastěhování se zpět z bytu na starý barák po babičce. Zvenku na vchodových dveřích totiž vždycky byla klasická klika, ne koule, no a když jsme dělali nové dveře, zůstali jsme u toho, protože síla zvyku, ale i tak jsem se párkrát po cestě do práce vracel, jestli jsem zamknul. A zamknul. Po každý. Už je to pár let a teď jsou už dlouho klidnej. Taky Anička se přidala. Ahoj. Nefotím, nevracím, vracet se je prý smůla. Před odjezdem vše procházíme a nahlas říkám, žehlička vypnutá, konvice vytažená z zásuvky a o dovolené má sousedka klíče a když nevíme, napíšu, zavolám a ona se tam jde podívat.
1: No možná opakovat si to nahlas je klíč. Nejenom fotit, ale opakovat.
0: To je klíč a hlavně super je mít takovouhle parádní sousedku, která ti to může zkontrolovat, nebo souseda. Další zpráva od Ládi. Ahoj kluci, když jsme bydleli v Irsku, tak jsme měli souseda, který každý den při odchodu do práce se vždycky minimálně 10krát vrátil zkontrolovat, jestli je zhasnutý, jestli má zavřený dveře, zamknuto a takhle to dělal každý den a ze začátku to bylo docela vtipný ho pozorovat. To samé bylo, když se vrátil z práce domů, tak minimálně 4krát byl zkontrolovat, jestli má zamčený auto. A pak jsme zjistili, že teda má nemoc a že má OCD.
1: No, my se tomu tady částečně smějeme, ale opravdu to je hodně nepříjemná vlastnost, někdy i teda nemoc.
0: Já teda takovou vlastnost, musím říct, mám v určitých věcech. Nebudu úplně veřejně říkat v čem, ale asi každý, já si myslím, že každý z nás to má.
1: Asi jo.
0: Tomáš, a tady to srovnat a tady počítat do tolika. Normálně jsme trošku blázni, jako všichni si myslíme, jo. Perfektní hlasovka přišla taky od Lucie.
2: Ahoj, já tuhle obsesi kontrolorskou mám už spoustu let, vlastně v podstatě od mládí. A aktuálně mě nejvíc trápí, když se někam odjíždí, jestli je vyplá trouba, jestli nesvítí indukce, jestli nekape kohoutek a samozřejmě zamčený dveře od baráku. Ale asi jako vrcholem bylo, když mi bylo 19-20 a měla jsem svoje první autíčko Ford Ka. A jestli je zamčený, jsem ho kontrolovala tak dlouho, až jsem vlastně utrhla kliku u dveří řidiče. Tak to už si pak jako celá rodina klepala na hlavu. Přeju hezký den, Hitrá diáci. Mějte se, Lucka.
0: No tak, Lucie, to je školácká chyba. Ne, nadarmo vzniklo na konci 19. století známé přísloví, tak dlouho se kontroluje zamčený auto, až se klika utrhne. Takhle. Lidi zlatí, lidi naši, jestli se slyšíme právě teď, jo, vy a my, tak víte, že to nejdůležitější jste nechali zapnutý, tohle nevypínat. Za malou chvíli na Hit Radio Huntrix Golden a taky předáme aktuální dopravu. Hezké páteční ráno.
3: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
4: Nabídka pracovních míst.
5: Máte rádi řemeslnou práci, za kterou je vidět výsledek? Společnost Bodinger přijme parťáky do výroby nábytku v Ostravě Kunčičkách. Pružná pracovní doba, zajímavé zakázky a práce, na kterou můžete být hrdí. Více informací na webu Hitradia Orion nebo rovnou pište na martin@bodinger.cz.
4: Všechny nabídky najdete na hitradioorion.cz.
6: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
7: Právě jsme pro vás otevřeli nový supermarket Albert Horní 57.

0: Přijďte si k nám vychutnat zážitek z nakupování. Bohatý sortiment, neporazitelné ceny a nyní slevu 10% na celý nákup s aplikací Můj Albert. Těšíme se na vás.
1: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
2: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
3: Objevte řemeslné mistrovství našich předků.
4: Projděte se po stopách frýdlanské litiny a smaltu. Navštivte cetrat nebo rodný dům Johana Gregora Mendela. Poznejte také industriál v náručí Beskyd či život dělnických rodin v Dřevěnkách na Borku.
3: S technotrasou objevíte místa, kde vznikla technika, průmysl i řemesla.
4: Naplánujte si výlet na technotrasa.cz nebo v mobilní aplikaci.
5: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
6: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
7: Slyším, Tatart nákupy?
6: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Více pohody z léta vám dopřejí malé domácí spotřebiče, které teď u nás pořídíte s až 30% slevou.
7: To je mazec.
6: Tatart, opravdový elektrospecialista.

0: www.bludištělandek.cz. Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnísoutěž.cinemacity.cz.
1: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně, z Moravy a Slezska hlásíte překážku v plynulosti provozu. V Ostravě v Žoluděvově ulici probíhají stavební práce, počítejte s omezením. Šťastnou cestu.
1: Přívěsy HK.cz, specialista na prodej profi přívěsů a náhradních dílů. Přívěsné vozíky, náhradní díly a příslušenství na www.přívěsyhk.cz.
2: Hit Radio Orion.

0: Tohle je Kanan Waving Flag na Hit Radio 731. My vám tady s Davidem přejeme hezké ráno a David pro nás má ranní update.
1: Ranní update.
2: Nová studie naznačuje, že správný jídelníček může zpomalit stárnutí mozku. Vědci zjistili, že takzvaná dieta Mind dokáže zpomalit jeho stárnutí až o 2,5 roku. Největší přínos mají bobulovité ovoce, ryby, drůbež nebo ořechy. Naopak sladkosti a smažená jídla mozek zatěžují. Čínská umělá inteligence získává stále silnější pozici. Firmy v Evropě i USA čím dál častěji nasazují čínské AI modely, protože jsou výrazně levnější a v běžných úlohách dosahují podobných výsledků jako americká konkurence. Rozhodujícím faktorem jsou především nižší náklady. Bílý dům řeší podezření z vydělávání na Trumpových projevech. Suspendoval technika, který obsluhuje prezidentovo čtecí zařízení. Podle podezření si na sázkách o tom, co Donald Trump ve svých projevech řekne, přišel v přepočtu na více než 2 miliony korun.
0: Vlastně docela geniální mi to přijde.
2: Co prostě kouká na to zařízení a ví, co řekne, tak na to vsadí. No to je docela.
0: To je skvělý. Já nevím, když se nad tím zamyslím, si představ třeba, nevím, kdyby Trump dopředu věděl, kolik bude stát ropa, že jo? Kdy koupit, kdy to prodat. To by bylo super pro jeho kámoše, ale to se neděje, že jo?
2: A jeho syn prej nepřišel asi na 2 miliardy korun tím.
0: To se ne? To se taky nestalo.
2: Taky nestalo.
0: Pojďme soutěžit politiku, nechme politikou. Je tady rychlá pětka, poukaz na 5000 korun do e-shopu Denatura. Denatura je dodavatel přírodní kosmetiky, tak pokud byste chtěli vyhrát, pište chci soutěžit na 777 937 777.

0: Tohle jsou činasky na Hitrádiu Slovenský Klín, 6 minut po půl osmé, no a jdeme soutěžit.
1: Rychlá pětka.
0: Tento týden pro vás máme poslední poukaz na 5000 korun do e-shopu Denatura, což je dodavatel přírodní kosmetiky, který garantuje 100% vrácení peněz, pokud byste s produkty nebyli spokojeni. Má funkční přírodní složení, je to kosmetika vyvinutá odborníky a mají spousty spokojených klientů. Autentické příběhy najdete na sociálních sítích a webu denatura.cz. No a o tenhle poukaz se zasoutěží Renča. Renčo, hezké ráno.
2: Hezké ráno, ahoj.
0: Hezké ráno. Renáta z Českého Krumlova. Já jsem se tě ptal, jak tě máme oslovat, jak ti říkají lidi, jak to máš nejradši?
2: No doma mi říkají Rení.
0: Aha.
2: Podle toho prášku. Jinak Renčo.
0: Renčo, no tak budu ti říkat Renčo. No tak Renčo, 5 otázek tě dělí od výhry tady toho poukazu, tak jdeme na to. Ano.
1: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
0: Platí tohle tvrzení? U kosmetického produktu musím vidět okamžité výsledky, jinak nefunguje, ano nebo ne?
2: Samozřejmě.
0: Samozřejmě, že ne.
2: Ne. Jasně.
0: U péče o řasy, obočí, vlasy nebo pleť často rozhoduje pravidelnost a dlouhodobost. Tak, pojďme dál, že jo, je to tak, Reni?
2: Ano.
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Co se stane s kůží, když budu dlouho na slunci a nenamažu se s pořádným SPF?
2: Spálím si.
0: Ano.
1: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
0: Renčo, máme víc než 3 smysly?
2: Ano.
0: Ano, budeš vědět kolik? 5, jasně.
1: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Kdo napsal Babičku?
2: Božena Němcová.
0: Ano. A poslední, 5, ta nejtěžší otázka. Už byla polovina prázdnin, ano nebo ne?
2: Ne.
0: Ne, ale ano! Ano! Ano.
2: Ano.
0: Vyhráváš.
2: Ano. Budu krásnější a mladší.
0: No, ty jsi nám napsal SMS-ku, to jsem zapomněl přečíst. Chtěla bych soutěžit o nový přírodní ksichtíček po 50. Tak,
2: ano.
0: Renčo, je to tvoje.
2: Ano.
0: Poukaz na 5000 korun do e-shopu Denatura. Není zač.
2: Jsem šťastná.
0: To jsme rádi. Ještě, než se rozloučíme, co chystáš na víkend, nám pověz.
2: Na víkend, tak dneska jdu pracovat a zítra máme v Horní Planí Markéckou pouť, takže se určitě půjdeme podívat.
0: Hezký, no tak my zdravíme do Českého Krumlova, poukaz posíláme, užij víkend a zase někde na Hitrádiu se těšíme. Měj se hezky, ahoj.
2: Tak jo, ahoj.
0: Ahoj. Děkujeme.
1: Ahoj. Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hitrádiu. Hitrádio.
3: Denatura slaví 5. narozeniny.

0: Hit Radio, 7 hodin 42 minut, krásné ráno. Otázka na vás, a i na tebe, Davide, taky si z hotelových pokojů odnášíš mejdlíčka a ze snídaní máslíčka a marmeladíčky?
1: Ne.
0: Ne, že ne, ne, že ne, to se neděje. No tak pokud by se to náhodou u vás dělo, což si nemyslíme, nepředpokládáme, tak s tím bude utrum. Normálně, fertik hotovo, vymalováno, i tohle nám vezmou. Kdo, kdy, proč, k tomu ví za chvíli? Nejdřív muzika, za malý moment Ray Dalton, Blood Runnin a taky Pin Fucking Perfect tady na Hit Radio. Tak krásné ráno.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
3: Proto žádáme, abyste třídili plasty. Dáte jim šanci na další využití. Konec hlášení.
4: Tati, slyšel jsi to? Tak to bych mě zajímalo, jak se plasty recyklují. Třeba tahle petka. Co se stane, když ji hodím do žlutého konťáku?
5: To jsi správně zvědavej. No, zrovna nedávno jsem o tom čet. Vytříděním dobrodružství petky teprve začíná. Plasty ze žlutého kontejneru se odvezou na třídící linku, kde se dotřídí podle druhů. Tvoje petky konkrétně podle barev.
4: Aha, tak to zní opravdu dobrodružně. A co dál? Rovnou se z nich udělají nové petky?
5: Ne, ne, ne. Na to si ještě chvíli počkají. Slisují se do balíků a putují k recyklačním firmám. Tam se rozemelou, vyperou a přetvoří na malé plastové kousíčky. Těm se říká flakes.
4: A z těch flakes se dělají zase nové lahve na vodu nebo na limonády?
5: Ano, a nejen ty, ale taky třeba vlákna do mikin nebo spacáků, dokonce i na koberce.
4: Takže moje láhev od limči může být příště mikina? Hustý.
5: Přesně. Každá petka má šanci na nové využití, jen ji musíš hodit do správného kontejneru.
4: Jasný, žádný problém. Dopiju, zmáčknu a vytřídím do žluté.
6: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
7: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
8: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
9: Už tam budem?
10: Nech toho.
9: Později už tam budem.
10: Přestaň. Štěl mě vedro.
11: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
12: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
13: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
14: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online, nebo na naší pobočce v Ostravě, Opavě, v Olomouci nebo ve Zlíně. Home Credit. Pro lepší příběhy.
15: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
16: Kolo? Ve vzduchu? Jo, slyšíte správně. Na stezce Valaška vás čeká jedinečná atrakce, co vám vezme dech. A pak ho zase vrátí. Přijďte zjistit, jestli zvládnete šlapat nad stromy. Skybike? Kolo trochu jinak.
17: Stezka Valaška.
1: Slevy až 60% na sezónní zboží? Ano, v Makro. Pořiďte si vybavení na léto za mimořádné ceny. Například nerezový plynový grill Terrington House s 5 hořáky nyní koupíte se slevou 60% za 8699,90 z DPH. Vaše Makro. Nabídka platí pouze pro registrované zákazníky.
17: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní, z Moravy a Slezska máme informaci o překážce. V Karviné v Bohumínské ulici probíhá oprava veřejného osvětlení, provoz je veden jedním pruhem.
18: Housebrand. Prémiová italská káva, která si podmanila nejen všechny řidiče, ale i celý svět. www.housebrandkava.cz.
19: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Radio.

0: Fucking Perfect, tohle je Pink v 7.54. Dáváte si páteční Hit Radio, dobré ráno. A dámy a pánové, mám pro vás špatnou zprávu. Naše nejoblíbenější legální krádež našich životech končí. Evropská unie nám totiž bere ty malý hotelový šampony a mídla, taky mini marmelády, mini nutely, mini máslíčka. Prostě máme útrum,
1: no. No hlavně členové mojí rodiny, kterým jsem to vždycky vozil jako suvenýry, že jo?
0: No jasně, jasně. Možná si říkáte proč a možná si říkáte, dokdy to musí být. No tak do roku 2030 to musí zmizet, a to kvůli redukci plastových obalů. Musí to být v dávkovačích. Já teda musím říct, že pokaždý, když někam přijedu a vejdu do hotelového pokoje, tak moje první cesta bude do koupelny. Ne, abych se jako umyl, jo, ale abych zkontroloval tu kořist. Co si můžu odvíst, jo?
1: Hele, stejně něco dobrýho na týhle špatný zprávě. Když víme, že je to až od roku 2030, tak se můžeme takzvaně předzásobit.
0: No času dost, no ale tak mi řekni, když to bude v dávkovačích, jak to pak budeme krást, no? Jak to pak budeme krást?
1: Když jsem se tvý vlastní barely.
0: No vlastně, do vlastních krabiček a lahviček, no. Nedá se nic dělat, ale přesně jak říkal David, jo. Hele, čas předzásobit se. Ještě máme kolik? 3 roky a kousek, tak to je v klidu. X Ambassadors, Renegades na Hit Radio, hezké ráno.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
1: Já nový plot mám.
2: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Tetětice u Kroměříže. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
3: Sezako vám v Ostravě, Opavě a Třinci vyřeší ucpaný odpad, zmonitoruje kanalizaci a nebo vyveze žumpu. Auta mají malá pro domácnosti a velký mašiny na těžký kál. I na ten nebezpečný. Tak nečekej a volej Sezako.
4: Klikni!
5: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší...
4: Letní slevy právě odstartovaly!
5: Zažij léto naplno!
4: Když zábava,
5: tak Mironet!
4: Klikni dvakrát!
6: Mami, já chci hrát na klavír!
7: A proč ne? Když ho půjčíme už teď, na hudebnifond.cz můžeš hrát celé léto a já nezaplatím ani korunu. Mrkněte i vy na akci Prázdniny zdarma. Půjčte si klavír už teď a plaťte až v září. Více na hudebnifond.cz.
8: I'm Ariana Grande.
9: It's Hozier.
0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu. On air.
8: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
10: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Zájem o hypotéku v Česku mírně klesl. Banky v červnu poskytly úvěry za téměř 50 miliard korun, což je méně než v květnu. Průměrná úroková sazba navíc vzrostla na skoro 4,8%. Podle analytiků za ochlazením stojí dražší hypotéky, vyšší ceny nemovitostí i přísnější pravidla České národní banky. Paliva mohou od příštího týdne znovu zdražit. Ministerstvo financí v pátek oznámí poslední maximální ceny benzínu a nafty, které budou platit o víkendu. Od pondělí už stát přestane ceny regulovat a pohonné hmoty se budou řídit jen vývojem na trhu. Do cen navíc promlouvá i rostoucí cena ropy kvůli napětí na Blízkém východě. Vláda tvrdí, že mimořádná situace už pominula a Česko má i nadále jedny z nejlevnějších pohonných hmot v Evropské unii. Čeští vědci zkoumají parazity, kteří mohou číhat i na koupalištích, způsobují nepříjemnou svědivou vyrážku. Případů v posledních letech přibývá a lidé si je často pletou s reakcí na sinice nebo slunce. Odborníci teď mapují, kde se parazité v českých vodách nejčastěji vyskytují. Chtějí díky tomu jejich výskyt předvídat a pomoci omezit riziko ještě před začátkem koupací sezóny. A teď už pojďme k nám do regionu.
11: Moravskoslezský kraj nechal přebudovat křižovatku u průmyslové zóny v Mošnově na Novojičínsku. Nově je z ní kruhový objezd, který umožní mimo jiné průjezd nadrozměrné dopravy. Stavba trvala 10 měsíců a vyšla na více než 30 milionů korun, které kraj uhradil z vlastního rozpočtu. No a jdeme taky na počasí. Jak bude vypadat pátek u nás na Moravě a ve Slezsku? Podle předpovědi bude zpočátku ještě polojasno, postupně oblačno až zataženo. Častější budou přehánky a dorazit mají i bouřky. Teploty 28 až 32 stupňů.
0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
12: Hit Radio.
13: Rozjíždíme tento týden poslední hodinu snídaně šampionů, tak si to společně pojďme užít. S vámi Michal Knejp a taky David Još.
14: Ahoj, krásný pátek.
13: Ahoj, krásné páteční ráno. Za malou chvíli vás budeme potřebovat. Bude tady velké přiznání řidičů. Nechoďte daleko od rádia, teď Chad Kruger a Josie Scott. Hezké ráno.
0: Hit Radio Orion.

0: 9 minut po 8 ladíte páteční Hit Radio. Vzpomeneš si Eva Farná a Miraj. Máme tady příběh o tom, jak vás obyčejný ťukanec může stát řidičák a trestný čin na krku. Řidička během couvání na parkovišti lehce drcla do stojícího auta, poškrábala cizímu řidiči nosič kol, škoda asi za 2000. No a výsledek téhle akce 1,29 promile, papíry v čistírně a trestňák.
1: A sakra.
0: A sakra. Tak mě napadlo, když jsem tady ten příběh čet, že bychom se mohli zeptat vás, řidičů, jestli se vám někdy stala nějaká taková jako bizarní nehoda, ne samozřejmě, když jste byli opilí, to vůbec, ale jestli jste třeba někde do někoho drcli, nebo někdo drcnul na vás, nebo co jako vtipného se vám stalo, že na to teďka vzpomínáte, že to byly jenom plechy.
1: Třeba něco, co jste ještě nikomu nikdy neřekli a chtěli byste se s tím tady do rádia anonymně svěřit.
0: Ty máš nějaký příběh, Davide, nebo jsi vzorný řidič?
1: No tak mám jednu dopravní nehodu za sebou, to mi bylo asi 18 čerstvé papíry, ale nic úplně, co by stálo za zmínku, nic úplně groteskního, prostě dopravní nehoda.
0: Tak to já teda groteskního si myslím, že jsem měl shodou okolností, mi bylo taky 18, řidiče, jak jsem měl chvíli, čověče, já jsem takhle nacouval v České Skalici na východě Čech do Penny Marketu. Já jsem měl řidičák chvilku a že zacouvu do parkovacího místa, jo? Že teda už jsem ten zkušený řidič, že tam couvnu a couvu a myslel jsem si, že se zadníma kolama zastavím o obrubník, že to jako tak drcne, jo? Jenom o ty kola, jo? Že jako budu vědět, že už jsem na konci. No jenže tyjo, ten obrubník byl kratší než zadek auta.
1: Couval a neuzbyl pokladen.
0: A normálně jsem to poslal do týzdy, jo? Výsledek zadek auta zamáčknutý od centimetr dovnitř, jo? Možná na druhé straně, jestli v tom penáči byly rohlíky, nevím, na zdi, tak jestli někdo potřeboval nedošák, tak se sypali dolů, jak to známe to, že jo. Takže to je jedna z mých takových, já si říct v vozovkách, kuriozních jako nehod, ale už je to historie.
1: No jo.
0: Mladická nerozvážnost, no. Tak nás zajímá, vy kdo nás hladíte, už si možná vzpomínáte na nějaký váš takový příběh. Jaký byl ten nejvtipnější nebo třeba nejtrapnější ťukanec, kdekoliv na parkovišti, nehoda, na kterou vlastně teďka vzpomínáte. Tak pojďte nám to nahrát jako hlasovku na 777 937 777 přes WhatsApp, nebo nám to sem pinkněte normálně SMS-kou. Čukněte nám to sem!
1: Tragicky.
0: Leony, Faded Love, taky Lost Frequencies, The Feeling, další muzika, no a hned potom se vrátíme k vašim řidičským přiznání. Tak hezké ráno, šampioni.

0: a trestňák na krku. No a tak jsme se ptali vás, jestli máte nějakou takovou nehodičku, na kterou teď možná rádi vzpomínáte. Tak píše třeba Pavel: ahoj, no já jsem v Rakousku u penzionu, když jsem se otáčel a postavil si zadní kola na hranu propadlého parkoviště, tak mi při zařazení jedničky couvl autobus do baráku za mnou, no hold jsem strčil zadek busu do obýváku. To chceš se dívat
1: tak
0: na telku.
1: Tak snad tam nikdo nekoukal na televizi.
0: Ale jenom ta karosa, ne, v tom obyváku. Další zpráva, Honza z Krnova. Ahoj rádio, asi po půl roce s řidičákem jsem otci při couvání k domu odřel blatník na Nové Felicii. Chudák se musel ožrat a už mě v tom autě nenechal nikdy řídit. Místa je tam na dvě auta přitom.
1: Chudák Felda.
0: Pak tady taky několik hlasovek, třeba od Václava.
2: Ahoj rádio. Tahle ta nehoda se nestala přímo mně, ale jednomu místnímu podnikateli, když začátkem zimy začaly mrazy a bylo docela náledí a on přijel k tomu našemu tady ve městě pneuservisu a nějak to nedobrzdil a projel tu výkladní skříní dovnitř a povídá: tak čau chlapi, jsem tady pro ty zimní gumy.
0: Tak jsem tady. Mně také přišla hlasovka od kolegyně Lucie Eisenreichové. Doufám, že to bude slyšet. Pustím
3: se telefonu. Chtěla hlavně říct svoji story, co se ti povedlo v Hradci Králové, tyjo, kolik je to, 6-7 let? No, možná víc. Když si přejel tu startovní čáru nějakých těch běžeckých závodů a vyhrál s vlastně tím autem.
0: Mě to úplně, já jsem na to úplně zapomněl, no.
1: Se ani nepochlubil.
0: No, nepochlubil, je to příběh, který se opravdu stal, já to zkrátím, jo. Jedu takhle kdysi dávno v neděli vysílat. Vysílal jsem v Hradci Králové na velkém náměstí a tam se musel dostat přes malý náměstí, jenomže tam byl start a cíl nějakého hradeckého půlmaratonu, jo. Bylo tam nějakých, nevím, 4000 lidí na trati a já jsem potřeboval teda projet a nějaký borec mi říká: počkejte, až lidi vyběhnou a jeďte tamhle tudy. No, tak jsem jel, jo. A jedu a teďka tam byly takový, vypadalo to jak, když máš skrytý kabely takovýma přejezdama. Mm-hmm. Říkám, tak pojedu opatrně, tak jsem to přejel a najednou na mě člověče vyběh nějaký borec, co mě přeskočil ten plot, začal strašně řvát a já jsem jako vylez, říkám, co se děje a on: vy jste přejel časomíru. Říkám, ale jakou časomíru? A on ukázal na ty desky, hele, desky rozlámaný, škoda 100 tisíc. A teďka vem si, že 4 tisíce lidí na trati, nikdo nevěděl, co se děje, knejp zaparkovaný v cíle s autem, ač jsem jako neměl za to, že to byla moje chyba, tak se tak jako bylo to blbý, ale prostě nebral jsem to jako svoji chybu, no.
4: Byl první.
0: No tak nakonec oni tam dvě z těch desek, který to měřili tu časomíru, tak zůstaly funkční, jo. Takže oni to museli svíst. Ta deska měla třeba metr na šířku, tak si představ, jak to muselo vypadat v tom cíli, když tam teda všichni dobyli, jo. Nicméně přijela policie a ptali se, co se tady stalo? A ten borec říká: no on přijel časomíru. A ten policajt: cože přejel? No nikdo tomu nevěřil. Tak pojďme ještě tady třeba na hlasovku od Janči.
5: Tak nám se stala taková kurios divné hoda. Nabourali nás technické služby, takže jsme zajeli kousek na parkoviště, kde shodnotíme škody. Oni byli nepojízdní, takže si museli zavolat pomoc z druhých technických služeb nebo jiný auto. No a jak to museli jsme volat policajty samozřejmě. No a ty přijeli s druhým autem z těch technických služeb, no a ty nás nabourali po druhé. Říkal ten policajt, že kdyby to neviděl na vlastní oči, tak si řekne, že to je pojišťovací podvod, takže jedni nás ťukli ze zadu do kufru a ty druhý z boku do dveří.
0: Hele, to nevymyslíš. Jančo, děkujeme za hlasovku. Jsou prostě příběhy přesně, jako pokud by to někdo neviděl nebo nebylo to zadokumentovaný, tak nám to prostě pojišťovna neuvěří. Nicméně to mi připomnělo ten starý vtip, jo. Lístek za stěračem a to na něm napsáno: dobrý den, naboural jsem vám auto. Viděla mě u toho spousta lidí a myslí si, že vám píše své jméno a adresu. Mějte se, hezký den.
6: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
7: 70% slevy v Dormeu? Je to Black Friday. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře? Teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormeem. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo Home v Ostravě v OC Nová Karolina. Těšíme se na vás.

0: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Parto, už víme, kdo v létě vystoupí na Štěrkovně Open Music. Bude to Jaromír Nohavica, Janek Ledecký, David Koller, Ben Kristoval, Činasky, No Name, Michal Prokop, Kamil Střihavka, Marpo a mnoho dalších. To vše na břehu jezera od 23. do 25. července. Tam nemůžeme chybět.
3: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozu spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
4: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal nad miliardu. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
8: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom. Tyton.
9: Moderní dlažba Wave od Dytonu. Tři atraktivní odstíny. V síti stavebnin Tradix nyní se slevou víc než 16%. Více na tradix.cz.
10: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
11: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
12: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
13: Nákupy v online shop.cz.
14: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
13: www.onlineshop.cz.
15: Chcete krásnější prostor kolem sebe? DKV Ateliér přináší originální řešení pro dům, zahradu, terasu i firemní prostory. Od návrhu až po realizaci tvoříme místa, která mají atmosféru, styl i smysl. DKV Ateliér. Tvoříme prostor, kde roste krása i smysl. www.dkvateliér.cz.
16: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na naší pobočce v Ostravě, Opavě, v Olomouci nebo ve Zlíně. Home Credit. Pro lepší příběhy.
17: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro hrozny révy vinné bílé bezsemené v Byla klubu za 34,90 a máslo 250 gramů v Byla klubu za 19,90. Byla. To dobré začíná u nás.
18: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně na Karvinsku v Havířově, na ulici Budovatelů mezi křižovatkami ulic Kapitána Jasloka a Hornická, počítejte s omezením kvůli pracím na silnici.
19: Karavany HK.cz. Potřebujete malý a lehký karavan? Chcete nový za super cenu? Malé karavany za super ceny na www.karavanyhk.cz.
20: Hit Radio Orion.

0: 8.31. Tohle je Hit Radio. A taky jeden z prvních undergroundových songů z půlky 90., který se dostal do rádií, Faithless Insomnia, neutekl z lopaty doby remixu, teď Vibirexa a New Religion. Já teda přiznám se, když jsem to poprvé slyšel v Rakousku v rádiu, nejdřív jsem si říkal, a je, i tuhle klasiku z těch nejtemnějších klubů zničili a nakonec celé za mě super reinkarnace.
1: Dobrý.
0: Zní to skvěle, zní to parádně. S vámi Michala David, krásné ráno, no a David pro vás má samozřejmě také ranní update, pojďme na to.
2: Ranní update.
3: Lenny Kravitz cvičí i v kožených kalhotách. Rocková legenda přiznala, že v nich běžně trénuje. Chce být totiž připravený zacvičit si kdykoliv, aniž by se musel zabývat tím, co má právě na sobě. O chaty a chalupy je v Česku stále větší zájem, prodávají se zhruba dvakrát rychleji než před 10 lety a jejich nabídka výrazně klesla. Kvůli vysoké poptávce navíc ceny rekreačních nemovitostí dál rostou. Finále fotbalového mistrovství světa přiláká i světové lídry. Rozhodující zápas mezi Argentinou a Španělskem bude v New Jersey sledovat americký prezident Donald Trump. Dorazit by měl také španělský král Felipe VI., zatímco argentinský prezident Javier Milei dá kvůli své pověrčivosti přednost televizi.
0: Fotbal. Takhle, Davide, pro nás fotbalový neznabohy. Za prvý, nehraje se to nějak dlouho a za druhý, kdy bude konec?
3: Hraje se to dlouho, konkrétně od 11. června.
0: Jasně.
3: Takže už skoro...
0: To je více
3: než
0: měsíc.
3: To je více než měsíc. A skončí to všechno 19.7. Hraje od 9. Argentina proti Španělsku.
0: To je v neděli. Argentina proti Španělsku, tak koho typujeme? Já teda, ač tomu nerozumím, tak si myslím, že by mohla vyhrát ta Argentina. Co ty?
3: Já si taky myslím, že vyhraje Argentina, takže bohužel tentokrát nepůjdeme proti sobě.
0: A víš co, já si myslím, že vyhraje Španělsko.
3: Dobře, tak uvidíme v pondělí.
0: Tak Davide, konec je to i pro tebe, já ti přeju hezký víkend a v pondělí se tady potkáme.
3: No jasně, hezký víkend.
0: Čau. A pojďme na muziku, Erasure, srdcovka pro vás, 8.34, hezké ráno.

0: Tohle je Hit Radio, chvíli po 8:30, hezké ráno, a tohle, co jsme hráli, byla srdcovka Erasure. Srdcovka, to je takový krycí název pro songy, na který máte spoustu hromadu vzpomínek. Připomínám, že srdcovky vám hraje každý den mezi 12. a 13. Jirka Pelnář, jejich pět, a jednu vybíráte vy. No a když tady sjedu do playlistu na 12., vidím tady Savage Garden, Sonic, Shakin' Stevens, Wet, tak na tohle všechno se můžete po 12. těšit. No a na co se můžete těšit za malou chvíli, samozřejmě i ode mě další parádní muzika. Jestli jsi ještě někde kolem, prosím, vrát se, jak ti můžu s Bohem dát. Zastaví se Jeleni, taky 21 pilotů, 21 Pilots, tady na Hit Radio už za chvíli, tak počkejte na to, hezké ránko.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radio, kdekoliv a kdekoliv přes apku Radia.cz. Přes apku Radia.cz.
2: Vše na léto najdete v Kauflandu. Například matony ochucenou nebo matony esence za 14,90. Birel Active, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland.
3: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích Dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
4: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
5: No včera bylo pozdě.
6: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
7: Kolo? Ve vzduchu? Jo, slyšíte správně. Na stezce Valaška vás čeká jedinečná atrakce, co vám vezme dech. A pak ho zase vrátí. Přijďte zjistit, jestli zvládnete šlapat nad stromy. Skybike? Kolo trochu jinak.
8: Stezka Valaška.
9: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
10: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi bídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třídíte odpad.
11: Ekokom.
12: Nákupy v online shop.cz.
13: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
12: www.onlineshop.cz.
14: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
15: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
16: Sportka Casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
17: Outlet Arena Moravia vás zve na letní party. Tři víkendy v rytmu Tropical, Retro a Sunset Vibes. K tomu Chillout Zona a Kolo štěstí o super ceny. Dorazte pro letní slevy a osvěžte se drinkem na účet Outlet Areny Moravia.
18: Outlet Arena Moravia. Slevy po celý rok.
19: Klikni! Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
20: Letní slevy právě odstartovaly!
19: Zažij léto naplno!
20: Když zábava,
19: tak Mironet!
20: Klikni dvakrát!
21: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
22: Hledáte rychlý servis? Jedině Autosklo Slezská. Nejen profík na autoskla zdarma, ale i autoservis s bohatou nabídkou služeb. Opravy rychle, odborně a ještě vám zdarma zapůjčí náhradní vozidlo. Autosklo Slezská. Smluvní opravna pojišťoven. Telefon 844 a 6 devítek nebo autosklo.com.
23: Letní noci jsou ty nejkrásnější, tak si je pořádně vychutnejte. Proto vám dáme v prospánku až 50% slevu na výbavu do ložnice, postele, matrace. prodejce Polštáře. Vybrané produkty s letní slevou až 50% na prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
0: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Radio.

0: 8 hodin 50 minut 21 Pilots. Tohle je páteční Hit Radio a snídaně šampionů. Hit Radio a Mega e-shop nabízející outdoor vybavení For Camping vyhlašují a ordinují terapii venkem. Vy jste nám na náš web psali vzpomínky na dobu, kdy se ještě pořádně chodilo ven. No a tento týden byl na téma vaření pod širým nebem. No a svůj příběh nám poslala i Veronika. Zdravím všechny do rádia. Náš příběh je takový, že milujeme vaření v přírodě. Už jenom díky tomu, že trávíme každý víkend na chatě bez elektřiny a vody. Milujeme jídlo z popela, ohně nebo třeba i kotlíku, ve kterém vzniká nejen ten nejlepší kotlíkový guláš, ale třeba i kuře na paprice nebo skvělá koprovka. Příběh, o který bych se s váma chtěla podělit, vznikl při vaření bramboračky. Známý nám chtěl udělat radost po náročných dnech na lodích na řece a uvařil nám výbornou bramboračku. Ovšem na můj vkus bylo nahoře až moc majoránky. No, když jsem lépe zaostřila, zjistila jsem, že to není majoránka, ale houf letajících mravenců, kteří se vyrojili kousek vedle u stanu. Chvíli se mi neseděla a pozorovala 30 lidí, jak si společně pochutnávají a přemýšlela, zda se o tuto skutečnost s nimi podělit, či jim neskazit chuť. Svědomí nakonec vyhrálo. Do polévky přes onu majoránku nebylo ani vidět, ale přesto spousta z nich prohlásila, že bílkoviny navíc neuškodí a pokračovaly dál, já ji tedy s dovolením odložila. Za pár dní odjíždíme znovu a těšíme se na nové příběhy a mňamky, které si uvaříme. Mějte krásné léto, Verča. A Verču máme ve vysílání, dobré ráno.
1: Dobré ráno do rádia.
0: Dobré ráno, Verunko. Tak majoránka, která má nožičky, co tě v tu chvíli běželo hlavou, když jsi to teda jako poprvé zbystřila, co jsi jako řekla?
1: No, zvedl se mi žaludek upřímně trošičku.
0: No a kdo tu bramboračku dělal? Ten kuchař, jak se k tomu postavil teda, když se to rozkřiklo v tom vašem kolektivu? Když teda někdo řekl, že je dobrý, s ním to, proteiny a někdo teda odložil. Kolik lidí odložilo?
1: No, překvapivě většina neodložila, většina to opravdu dojedla.
0: No jasně, no tak takhle, člověk, když má takhle počerákem hlad, tak asi jako sní všechno. Zeptám se, když ti teďka někdo vaří jídlo, tak je tam nějaká jako, poznamenalo tě to nějak, je tam nějaká kontrola třeba dvojí, jestli tam něco nehejbe?
1: No, trošku jo, přiznám si, že jo.
0: No tak Verunko, nás tenhle tvůj příběh velice pobavil a já ti můžu říct, že vyhráváš poukaz na nákup produktů značek Vark, Zulu, Moa a Highpoint v hodnotě 7000 korun na forcamping.cz.
1: Ježiš, děkuju moc, je krásný.
0: Není zač, je to tvoje, zeptám se tě, ty jsi psala, že za pár dní odjíždíte znovu, je to ta stejná parta nebo to budou jiný lidi?
1: Je to ta stejná parta, odjíždíme za hodinu a půl.
0: Nekecej, za hoďku a půl.
1: Ano.
0: No tak já vám moc přeju, ať postavíte stany zase vedle nějakého mravenčího hnízda, ať tam máte pořádně ty majoránky, jo. Tak Verunko,
1: děkuju.
0: Moc si to užijte, gratuluju k poukazu, vydrž mi ještě na telefonu a přeju hezký víkend, ahoj.
1: Taky, ahoj.
2: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší For Camping. Vybavte se na všechny cesty na forcamping.cz.

0: Lady Gaga. Abrakadabra, Hit Radio 8.57 a tímhle songem zavíráme páteční snídani šampionů. Já vám chci moc poděkovat za celý společný týden, byli jste super, no a dobrá zpráva je, že po neděli bude snídani šampionů kompletní, dorazí už i Jasmin. Popřeju vám hezký víkend, opatrujte se, dávajte na sebe pozor, dneska pozor, mají přijít nějaký buřiny, no a budeme se na vás opět těšit.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
0: Pondělí v 6.00. Budeme rádi, když se stavíte. Tak hezký víkend. Čau.
2: Někdo hezký víkend, někdo dobré ráno, doufám, že jste teď někdo vstali a že to sedne. Nejlepší dopravní servis Moravy a Slezska je tady a hned na startu jdeme do Frýdku, do ulice Ostravská, kde havarovalo auto s cyklistou a je tam taky překážka na vozovce, buďte opatrní. Koukneme se ještě do Havířova, ulice Kapitána Jasioka a dvě auta v sobě, co taky překáží v průjezdu, a tak i tam dejte bacha. Co se děje na cestách, pište anebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 724-299-199.
1: Přívěsy HK.cz, specialista na prodej profi přívěsů a náhradních dílů. Přívěsné vozíky, náhradní díly a příslušenství na www.přívěsyhk.cz. Právě jsme pro vás otevřeli nový supermarket Albert Horní 57 Ostrava. Přijďte si k nám vychutnat zážitek z nakupování. Bohatý sortiment, neporazitelné ceny a nyní slevu 10% na celý nákup s aplikací Můj Albert. Těšíme se na vás.
3: Stavebniny Janík. Chystáte rekonstrukci školy, školky či jiného zařízení? Mimořádné prázdninové ceny obkladů, dlažeb, sanity, podlah, malířských a čistících potřeb.
4: Stavebniny Janík.
3: S námi to zvládnete.
5: Franto, co koupíme dětem za vysvědčení? Zmrzlinováč?
6: Já bych koupil rákosku.
7: Zmrzlinovače a rákosky najdete na domo-elektro.cz.
8: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozu spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
1: On air.
9: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Orion.
2: Je 9 hodin, krátké zprávy a Bára Purkartová. Pěkné páteční dopoledne. V Česku přibývá případů boreliózy. Státní zdravotní ústav eviduje za letošní první půlrok přes 5300 případů. To je o 4000 více než loni za stejné období. Za nárůstem stojí mimo jiné prodlužující se klíšťová sezóna. Klíšťata začínají být aktivní velmi brzy na jaře a zůstávají dlouho do podzimu. Ostravské anakondy prochází opravou. Jde o atypický plynovod, který je zásadní pro stabilní zásobování domácností, průmyslu i dopravy. Plynovody v Česku většinou vedou pod zemí. Výjimkou je Ostravsko a Karvinsko, kde jsou nad povrchem kvůli nestabilnímu podloží po důlní těžbě. V safari parku Dvůr Králové nad Labem se koncem června narodilo mládě medojeda kapského. Jde už o čtvrtý odchov v historii zoo. Výjimečný je ale i v celosvětovém měřítku. Kromě Dvora Králové se v zoologických zahradách za posledních 12 měsíců žádné mládě medojeda kapského nenarodilo.
1: Fotbalový servis.
10: Americký prezident Donald Trump bude v neděli přihlížet finále mistrovství světa ve fotbale mezi Argentínou a Španělskem v New Jersey. Sdělila to jeho mluvčí s tím, že neupřesnila, kterému týmu bude Trump fandit. Španělský král Felipe VI. Ve středu naznačil, že se finále rovněž zúčastní. Naopak argentinský prezident Javier Milei ve čtvrtek oznámil, že zápas bude kvůli pověrčivosti sledovat v televizi.
2: Teď je venku docela fajn, slunce akorát, fouká příjemný vítr, sotva 20 stupňů, kéž by to tak vydrželo celý den, ale to se nestane. Odpoledne bude vedro a k tomu na většině území Moravy a Slezska přehánky, někde můžou být i bouřky.
1: Hit Radio Orion.
9: Ať už jste vstali jakoukoliv nohou, dneska je to jedno, protože jste vstali do pátku a víte co, s okamžitou platností ruším špatné dny, minimálně do pondělí. Já jsem Evelína a dneska ráno jsem vstávala jenom kvůli vám. Neříkám, že to bylo fajn, ale už pomalu se probírám a doufám, že vy taky přicházíte k sobě a že společně strávíme fajn dopoledne. 9 hodin a 2 minuty právě teď.

a myslím, že stáváme. Žádná pohoda nebude, to bylo jen tak na zkoušku. 9 hodin 11 minut, vy posloucháte Hit Radio Orion. I já jsem se včera zařadila mezi šťastlivce a navštívila Colors of Ostrava. Akorát teda, že s batoletem, jo. Počet navštívených koncertů a přednášek, co by mě děsně zajímaly, nula. Počet postavených věží z kostek v dětské zóně? Ano. Každopádně mě to tak přivedlo na myšlenku, jak jsou teď ty akce, co se týče prostoru pro děti, úplně jiné. Super kids friendly. Takhle jo, my rodiče mileniálové nepůjdeme s dětskama nikam, kde pro ně nebude program, to prostě neexistuje. A ty programy se tomu fakt strašně rychle přizpůsobily. Myslím fakt za poslední 3 roky třeba, že to šlo hrozně nahoru. Takové smyslohraní třeba je už dneska pro děti snad na každé akci. Nějaké divadýlka pro ně nebo celé dětské zóny. Co ale nezmění žádný family park je, v jaké peklo se umí taková akce proměnit, když propásnete tu chvíli, kdy je možné odejít, než se vaše děcko úplně přepálí. Jo. To je totiž, takže celou dobu zábava, užívá si a najednou jako bum, to je minuta, je pozdě, měli jste vyrazit před půl hodinou. Jako cesta z Dolních Vítkovic včera večer do Karolíny, kde jsem parkovala s tou dvouleťačkou, to byla normálně čistá ulička hamby. Ještě teď se stydím a omlouvám se všem, co to museli vidět. The Kiss

0: naše milovaný Steve na Hitrádiu Orion. Steve ze Stranger Things teda. Seriál, který letos oslavil 10 let. Já jsem se podívala teda až letos, ale víte co, ten hype kolem něj je fakt zasloužený. Neříkám, že to nemá slabší díly nebo dokonce celou sérii, třeba tu čtvrtou jsem skoro celou skipla, tam se jako fakt hodně přetáčelo. Ale pokud jste ty typy lidí, co se na nějaký seriál nepodívají, protože se na něj dívají všichni a všichni o něm mluví, to znám, protože jedno takového mám doma a taky proto jsme to viděli až letos, tak si to opravdu dejte, stojí to za to. Na Hitrádiu Orion za chvíli Taylor Swift a nebo Avicii.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, teď je tice u Kroměříže. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.

0: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Max útočí na regál.
3: Barča skvěle trefila nákupní koš.
2: Nákup v Baumaxu právě přesáhl 5000 korun. Získáváme slevu 500 korun na další nákup.
3: Nakupte v Baumaxu nad 5000 a získáte slevu 500 korun na další nákup. Platí do 26. července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.

0: sezóna a kolo štěstí o superceny. Dorazte pro letní slevy a osvěžte se drinkem na účet Outlet Arény Moravia.
1: Outlet Arena Moravia. Slevy po celý rok.
2: Kam o víkendu? Přece do Beskyd! Turistické linky v Odis jsou připraveny a s 24-hodinovou jízdenkou cestujete zcela bez omezení. Klikněte do aplikace Odis Appka, kupte jízdenku a vyrazte za zážitky. Pro skupinu až 5 osob za pouhých 300 korun. Více na www.kodis.cz.
3: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
4: Slyším, Datart nákupy?
3: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Více pohody z léta vám dopřejí malé domácí spotřebiče, které teď u nás pořídíte s až 30% slevou.
4: To je mazec.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. dřevočal.cz.
6: Mami, já chci hrát na klavír.
7: A proč ne? Když ho půjčíme už teď, na hudební fond CZ můžeš hrát celé léto a já nezaplatím ani korunu. Mrkněte i vy na akci Prázdniny zdarma. Půjčte si klavír už teď a plaťte až v září. Více na hudební fond CZ.
8: To jsi slyšela, že chachar má o 4 centáky větší průměr než picař od vedle.
9: No nekecej, 4 centáky navíc? To musím hned vyzkoušet.
8: Neváhej a přesvědč se i ty na chachar.cz, protože 4 centáky ty už fakt poznáš. Chacharova pizza, bo na velikosti prostě záleží.
10: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
11: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
12: Vodní park už nemusíš hledat u moře ani na Lipně. Velká nafukovací vodní atrakce plná skluzavek, překážek a vodní radosti letos i na koupališti v Rožnově. Zábava, kterou na běžném koupališti jen tak nenajdeš. Tak si do kalendáře piš, ať na koupališti v Rožnově nechybíš. Sportoviště Rožnov.cz.
13: Chcete krásnější prostor kolem sebe? DKV Ateliér přináší originální řešení pro dům, zahradu, terasu i firemní prostory. Od návrhu až po realizaci tvoříme místa, která mají atmosféru, styl i smysl. DKV Ateliér. Tvoříme prostor, kde roste krása i smysl. www.dkvateliér.cz.
14: Hit Radio.
15: Zlepši si náladu.
14: Zlepši si náladu.

Lavíny, tohle byl Avicii, ale to vy jste poznali. Co jste asi nepoznali, zatím začínají poslanecké prázdniny, jo. Jako letos je fakt potřebujeme, my, voliči. Pojďme si říct, bez ohledu na to, kdo koho volíte, je úplně fuk, že poslední měsíce je politika fakt strašnej bulvár a bizár. To jsou kauzy, za které by se nestyděla ani Agáta Hanichová v roce 2010. Lidi jsou kvůli tomu na sebe zlí, nadávají si, ta atmosféra na sociálních sítích je úplně šílená, jako Facebook, lidi, to, ten můžete otevřít jenom na vlastní nebezpečí, jo? Tam vám přiletí rána, jenom se nadechnete. Jak jsme už poslední roky ani tak nehejtovali, jak už více a více lidí přicházelo na to, že nadávat si a psát si ty žlučovité komentáře na Facebooku už se nenosí, tak ta vláda nás teď v tomhle vrátila zpátky do pravěku. Takže věřím a doufám, že tyhle poslanecké prázdniny nám vrátí trošku klidu a že na sebe budeme třeba zase trošku hodní, jo. A na to si dáme Roxette.

0: Kateřina Marie Tichá, ta byla včera na Colors, teď i na Hit Radio Orion, i na těch Colorsech jsem ji slyšela. Naštěstí to šlo slyšet až do dětské zóny, obraz ten jsem si domyslela. My teďka z naší redakcí a vám tady dáme nějaké tipy.
1: Co se děje na Moravě a ve Slezsku?
2: Jestli hledáte tip na parádní rodinný výlet, vyrazte do Dinoparku Ostrava. Čeká na vás přes 130 dinosaurů v životní velikosti, z nichž se mnozí hýbou a vydávají zvuky, takže si budete připadat jako v pravěku. Nechybí zábava pro děti ani odpočinek pro dospělé nebo obří aktivní sopka, Dino Express i populární chodící mládě stegosaura. Zábava pro celou rodinu na celý den zaručena. Tak co, troufnete si potkat tyrannosaura tváří v tvář? Dino Park Ostrava.
1: Víme, co se děje v Moravskoslezském kraji. Hit Radio Orion.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Se Zakovám v Ostravě, Opavě a Třinci vyřeší ucpaný odpad, zmonitoruje kanalizaci a nebo vyveze žumpu. Auta mají malá pro domácnosti a velký mašiny na těžký kál, i na ten nebezpečný. Tak nečekej a volej Se Zako.
5: Prosecco přesně v italském stylu?
6: To je Mionetto.
5: Kvalitní Prosecco s ležérním šarmem?
6: Mionetto.
5: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí?
6: Mionetto.
5: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží?
6: Mionetto. Víc než jen Prosecco.
7: Co se tady děje?
8: Co se chystá?
9: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
10: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
9: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
11: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
12: Slevy až 60% na sezónní zboží? Ano, v Makro. Pořiďte si vybavení na léto za mimořádné ceny. Například nerezový plynový grill Terrington House z 5 hořáky nyní koupíte se slevou 60% za 8699,90 z DPH. Vaše Makro. Nabídka platí pouze pro registrované zákazníky.
13: Je tady někdo, kdo schání obklady a dlažbu, staví nebo rekonstruuje koupelnu? Jsme vám na blízku. Koupelny pro každého. Máme pro vás obklady, dlažby a koupelnové vybavení předních výrobců v nejširší nabídce. A k tomu profesionální poradenství. Na viděnou v prodejně v Ostravě. Koupelny pro každého.
14: Poznejte stroje, které rozhýbaly náš region.
15: Milovníci železnice mohou obdivovat techniku v železničním muzeu Moravskoslezském nebo ve vagonářském muzeu ve Studénce. Zkrocení vodního živlu poznáte na kanálu Karla Weishuna anebo v hasičském muzeu města Ostravy.
14: S technotrasou objevíte místa, kde vznikla technika, průmysl i řemesla.
15: Naplánujte si výlet na technotrasa.cz nebo v mobilní aplikaci.
16: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
17: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
18: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
19: Letní novinkou pro tento týden jsou Barbecue Twister nebo Barbecue Zinger.
20: A s kódem KFC Leto si vychutnáte novinky i klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
19: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
20: Tak využijte kód KFC Leto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
19: Více informací v restauracích KFC.
21: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
0: Radio Orion.
8: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: 8 minut, má jsem řekla 50, ale už to 58. Nejlepší dopravní servis Moravy a Slezska je tady. Pozor, dávejte na cestě z Frýdku do Rybí. Kousek před vjezdem do vesnice byla nehoda, je tam stále porouchané vozidlo a nehoda je taky v obci Rapotín v ulici Šumperská a projíždí se tam Kyvadlově. Co se děje na cestách? Pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 724 299 199.
1: Hausbrand. Prémiová italská káva, která si podmanila nejen všechny řidiče, ale i celý svět. www.housebrandkava.cz.
2: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exclusive, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.
3: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
4: Klikni!
5: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší...
4: Letní slavy právě odstartovaly.
5: Zažij léto naplno!
4: Když zábava, tak Mironet. Klikni dvakrát.
6: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Radio poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
7: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Orion.
0: 10 hodin, jsou tu krátké zprávy a Bára Purkártová. Banky a stavební spořitelny v červnu poskytly hypoteční úvěry za skoro 50 miliard korun. Meziročně je to nárůst o více než třetinu. Úrokové sazby pak v průměru stouply a dělaly přibližně 4,8%. Poutní stezka svatého Cyrila a Metoděje ve Zlínském kraji nabídne poutníkům i turistům lepší zázemí. Podél vybraných úseků umístí krajinové odpočívky, jednoduchá nocoviště i kompostovatelné toalety. Na pilotní projekt vyčlenil 5 milionů korun a hotovo by mělo být příští rok v srpnu. Spojené státy dokončily další rozsáhlou vlnu úderů proti Íránu. Pokračovali už šestou noc v řadě. Odvetným vzdušným útokům Teheránu pak noci čelili Kuvajt a opakovaně také Bahrajn a Katar. Tenistky Barbora Krejčíková a Tereza Valentová na turnaji v Aténách prošly do čtvrtfinále, kde doplnili Sáru Bejlek. Turnajová trojka Krejčíková ve druhém kole zvítězila nad francouzskou Monetovou a sedmá nasazená Valentová si poradila s běloruskou Sasnovičovou. Dnes i o víkendu čekáme na Moravě a ve Slezsku vedro, k tomu ale dešťové přeháňky, místy taky bouřky. Ostrava třeba teď se na to ještě vůbec netváří, tady je krásně, tak uvidíme, co bude.
7: Hit Radio Orion.
0: Posloucháte Hit Radio Orion, díky, že jste s námi, já jsem Evelina a dneska jsem tu s vámi až do oběda. Rozjíždíme další hodinu.

hitu Back in Fine, ale Maneskin to v tomhle coveru úplně zabili, tak si to puste. Skoro bych řekla lepší než originál, to je smutný, to by se podle mě říkat nemělo. Každopádně, co by se dál říkat nemělo, je to smutný. Dívali jste se na další počasí dnů, ani to nedělejte, o ty iluze, ty stejně přijdete, po tomhle víkendu už zase končí léto. Já mám takový pocit, že se to poslední roky děje furt. Léto je vždycky do půlky července a pak prostě čus, jo. Všimli jste si toho taky. To, co ukazuje předpověď na další dny a týdny, to je čistý podzim, prosím vás. Takže poslední letní den, ten se uskuteční v sobotu. Tak si ho pořádně užijte, zúčastněte se ho. Zajděte si třeba na ten výšlap, co pořád odkládáte. A pak hezky to vyvakujte ty zimní věci. No já se nic děl.

0: a činasky. Snad jste stejně jako já nezapomněli na svačinu a místo toho si stejně jako já nedáváte teďka třetí kafe. Nebuďte jako já a dejte si něco dobrého, bez energie to jde strašně těžko v práci. Bohužel tady žádná kolegyně, co peče, nepracuje, nenosí ty buchty a bublaniny. Nemáte nějakou napůjčení? Máte bez tak, že? Ale nedáte.
1: Sedmdesátiprocentní slevy v Dormeu? Je to Black Friday. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře? Teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormeem. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo Home v Ostravě v OC Nová Karolina. Těšíme se na vás.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: Stavebniny Janík. Nabízíme kompletní malířské a natěračské potřeby za skvělé ceny. Široký výběr barev a příslušenství. Malíři a natěrači, nakupte, co srdce ráčí.
4: Stavebniny Janík.
5: Představte si ráno v Beskydy. Čerstvý horský vzduch, nádherná beskydská příroda, klid, wellness a večer skvělá večeře v nové restauraci Tok. Nově otevřený hotel Rástoka v Trojanovicích zve na letní sezónu 2026. Využijte jedinečné zaváděcí ceny, které už se nebudou opakovat. Dopřejte si odpočinek bez stresu. Kousek od domova.

0: Hotel Rástoka. Nový příběh Beskyd začíná právě teď.
1: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na naší pobočce v Ostravě, Opavě, v Olomouci nebo ve Zlíně. Home Credit. Pro lepší příběhy.
2: Setři a šetři s Futurem Ostrava. Nakup ve Futuru aspoň za 300, skoč do infostánku a účtenku vyměň za los. Setři ho a vyhraj slevu nebo poukázku.
3: Navíc 3. září proběhne velké slosování o poukázky v celkové hodnotě 50 tisíc.
2: Tak setři a šetři.
4: Obchodní centrum Futurum Ostrava.
5: Přijďte do kina na filmovou událost roku. Přijďte na Odysseu režiséra Christophera Nolana. Jeden z nejslavnějších příběhů naší civilizace ožívá v nezapomenutelném filmu.
6: No one could stand between my man and home.
5: Matt Damon jako Odysseus a řada dalších hvězd ve vašem Cinestaru zazáří už 16. července.
7: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
8: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
9: Barto, už víme, kdo v létě vystoupí na Štěrkovně Open Music. Bude to Jaromír Nohavica, Janek Ledecký, David Koller, Ben Kristovao, Činasky, No Name, Michal Prokop, Kamil Střihavka, Marpo a mnoho dalších. To vše na břehu jezera od 23. do 25. července. Tam nemůžeme chybět.
10: To jsi slyšela, že Chachar má o 4 centiáky větší průměr než pizzař odvedle.
11: No nekecej.
10: 4 centiáky navíc?
11: To musím hned vyzkoušet.
10: Neváhej a přesvědč se i ty na chachar.cz. Protože 4 centiáky ty už fakt poznáš. Chacharova pizza. Bo na velikosti prostě záleží.
12: Vše na léto najdete v Kauflandu. Například matony ochucenou nebo matony esence za 14,90. Birel Active, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland.
13: Hit Radio.
14: Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu.

30 minut, Alex Warren a Ordinary je za námi. Dva lístky na Štěrkovnu Open Music tady teďka mám v ruce. 591 001 001. Pojďte si o ně zavolat. Mám tady jednu strašně těžkou otázku, ale já věřím, že vy se s ní poperete. Tak volejte právě.

0: nejsem sám. Štěrkovna Open Music otevře svoje brány už 23.7. No Name, Janek Ledecký, Činasky, David Koller a nebo Pokáč dětem, to bude super. Mám dva lístky, koho tam pošlem, zkusí to Kuba z Ostravy. Kubo, vydržel si na telefonu, si tam?
1: Ano, jsem tady.
0: Super, mám tady jednu otázku, jako možná tě úplně rozdrtí, ale uvidíme. Jdeš na to, si ready?
1: Jsem ready.
0: Jak dlouho podle tebe vydrží průměrný návštěvník festivalu Zhůru? Dám ti možnosti. Za A do 22, za B do půlnoci a za C po každé déle než plánoval.
1: No. Po každé déle než plánoval, aspoň za mě.
0: Nechceš nápovědu nějakou? Dobře, je to správně, samozřejmě po každé déle než plánoval a někdy bohužel i mnohem kratší dobu než plánoval. Jak dlouho ty vydržíš na Štěrkovně Open Music, Kubo?
1: Já? Záleží na okolnostech, s kým tam jsem. A tak dále, a tak dále.
0: S kým tam budeš?
1: S manželkou.
0: Jsem právě chtěla říct, manželka se ptá. Dobře. A tak vydržíš déle spíše s kamarády, nebo s manželkou a s kamarády, jak to máš? S kým bys vydržel déle?
1: Já to mám úplně na stejno. Záleží, jasně, jak se člověk baví.
0: S manželkou si taky už nějaký ten pátek to držíte, že jo? Takže asi dobrý.
1: Jasně, tak, přesně.
0: Kuby, dva lístky jsou tvoje, moc si to užij. Díky, že jsi zavolal, díky, že jsi zdolal tuhle brutální otázku.
1: Jo, jo. Já taky děkuju.
0: Tak tam pozdravuj a čau. Zůstaň na telefonu, jo?

0: idea. Vy jste byli u toho, díky za to. Možná odpočítáváte v práci dneska každou minutu před odjezdem na dovolenou, nebo na víkend, nebo na festival. Jako to se potom táhne, něco o tom vím. Tak ať vám to uteče nejlíp k nějakému fakt vytouženému volnu a ne k dalším pracovním víkendu, to bych vám fakt přála. Přeju vám také September a Cry for you a to se na Hitrádiu Orion dáme už za chvíli.
1: Nabídka pracovních míst.
2: Máte rádi řemeslnou práci, za kterou je vidět výsledek? Společnost Bodinger přijme parťáky do výroby nábytku v Ostravě Kunčičkách. Pružná pracovní doba, zajímavé zakázky a práce, na kterou můžete být hrdí. Více informací na webu Hitrádia Orion nebo rovnou pište na martin@bodinger.cz.
1: Všechny nabídky najdete na hitradioorion.cz.

0: Právě jsme pro vás otevřeli nový supermarket Albert Horní 57 Ostrava. Přijďte si k nám vychutnat zážitek z nakupování. Bohatý sortiment, neporazitelné ceny a nyní slevu 10% na celý nákup s aplikací Můj Albert. Těšíme se na vás.
1: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Dr. Max.
2: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
3: Moderní dlažba Wave od Tytonu. Tři atraktivní odstíny. V síti stavebnin Tradix nyní se slevou víc než 16%. Více na tradix.cz.
4: Kam o víkendu? Přece do Beskyd! Turistické linky v Odis jsou připraveny a s 24-hodinovou jízdenkou cestujete zcela bez omezení. Klikněte do aplikace Odis Appka, kupte jízdenku a vyrazte za zážitky. Pro skupinu až 5 osob za pouhých 300 korun. Více na www.kodis.cz.
5: Hledáte rychlý servis? Jedině Autosklo Slezská. Nejen profík na autoskla zdarma, ale i autoservis s bohatou nabídkou služeb. Opravy rychle, odborně a ještě vám zdarma zapůjčí náhradní vozidlo. Autosklo Slezská. Smluvní opravna pojišťoven. Telefon 844 a 6 devítek nebo autosklo.

0: Music. Herna u dětka. Máme novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
2: Slevy až 60% na sezónní zboží? Ano, v Makro. Pořiďte si vybavení na léto za mimořádné ceny. Například nerezový plynový grill Terrington House z 5 hořáky nyní koupíte se slevou 60% za 8699,90 z DPH. Vaše Makro. Nabídka platí pouze pro registrované zákazníky.
3: For camping. Venku je nám krásně.
4: Tady chci bydlet.
3: Venku?
4: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
3: A kde bude ložnice?
4: Na louce pod hvězdami.
3: To je ale velká ložnice.
4: Největší na světě.
3: No jo. A co koupelna?
4: No, v potoce.
3: A sousedi?
4: Už se hlásí.
3: To zní hezky. Asi tu budu bydlet s tebou.
4: Jo, tady nám je krásně.
3: For camping. Venku je nám krásně.
5: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
6: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionům.
5: Všude zdejší, všude je fajn.
7: Stavebniny Janík. Chystáte rekonstrukci školy, školky či jiného zařízení? Mimořádné prázdninové ceny obkladů, dlažeb, sanity, podlah, malířských a čistících potřeb.
8: Stavebniny Janík.
7: S námi to zvládnete.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
11: Hit Radio Orion.
12: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

0: Letos na Hedrádu Orion, poslední hit v této hodině, za chvilku už bude 11 a my jdeme na nejlepší dopravní servis Moravy a Slezska. Na silnici 58 u Kopřivnice je hlášená nehoda, dvě auta, překážky na vozovce, tak tam buďte opatrní. A v Rapotině v ulici Šumperská stále blokuje provoz nehoda dvou osobních aut, tak i tam opatrně. Co se děje na cestách, pište nebo posílejte hlasovky takhle na náš WhatsApp 724-299-199.
1: Karavany HK.cz. Potřebujete malý a lehký karavan? Chcete nový za super cenu? Malé karavany za super ceny na www.karavanyhk.cz.
2: Už tam bude.
3: Nech toho.
2: Později už tam bude.
3: Přestaň. Štíl mě vedro.
4: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
6: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
7: Trávíte velkou část dne před monitorem. Únava přichází, ale úkoly nepočkají a vy musíte práci dokončit. Podpořte své oči, když to nejvíc potřebují, doplňkem stravy Balancio oči s luteinem a zeaxantinem, který pro vás vyvinul váš tradiční český dodavatel bio a ekokosmetiky Alpík.cz. Balancio. Inspirováno přírodou, ověřeno životem. www.alpík.cz.
5: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Orion.
8: Máme 11 hodin, jsou tady krátké zprávy a Bára Purkártová. Příjemné dopoledne. Češi častěji navštěvují méně známá místa v tuzemsku. Potvrdili to prodejci, podle kterých roste obliba krátkodobých pobytů na 3 až 5 dnů. Mezi letošní oblíbené tuzemské destinace patří například Olomoucký kraj nebo severozápadní Čechy. V Ostravě využili letní prázdniny k několika zásadním opravám vozovek. Rekonstrukce hned 4 mostů aktuálně probíhá v Rudné ulici, kde je proto doprava vedena pouze jedním pruhem. No a pracuje se taky na dálnici, která prochází Ostravou a která potřebuje uhladit povrch. Hory mají další oběť. Smutná zpráva dorazila tentokrát z Pákistánu, kde přišel o život 46-letý český horolezec. V tomto týdnu tak jde už o třetí oběť. Dva muži z Česka zemřeli v noci na středu při výstupu na Mont Blanc. Nový ročník NHL v Zámoří odstartuje 29. září. Na programu bude během noci na středu našeho času celkem 5 zápasů. Carolina na úvod nastoupí proti Floridě. Hned první hrací den tak ozdobí vzájemný souboj posledních dvou šampionů.
0: Počasí na další dny, no léto končí v sobotu, předpověď potom od soboty, to je zkáza, normálně podzim, tak z toho tento víkend dostaňte úplně všechno, k těm dešťovým přeháňkám a možná i bouřkám od soboty, pak bude vedro a vedro bude i dneska hrozí dešťové přeháňky.
5: Hit Radio Orion.
0: Z nás všechno dostanete, to je jasný, já jsem Evelína, tohle je Hit Radio Orion a Robbie Williams.

donesla Shakira v hitu Zoo. A by zajímalo, jak to nahrávala, jak tam stála v tom studiu Zoo. No, nevím, jak to mohlo vypadat vtipně. Čtvrt na 12, tolik skoro je. Moc utrácíte, třeba i teď v práci, ve volných chvílích, které třeba nejsou úplně volné, ale potřebujete si odpočinout, jdete si koupit něco na e-shop, no tak můžete dostat elektrický šok. Takhle funguje nový šetřící náramek. Jo. V apce si nastavíte svůj finanční rozpočet na nějaké období a když ho jako porušíte, náramek vám naholí elektrický šok. Teď ruku nahoru, komu by ho naholil už tak třetí den po výplatě. Pro lidi, které pálí peníze na účtě, super, bude teď pálet i zápěstí. V době unáhlených zbytečných nákupů je to super ještě víc, jo. Navíc je to taková psychologická metoda, která záměrně spojuje to utrácení s něčím nepříjemným, že vám to může v té hlavě jako takhle přenastavit, protože teď je nakupování jako v hlavě plné dopaminu, ale když tělo bude vědět, že by za to mohlo, jako že by to mohlo zabolet víc než peněženku, tak byste třeba potom časem, kdybyste těch šoků dostali fakt hodně, možná ani nenakupovali. Napadá vás někdo, komu by takový náramek jako slušel? Mějo.

0: před obědem a taky ne náhodou vás vezmeme za dobrotama z Těšinského Slezska. Léto v něm je totiž bez placků úplně neuvěřitelné. Tradiční pochoutka pečená přímo na blaše. To je litinová polotna. Bez kapky oleje je totiž jeho symbolem. Pokud hledáte nejautentičtější zážitek, vyrazte na Grolský svět do Jablunkova nebo na Plackový festival do Bukovce. Přijede tam i vyhlášená řemeslná třinecká zmrzlina. Další skvělou volbou je zmrzlina na Mariánském náměstí v Jablunkově. Ta je vyhledávaná místními i turisty. To si zajedu vyzkoušet. A pokud se vydáte toto léto na horské chaty, tak si v Těšinském Slezsku dáte i borůvkové hody. Třeba právě ve známém Pochutnej si bistru, a to my milujeme. Tam vás čeká moderní gastronomie a taky mnohem více.
1: Kámo, včera jsem byl venčit našeho Rexe a nestačil jsem se divit. Hele, fakt hrůza. Cestou na zemi poházený plechovky, cíga, pitlík od pečiva, humáč.
2: Tak to je fakt bída. Vždyť koše jsou všude. A barevný kontejnery na třídění taky. Každý snad ví, že bordel se nehází na zem.
1: No, evidentně každý ne. Ale viděl jsem videjko, kde bylo, že těch barevných konťáků je u nás po republice přes milion, kámo. Milion! A k nejbližšímu to máš prej kolem 90 metrů. To je mega blíž, než to máš do školy.
2: To asi jo, no.
1: Hele, to video bylo super. V tom třídění jsme prej fakt dobrý.
2: Taky na tom makáme, ne? Papír modrá, plasty žlutá, sklo zelená, plechovky šedá, krabice od džusu oranžová. Easy. Co vyznáme, ne?
1: Sypiš, v Česku nás třídí už 3/4.
2: Tak to je slušný.
1: Jo jo, a díky třídění a recyklaci obalů se ročně ušetří přes 400 milionů kubíků vody.
2: A to je jako kolik?
1: Vím já, třeba jako kdyby se sprchoval každý den, dvakrát a až do důchodu.
2: Tak ty máš počty jako můj matikář. Takže každá vytříděná plechovka nebo pytlík fakt něco znamená?
1: Přesně, tak až dopiješ, tak tu plechovku pošli do šedýho na kovy a já pytlík od čipsu do žlutýho.
2: OK, nejsme přece prasata. Třídění zdar!
3: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
4: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
5: No včera bylo pozdě.
3: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
6: Víte, že na novou kuchyň můžete mít 5 let záruky s návrhem a cenovou nabídkou zdarma a navíc až o 50% levněji než u nás? No fakt, jakože se Ivan Vodochodský jmenuju. Navštivte XXL kuchyně v polském Těšině. Více informací najdete taky na www.xxl-kuchyně.cz.
7: Právě jsme pro vás otevřeli nový supermarket Albert Horní 57 Ostrava. Přijďte si k nám vychutnat zážitek z nakupování. Bohatý sortiment, neporazitelné ceny a nyní slevu 10% na celý nákup s aplikací Můj Albert. Těšíme se na vás.
8: Vodní park už nemusíš hledat u moře ani na Lipně. Velká nafukovací vodní atrakce plná skluzavek, překážek a vodní radosti letos i na koupališti v Rožnově. Zábava, kterou na běžném koupališti jen tak nenajdeš. Tak si do kalendáře piš, ať na koupališti v Rožnově nechybíš. Sportoviště Rožnov.cz.
9: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
10: Outlet Arena Moravia vás zve na letní party. 3 víkendy v rytmu Tropical, Retro a Sunset Vibes. K tomu chillout zóna a kolo štěstí o super ceny. Dorazte pro letní slevy a osvěžte se drinkem na účet Outlet Areny Moravia.
11: Outlet Arena Moravia. Slevy po celý rok.
12: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
14: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal nad miliardu. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
15: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
3: Radio.
11: Zlepši si náladu.

právě teď jíždí do Olomouce, aby se naučili česky. Mm-hmm. I letos se Olomouc totiž stala místem setkání zájemců o češtinu z různých koutů světa. Na Uni Palackého tak začíná 39. ročník. Myslíte, že lidi z prvního ročníku už umí česky? Čeština totiž není úplně lehký jazyk. To se pozná i podle toho, že pořádně ji umí i docela málo kdo z nás. No. Má ale opravdu pověst jednoho z nejtěžších, vidíte. Podle expertů je třeba aspoň 1100 hodin studia, čistého studia, což je dvakrát více než u španělštiny nebo francouzštiny. 7 pádů, 3 rody, složité časování, volnější slovosled, strašně moc výjimek za to teda můžou, jo. Tak těm studentům ze světa držíme palce. Těch 1100 hodin, ať jim to rychle uteče. Just a perfect day. Drink sangria.

0: fakt přeju, snad vás po práci čeká něco super, možná se vidíme na Colors of Ostrava, budu se na vás těšit zase v pondělí, dejte si i za mě nějaký dobrý oběd, já jsem psala domů zprávu, co je na oběd a dostala jsem zobrazeno, takže zase asi párky, musíte to i dneska vzít za mě. Za chvíli bude Lenny, bude Ray a taky Linkin Park, zůstaňte s námi.
1: Já, nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Tetětice u Kroměříže. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Sezako vám v Ostravě, Opavě a Třinci vyřeší ucpaný odpad, zmonitoruje kanalizaci a nebo vyveze žumpu. Auta mají malá pro domácnosti a velký mašiny na těžký kál. I na ten nebezpečný. Tak nečekej a volej Sezako.
3: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
4: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje, šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl, třiďte odpad.
5: Ekokom.
6: Nákupy v online shop CZ.
7: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
6: www.onlineshop.cz.
8: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
9: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na naší pobočce v Ostravě, Opavě, v Olomouci nebo ve Zlíně. Home Credit. Pro lepší příběhy.
10: Je tady někdo, kdo schání obklady a dlažbu, staví nebo rekonstruuje koupelnu? Jsme vám na blízku. Máme pro vás obklady, dlažby a koupelnové vybavení předních výrobců v nejširší nabídce. A k tomu profesionální poradenství. Na viděnou v prodejně v Ostravě. Koupelny pro každého.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Jedinečná akce v Tetě. 1 plus 1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Maybelline, Dermacol, Miss Sporty, Wet n Wild a další. Nebo objevte slevu 40% na značky Nivea a Labello. Více na tetadrogerie.cz.
13: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
14: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
15: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal nad miliardu. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
16: Hit Radio. Fotbalová bitva o světový trůn je v plném proudu. Kdo ovládne mistrovství světa v Mexiku a Spojených státech a získá na 4 roky fotbalový trůn? Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hitradia. Fotbal na Hitradiu Orion.
17: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením a dopravu zdarma.
18: Matracezahubičku.cz.
19: Hitradio Orion.
20: Zlepši si náladu.
19: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio Orion.
2: Svoukne pírko ze tvých dlaní, špínu jedný noci jako hygiena raní. Velká voda slzí, který spláchnou noč.

0: Zlepši si náladu.
1: Nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska na dálnici D1 kolem 304. kilometru směrem na Ostravu bude v levém pruhu probíhat údržba. No a na Šumpersku mezi Malou Moravou a Vlaským probíhá vyprošťování havarovaného nákladního auta. Neprojedete. Co se děje na cestách, pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 724-299-199.
2: Přívěsy HKCZ, specialista na prodej profi přívěsů a náhradních dílů. Přívěsné vozíky, náhradní díly a příslušenství na www.přívěsyhk.cz.

0: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Klikni!
3: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
2: JBL Charge 6, výkonný reprák a powerbanka pro tvůj telefon.
3: V Mironetu nyní za super cenu 3699.
2: Tak přidej volume a rozjeď léto na plné pecky.
3: Když repráky, tak Mironet.
2: Klikni dvakrát.
4: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. dřevočal.cz.
5: Poslouchej i naše podcasty Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. On air.
0: Online.
5: I v aplikaci Rádia CZ. Hitrádio.
6: Je 12 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobré poledne. Za první pololetí tohoto roku zemřelo na českých silnicích 31 motorkářů, to je o 11 více než za stejné období loni. Těžce se zranilo 160 jezdců. Zástupci ministerstva dopravy a policie upozornili, že v létě motorkářská sezóna vrcholí a riziko nehod významně roste. Sečení luk každoročně ohrožuje tisíce mláďat volně žijících zvířat, proto je dobrovolníci po celé republice i letos pomáhali myslivcům a zemědělcům zachraňovat. Pokračuje vedoucí projektu Stop sečení srnčat Pavla Benetová.
7: Zatím nejsou známa čísla a statistiky za všechny spolky, nicméně za naši lokální skupinu působící v jižních Čechách už máme jasno. Letos jsme zmonitorovali, vynesli nebo vyhnali na 1500 srnčat a dančat.
6: Kromě toho i desítky zajíčků a také označili mnoho hnízd, ať už drobné pernaté zvěře nebo hnízd pěvců. Americký prezident bude v neděli přihlížet finále fotbalového mistrovství světa mezi Argentinou a Španělskem v New Jersey. Oznámila to mluvčí Bílého domu. Komu bude Donald Trump fandit, neuvedla. A teď ještě něco z regionu.
8: V nádržích Baška a Brušperk na Frýdeckém Místecku zůstává zhoršená kvalita vody. Naopak v rybníku Tvrdkov na Bruntálsku se jakost vody zlepšila. Už se v něm dá koupat. Hygienici při vizuální kontrole zaznamenali vodní květ v přehradě Těrlicko v prostoru mezi břehem a molem. Pravděpodobnou příčinou je omezené proudění vody.
5: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hitrádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz.
8: Na Moravě a ve Slezsku má odpoledne přibývat oblačnost a postupně se na většině území objeví přeháňky, déšť i bouřky. Nejvyšší teploty až 32 stupňů. V Beskydech a Jeseníkách

0: začínají srdcovky Hit Rádia.
1: Tak co, těšíte se? Hezké poledne, 2:12, s vámi Kateřina Pechová a samozřejmě srdcovky. Jo, opět fantastické hity, ale jsou What a Flow, Bet Bet Bet, Shakin' Stevens, Sonic, no a odstartují to Savage Garden. A myslím si, že song, který nejenom, že oni poprvé s ním opravdu prolazili, ale navíc je to song o tom, jaký to vlastně je být člověk, jaký to je snažit se vyjádřit všechny svoje emoce a pocity a věřím, že si ho užijete.
0: Hit Radio Orion.
1: Vydáváme se do roku 96. Tohle jsou Savage Garden a To the Moon and Back. První dnešní srdcovka.

0: To the Moon and Back, to jsou Savage Garden, posloucháte Hit Radio.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: Další dnešní srdcovkou je song z roku 2000, určitě ho moc dobře znáte. Zpěvačku Sonic určitě taky. Co je důležitý, tak tenhle song byl z toho prvního alba, jo, a zvládl v podstatě naprosto vyhrát, jo, v rámci toho, což se úplně ne vždycky děje, když vydáte první album, že jo, ne vždycky je to hned to ono, ale tady se to povedlo. V podstatě v britských žebříčcích to bylo na druhém místě a třeba, co je zajímavý, tak v Chorvatsku na prvním, jo, no v Chorvatsku mají skvělý vkus, očividně Sonic a Sky, právě teď.

Velšský zpěvák Shakin' Stevens a song z roku 81 na Hit Radio. Mimochodem, tahle srdcovka, já si třeba pamatuju, že jsem to před 15, možná 20 lety slyšela v rádiu a pak jsem jí hrozně dlouho nemohla najít. Tak jestli na tom byl někdo podobně, tak to byla ona, jo? Shakin' Stevens, You Drive Me Crazy. Za další srdcovkou se přesouváme do Skotska do roku 95. Song, který byl nejoblíbenější v Británii, Irsku, ale taky na Islandu. Tohle jsou Wet Wet Wet a Julia Says.

0: Skvělý spojení, Alesou a ta Flow v éteru Hit Rádia.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Ano, srdcovka z roku 2014. Mimochodem o několik let později, v roce 2023, Aleso hrál tenhle konkrétní song na finále Evropské ligy. Jo, vidíte to, po 9 letech pořád je to pecka. Teď samozřejmě po ještě více letech. Další srdcovka. To je ta na vás. Je to tak, je to ta vaše. Už jsme jinak skoro ve finále, ale ještě musíme zvládnout tu vaši. A to znamená, že právě teď berte telefony a pište na 777 937 777. Jaká je ta vaše srdcovka? A samozřejmě hlavně proč. Jestli vám prostě jenom vykouzlí úsměv na tváři, donutí vás se trochu hýbat, nebo třeba naopak zpomalit. No a nebo jestli přináší nějakou konkrétní vzpomínku. Napište jednu z vašich srdcovek, si dáme už za chvíli. Do té doby třeba Benson Boone nebo David Guetta.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Max útočí na regál.
4: Barča skvěle trefila nákupní koš.
3: Nákup v Baumaxu právě přesáhl 5 000 korun.

0: Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Prosecco přesně v italském stylu?
2: To je Mionetto.
1: Kvalitní prosecco s ležérním šarmem?
2: Mionetto.
1: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140

0: 30letou tradicí.
1: Mionetto.
0: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží.
1: Mionetto. Víc než jen prosecco.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
2: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
6: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
7: Chcete krásnější prostor kolem sebe? DKV Ateliér přináší originální řešení pro dům, zahradu, terasu i firemní prostory. Od návrhu až po realizaci tvoříme místa, která mají atmosféru, styl i smysl. DKV Ateliér. Tvoříme prostor, kde roste krása i smysl. www.dkvateliér.cz.
8: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
9: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na naší pobočce v Ostravě, Opavě, v Olomouci nebo ve Zlíně. Home Credit. Pro lepší příběhy.
10: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA. Tady je doma.
11: To jsi slyšela, že chachar má o 4 centiáky větší průměr než picař od vedle.
12: No nekecej, 4 centiáky navíc? To musím hned vyzkoušet.
11: Neváhej a přesvěd se i ty na chachar.cz, protože 4 centiáky ty už fakt poznáš. Chacharova pizza, bo na velikosti prostě záleží.
13: Slevy až 60% na sezónní zboží? Ano, v Makro. Pořiďte si vybavení na léto za mimořádné ceny. Například nerezový plynový grill Terrington House z 5 hořáky nyní koupíte se slevou 60% za 8699,90 z DPH. Vaše Makro. Nabídka platí pouze pro registrované zákazníky.
14: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop.
15: Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v dabu.
14: Hit Radio.
16: Zlepši si náladu.
14: Zlepši si náladu.

0: Forever Young, David Guetta, Alphaville a Ava Max v éteru Hitrádia. A je čas.
1: Srdcovky Hitrádia.
0: Je čas dát si tu vaší poslední dnešní srdcovku. Vybrala jsem zprávu od Kuby a hned pochopíte proč. Píše, moje srdcovka je premiér Hrobař. První písnička, u které jsem viděl videoklip u tety na kabelovce. Ty jo, vzpomenete si, jaký videoklip jste viděli úplně první? To je totiž docela jako zásadní záležitost, takže chápu, že z takového songu se stane naprostá srdcovka. Takže jdeme do roku 93 za touhle naprostou legendou. Premiér a

0: Klára Soler v éteru Hit Rádia. Přeju vám krásné odpoledne. No a polovina července, to znamená jediné, je čas na to, aby se nám opět zkazilo počasí a začalo pršet. Jo, to se stane, samozřejmě, a protože co by to bylo za červenec v Česku, aby půlka nepropršela. Jo, když se tak ohlédnete zpátky do těch let, je to tak. Opravdu. No a čeká nás opravdu zima a dešť. Pravděpodobně se to trefí do té doby, kdy máte dovolenou. A že ji některý určitě máte, že jo? Ale hele, má to i svá pozitiva, no. Nebudeme muset zalévat kytky, třeba se napraví to sucho, který teď v Česku vládne. A v říjnu má být nádherně. No, abyste z toho nevěšili hlavy, tak trochu morální podpory tady od Kelly Clarkson. Za chvilku do uší, k tomu taky Hunter X nebo Poetika.
1: Co se děje na Moravě a ve Slezsku?
2: Co se stane, když zavřete Krhuta s Kozubem do staré textilky? Vznikne večer plný muziky, humoru a pořádné muzikantské a komediální energie. Jiří Krhut a Štěpán Kozub míří 30. července do unikátního prostoru Nové osmičky ve Frýdku Místku. Čekají vás autorské písničky, spousta legrace a speciální atmosféra industriálního prostředí. Přijďte si užít koncert, který bude špica 30. července od 8. večer ve Frýdku Místku v Nové osmičce.
1: Víme, co se děje v Moravskoslezském kraji. Hit Radio Orion.

0: Facebooku www.bludištělandek.cz. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
2: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
3: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, housy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkčí věci. A nadrý, brds.cz.
4: Letní novinkou pro tento týden jsou Barbecue Twister nebo Barbecue Zinger.
5: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
4: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
5: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
4: Více informací v restauracích KFC.
6: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letní soutěž.cinemacity.cz.

0: jak ze zátopkem, hele. Nemůžete se dovolat svého práva? Jděte na epoledavky.cz, vložte tam svůj případ, ty jejich právníci to zdarma posoudí a nabídnou řešení do 24 hodin. Řešilo a je drobné pohledávky. epoledavky.cz, nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
1: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
2: Slyším Datart nákupy?
1: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes. Aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
2: To je mazec.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exclusive, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.
4: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozu spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
5: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
6: Hit Radio. Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

0: long time. Ray Dalton na Do It Again. Posloucháte Hit Radio těsně před 13. hodinou. Za chvilku Gotye a Kimbra nebo Imagine Dragons, teď aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska na D1 mezi 237 až 242 kilometrem směrem z Brna na Kroměříž budou na Kranici probíhat práce údržby. No a v Ostravě v Žoluděvově ulici probíhají stavební práce, počítejte s omezením. Co se děje na cestách, pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 724 299 199.
2: Karavany HK.cz. Potřebujete malý a lehký karavan? Chcete nový za super cenu? Malé karavany za super ceny na www.karavanyhk.cz.

0: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Franto, co jsi to zaskoupil?
2: Zavařovací hrnec!
1: A co budeš dělat?
2: V létě okurky, v zimě svařák!
3: Zavařovací hrnec, chytrý pomocník do každé domácnosti. domu.elektro.cz
4: Setři a šetři s Futurem Ostrava. Nakup ve Futuru aspoň za 300, skoč do infostánku a účtenku vyměň za los. Setři ho a vyhraj slevu nebo poukázku.
3: Navíc 3. září proběhne velké slosování o poukázky v celkové hodnotě 50 000.
4: Tak setři a šetři.
5: Obchodní centrum Futurum Ostrava. Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. On air.
3: Online.
5: I v aplikaci Rádia CZ. Hitrádio.
6: Je 13 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, hezké odpoledne. Studená fronta dnes do Česka přináší bouřky. Meteorologové vydali výstrahu s nízkým stupněm nebezpečí, která platí pro celou republiku od teď do půlnoci. Čekají se potenciálně silné nárazy větru, dalším rizikem budou přívalové srážky a objevit se mohou i menší kroupy. Evropská komise představila revizi systému ETS 1. Hodlá zachovat bezplatné přidělování emisních povolenek i po roce 2030, nově ho ale chce více propojit s investicemi do dekarbonizace. Firmy tak budou muset pro pokračování této podpory předkládat a realizovat plány na snižování emisí. Tenistky Barbora Krejčíková a Tereza Valentová včera na turnaji v Aténách postoupily do čtvrtfinále, kde doplnili Sáru Bejlek. Krejčíková ve druhém kole zvítězila nad Carol Monet z Francie 6-0, 6-2. Valentová porazila Bělorusku Aleksandru Sasnovič 6-3, 6-2. A teď ještě něco z regionu.
7: Skupina Gasnet, která je největším distributorem plynu v Česku, dokončuje v Ostravě rekonstrukci atypického plynovodu, který je důležitý pro stabilní zásobování domácností, průmyslu i dopravy. Nadzemnímu vysokotlakému potrubí plynaři kvůli jeho charakteristickému tvaru přezdívají ostravské anakondy. Oprava vyjde na 30 milionů korun.
5: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia CZ.
7: Na Moravě a ve Slezsku má odpoledne přibývat oblačnost a postupně se na většině území objeví přeháňky, déšť i bouřky. Nejvyšší teploty až 32 stupňů, v Beskydech a Jeseníkách kolem 24.
8: Hezké odpoledne, 3 minuty po 13. hodině, řítí se na nás bouřky, tak uvidíme, co z toho dneska reálně bude. Nějakou tu jistotu ale máme. A to jsou další hity Goče a Kimbra a teď Rihanna a Calvin Harris.

Imagine Dragons v éteru Hitrádia, krásné odpoledne. Dneska je Světový den emotikonů. No a protože emotikony se neustále vyvíjejí, a nejenom tím, kolik jich je, ale taky významem, tak si dáme rychlý opáčko. Palec nahoru. Pozor, pozor, ten je přípustný pouze, pokud ho otec posílá svému dítěti. Jinak je pasivně agresivní. Mrkací smajlík, tak toho okamžitě smažte, páč, ten je pasivně agresivní úplně vždycky, jo. Vyplazený jazyk, no tak to je hodně ostrý flirt, jo, bacha na to. Potom takový ten, jak se jenom usmívá, takový ten, víte, jak jeho myslím, úplně obyčejný úsměv, tak ten je pro ji taky hodně divný, jo. Obecně prostě opatrně se smajlíkama. Ale zase ne, že nepošlete žádnýho, protože to potom znamená, že se na toho druhého člověka zlobíte. Telefonování už vlastně nezní tak špatně. Co? Další hity do uší, za chvilku Pink a teď Sigma a Nobody to Love.

0: Switch up.
1: Black Eyed Peas.
0: Switch up.
1: Just Can't Get Enough, Féteru Hit Rádia. Krásné odpoledne všem, smajlíky jsme probrali, to je jasný. Ale teď prosím vás, dneska je taky světový den, obejmi své dítě. A to je hrozně hezký, jo. Zároveň to nemusí být tak snadný, protože je možný, že vaše děti jsou aktuálně ve věku, kdy nechtějí. Jo, pojďme si říct, že tohle období tam je, nebojte, oni z toho zase vyrostou, jo, pak už zase budou chtít poňuňat a budou chtít na všechno znát váš názor, až do 50 přibližně. Takže dneska, pokud náhodou se budou cukat, tak za nějakou úplatu, jo, něco jim za to nabídněte, řekněte, že prostě, když je to takhle významný den, takže prostě musí, jo, že jim to vzkazuju, tak jo. Objímání a taky krásnému pátku další hity. Za chvíli Khaled nebo Eva Farna a Miraj, tak buďte s námi.
2: Vše na léto najdete v Kauflandu. Například matony ochucenou nebo matony esence za 14,90. Birel Active, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za

0: 16,90 a Pilsner Urquell neměná chuť od roku 1842 za 28,90 až do 21. července. Kaufland.
1: Víte, že na novou kuchyň můžete mít 5 let záruky s návrhem a cenovou nabídkou zdarma a navíc až o 50% levněji než u nás? No fakt, jakože se Ivan Vodochodský jmenuju. Navštivte XXL kuchyně v polském Těšíně. Více informací najdete taky na www.xxl-kuchyně.cz.
2: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
3: Slevy až 60% na sezónní zboží? Ano, v Makro. Pořiďte si vybavení na léto za mimořádné ceny. Například nerezový plynový grill Terrington House z 5 hořáky nyní koupíte se slevou 60% za 8699,90 z DPH. Vaše Makro. Nabídka platí pouze pro registrované zákazníky.
4: Kam o víkendu? Přece do Beskyd. Turistické linky v Odis jsou připraveny a s 24-hodinovou jízdenkou cestujete zcela bez omezení.

0: Kodis.cz.
1: Už tam budem?
2: Nech toho.
1: Raději už tam budem.
2: Přestaň, štěr mě vedro.
0: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
3: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
4: Nákupy v online shop CZ.
5: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
4: www.onlineshop.cz.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
9: Hledáte rychlý servis? Jedině Autosklo Slezská. Nejen profík na autoskla zdarma, ale i autoservis s bohatou nabídkou služeb. Opravy rychle, odborně a ještě vám zdarma zapůjčí náhradní vozidlo. Autosklo Slezská. Smluvní opravna pojišťoven. Telefon 844 a 6 devítek nebo autosklo.com.
10: Právě jsme pro vás otevřeli nový supermarket Albert Horní 57 Ostrava. Přijďte si k nám vychutnat zážitek z nakupování. Bohatý sortiment, neporazitelné ceny a nyní slevu 10% na celý nákup s aplikací Můj Albert. Těšíme se na vás.
11: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
12: Letní noci jsou ty nejkrásnější, tak si je pořádně vychutnejte. Proto vám dáme v Prospánku až 50% slevu na výbavu do ložnice. Postele, matrace, polštáře. Vybrané produkty s letní slevou až 50% na prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
13: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop.
14: Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
13: Hit Radio.
15: Když jste v práci sami. Zatímco jsou všichni ostatní na dovolené. O vaši společnost se postaráme my. Léto zní líp s Hit Radiem. Hit Radio.

Eva Farná a Mirai v éteru Hit Rádia. No a teď k jinému českému interpretovi, protože možná patříte mezi ty, kteří už odpočítávají. A ano, přesně za 3 týdny, 7. srpna 2026, to celé vypukne na Letenské pláně. Marek Ztracený pořádá největší koncert svého života. On to pořád posouvá, jo? Příště nevím, kde to bude, to už nevím, jo? Každopádně Letenská pláň se opravdu nezatržitelně blíží. 96 tam byl Michael Jackson, 2003 Rolling Stones, 2026 Marek Ztracený. Takhle, koukala jsem na lístky, už toho moc není. Jo, takže pokud byste chtěli být součástí téhle naprosto legendární události, a ona bude nezapomenutelná, to mi věřte, protože tohle Marek Ztracený prostě umí, tak asi moc neváhejte, protože termín se nezadržitelně blíží. No a Markovi držíme pěsti, ať je to opravdu naprosto fantastický. My si dáme jednu fantastickou věc. Tohle jsou už totiž Liquido a jejich Narkotik. Tak si to užijte a hezké odpoledne.

0: Tohle je tedy svým z Féteru Hit Rádia. Přeju krásné odpoledne, 3:15. A co víc? Je pátek. Ano, pokud jste si třeba nebyli jistí, tak jo. Teď je čas povolit ty emoce, zaradovat se, pokud teda před sebou máte volný víkend, to je sen. Jo, je tam tohle, ale pokud jo, tak teď je čas se radovat. Ten nejlepší soundtrack k vám k tomu zařídíme my. Za chvíli Justin Timberlake, Rehab nebo Clean Bandit.
1: Sedmdesátiprocentní slevy v Dormeu? Je to Black Friday. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře? Teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormeem. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo Home v Ostravě v OC Nová Karolina. Těšíme se na vás.

0: www.bludištělandek.cz. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
2: Trávíte velkou část dne před monitorem. Únava přichází, ale úkoly nepočkají a vy musíte práci dokončit. Podpořte své oči, když to nejvíc potřebují, doplňkem stravy Balancio oči s luteinem a zeaxantinem, který pro vás vyvinul váš tradiční český dodavatel bio- a ekokosmetiky Alpík.cz. Balancio. Inspirováno přírodou, ověřeno životem. www.alpík.cz.
3: Klikni! Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
4: JBL Charge 6, výkonný reprák a powerbanka pro tvůj telefon.
3: V Mironetu nyní za super cenu 3699.
4: Tak přidej volume a rozjeď léto na plné pecky.
3: Když repráky, tak Mironet.
4: Klikni dvakrát.
5: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
6: Moderní dlažba Wave od Dytonu. Tři atraktivní odstíny. V síti stavebnin Tradix nyní se slevou víc než 16%. Více na tradix.cz.
7: Barto, už víme, kdo v létě vystoupí na Štěrkovně Open Music. Bude to Jaromír Nohavica, Janek Ledecký, David Koller, Ben Kristoval, Činasky, No Name, Michal Prokop, Kamil Střihavka, Marpo a mnoho dalších. To vše na břehu jezera od 23. do 25. července. Tam nemůžeme chybět.
8: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.

0: Žik. Herna u dětka. Exkluzivní novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
2: Je tady někdo, kdo schání obklady a dlažbu, staví nebo rekonstruuje koupelnu? Jsme vám na blízku. Máme pro vás obklady, dlažby a koupelnové vybavení předních výrobců v nejširší nabídce. A k tomu profesionální poradenství. Na viděnou v prodejně v Ostravě. Koupelny pro každého.
3: Sezakovám v Ostravě, Opavě a Třinci vyřeší ucpaný odpad, zmonitoruje kanalizaci a nebo vyveze žumpu. Auta mají malá pro domácnosti a velký mašiny na těžký kál, i na ten nebezpečný. Tak nečekej a volej Sezako.
4: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Všude zdejší, všude je
5: fajn. Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
6: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

0: In My Head, to je Rehab v éteru Hit Rádia. Krásné odpoledne, za chvilku 14 hodin čekají nás Linkin Park nebo Lady Gaga, teď už aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska v Ostravě v ulici 28. října před přemostěním D1 na porubu havarovala dvě osobní auta. Počítejte s omezením, projedete s opatrností. No a ve Vikýřovicích bourala dvě osobní auta, čekejte tam omezení. Co se děje na cestách, pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 724-299-199.
2: Hausbrand, prémiová italská káva, která si podmanila nejen všechny řidiče, ale i celý svět. www.housebrandkava.cz.
3: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
4: Klikni!
5: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
4: Letní slevy právě odstartovaly!
5: Zažij léto naplno!
4: Když zábava,
5: tak Mironet,
4: klikni dvakrát!
6: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
7: Přijďte si užít podvečerní Zoo Ostrava. Během prázdnin jsme prodloužili otevírací dobu až do 20 hodin. Poslední vstup do areálu je možný v 18 hodin. Více na www.zooostrava.cz. Těšíme se na vás.
8: Hi, this is Ed Sheeran.
9: Hi, this is Madonna.
10: I'm Nicki Minaj.
11: Hey, this is John Legend.
12: Hey, it's Taylor Swift.
13: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
14: On air.
15: Online.
14: I v aplikaci Rádia CZ. Hitrádio.
16: Bylo 14 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobré odpoledne. V Národním parku Šumava hoří les, a to mezi Stožcem a Novou Pecí na Prachaticku na ploše 50x50 metrů. Požár zasáhl kořenový systém a došlo k němu ve velmi těžko přístupném terénu. Podle hasičů se ale oheň dál nešíří, požár na Šumavě je v posledních letech ojedinělý. Stavební úřad potrestal poslance Filipa Turka za dvě stavby, které v pražské Dubči vznikly bez povolení, mu uložil pokuty v celkové výši 200 tisíc korun. Jeden přestupek úřad označil za nedbalost, druhý za úmysl. Bílý dům suspendoval technika, který obsluhuje čtecí zařízení Donalda Trumpa. Muž čelí podezření, že vydělal více než 100 tisíc dolarů sázkami na to, co prezident řekne ve významných projevech. A teď ještě něco z regionu.
1: V olomoucké zoologické zahradě se narodilo mládě vzácně chovaného hrabáče kapského. Ošetřovatelé mu kvůli náročnému odchovu věnují nepřetržitou péči, protože samice se o mládě nestará způsobem obvyklým u většiny savců. Mládě prospívá dobře. Odchov hrabáčů je velmi náročný. Olomoucká zoo je chová od roku 2017.
13: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia CZ.
1: Na Moravě a ve Slezsku má odpoledne přibývat oblačnost a postupně se na většině území objeví přeháňky, déšť i bouřky. Nejvyšší teploty až 32 stupňů, v Beskydech a Jeseníkách kolem 24.
0: Krásné odpoledne, 3 minuty po 14. s vámi stále Kateřina Pechová. No a pokračujeme taky v těch nejlepších pátečních hitech. Za chvíli Linkin Park, taky Lady Gaga, ale teď už Safe and Sound. Tohle jsou Capital Cities, tak jdem na to, hezké odpo.

Capital Cities v éteru Hit Radio. A pozor, je tady pravda nebo bullshit? A dneska taková hodně aktuální věc, protože asi se dost z vás chystá někam na dovolenou. A údajně 2/3 Čechů trpí na dovolené pocitem, že se doma o všechno nepostarali. Takový to zapnutá žehlička, odemknutý dveře, otevřený okno, dveře na balkon, jo. Je to pravda? Nebo jste, jakmile odjedete prostě úplně v klidu, že hele, jak to dopadne, uvidíme. Já třeba vždycky tak první 2 dny se stresuju hodně a pak mi to začne být jedno na tý dovolený, jo. Tak a říkám si, hele, uvidíme, do čeho se vrátím. Ale jinak je pravda, že 2/3 Čechů to takhle mají, že prostě na tý dovolen furt přemýšlíte, kolikrát se třeba jste schopen odjet a vrátit se, jo, mnohdy i třeba 100 kilometrů. Takže pište 777 937 777. Trpíte tímhle pocitem, že jste doma nechali něco špatně? A nebo jakmile odjedete na dovolenou, tak je vám to fuk. Já posílám další hity, teď jsou to Linkin Park.

Lady Gaga a Hold My Hand, posloucháte Hit Radio. No a řešíme tady, že 23 Čechů se stresují na dovolený tím, že doma něco nevypnuli, nevyřešili, nechali otevřen okna a tak dále. A vy píšete, jak to máte vy, jestli je to pravda nebo bullshit. Milan píše, já trpím tím, když se vrátím, jelikož když jsme pryč, tak tam jsou rodiče, kteří hlídají zvířata. Ale pokaždý při návratu je nějaký problém. Naposledy vyhořelo pár spotřebičů, včetně lednice a mrazáku. Jo, to jsou šťastné návraty. Nejenom, že musíte vybalovat kufry, ale ještě musíte zachraňovat půlku domácnosti, to je blbý. Denisa píše, my to máme hezky rozdělené. Já se stresuju celou dovolenou, že jsme určitě něco nechali zapnutý a manžel mě uklidňuje, že určitě ne. Já vždycky nadhodím nějaký spotřebič a on mi popíše, jak ho vypínal. A takhle se bavíme celou dovolenou. Vidíte? Z toho se dá udělat i výborná hra. Tak inspirace na letošek, až pojedete, tak si to jenom musíte rozdělit, kdo z vás bude ten stresař a kdo bude ten kliďas. Dál pište na 777-937-777, jestli je to podle vás pravda nebo bullshit. Jestli se na dovči stresujete, že doma ta žehlička stále běží. Další hity k tomu, za chvilku Coldplay, Little Sims a Burna Boy a teď už Morandy a Angels.

0: Coldplay a Little Sims v éteru Hit Rádia a my řešíme, pravda nebo bullshit. A konkrétně to, jestli se Češi stresují, když odjedou na dovolenou, jestli doma nenechali něco zapnutýho, otevřenýho a tak dále. Řekla bych, že máme potvrzeno, že ano, stresujeme se, prostě to tak máme, ale dá se to vyřešit velice chytře. Třeba Renčáta píše, že ta je v klidu, protože přes dovolenou je u nich kamarádka, která hlídá jako strážce, krmí kočku a navíc jí stačí kdykoliv zavolat, když si nejste jistý. To je dobrý způsob mimochodem, to je praktický. No a potom máme ještě jeden způsob a to doporučím všem. Jarka píše, já trpím při každém opouštění bytu, byla bych schopná se několikrát vrátit. A řešení? Fotím sporák, konvici, zavřená okna a tak dále. Je to super. No jasně, takže prostě akorát budete mít plnou galerii fotek už před dovolenou, protože nafotíte celý barák. Ideální. So baby, don't worry, you are my only, Jarce, děkujeme, protože tohle je fakt super tip. Další hity za chvíli jdou uši Leony nebo Kabáti.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi bídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
3: Ekokom.
4: Nákupy v online shop.cz.
5: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
4: www.onlineshop.cz.
6: Máte rádi chmelový mok? Odhalte tajemství výroby piva v našem regionu.
7: Navštivte pivovar Radegast v Nošovicích a poznejte 50letou historii této tradiční značky. A nebo ochutnejte skvělé pivo z pivovaru Koníček a pomodlete se v pivní kapličce.
6: S technotrasou objevíte místa, kde vznikla technika, průmysl i řemesla.
7: Naplánujte si výlet na technotrasa.cz nebo v mobilní aplikaci.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.

0: Ahoj. Eurojackpot se vyšplhal nad miliardu. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte se a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
1: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
2: Víte, že na novou kuchyň můžete mít 5 let záruky s návrhem a cenovou nabídkou zdarma a navíc až o 50% levněji než u nás? No fakt, jakože se Ivan Vodochodský jmenuju. Navštivte XXL kuchyně v polském Těšině. Více informací najdete taky na www.xxl-kuchyně.cz.
3: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
4: Outlet Arena Moravia vás zve na letní party. 3 víkendy v rytmu Tropical, Retro a Sunset Vibes. K tomu Chillout Zona a Kolo Štěstí o super ceny. Dorazte pro letní slevy a osvěžte se drinkem na účet Outlet Areny Moravia.
5: Outlet Arena Moravia. Slevy po celý rok.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letní soutěž.cinemacity.cz.
8: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu. Hit Radio.
9: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.

A takhle na konci pracovního týdne se asi dokážeme vžít všichni do jednoho pána, který, prosím pěkně, strávil na jednom ostrově sám 33 let, protože nechtěl s nikým mluvit. To je ale fantastický. 33 let sám na ostrově. Mauro Morandi přistál na ostrově Budely v 80. zahodil všechno, co nepotřebuje, a žil tam velmi spokojeně, než ho teď vyhnali úřady. Strašný. Jako reálně by ten úředník, který podepsal jeho vystěhování, měl dostat zákaz vstupu na jakoukoliv pláž, měl by dostat zakázaný jakýkoliv dovolený, protože vyhodit 82-letýho starce z jeho ráje do světa sociálních sítí, AIčka, všech moderních technologií, to je absolutní vrchol nevkusu. To je příšerný. Jako v podstatě Mauro je jediný člověk na světě, který úspěšně ghostnul celou lidskou rasu na 3 dekády, bohužel se musel vrátit. Tak mu držíme pěsti všichni, jo, a vy ghostněte všechny ostatní, třeba aspoň na víkend. Do uší teď k tomu Bryan Adams a Back to You.

0: Je až nehorázné, jak rychle utekl letošní mistrák ve fotbale. No jo, začal 11. června a tento víkend v neděli bude vrcholit velkým finálem. No a velké finále čeká také naše vysílání od 15 do 18, kdy společně můžeme na pohodu uzavřít tento další pracovní týden. Jsem Kuba Ohnutek a jsem připraven.
1: Radio Orion.
2: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
3: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
4: No včera bylo pozdě.
5: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
6: Právě jsme pro vás otevřeli nový supermarket Albert Horní 57 Ostrava. Přijďte si k nám vychutnat zážitek z nakupování. Bohatý sortiment, neporazitelné ceny a nyní slevu 10% na celý nákup s aplikací Můj Albert. Těšíme se na vás.
7: Ladná čeladná. Rodinný festival v Čeladné plný zábavy pro děti a dospělé. Olympik, Aneta Langerová, Jana Kiršner, Kateřina Marie Ticha and Benjis, Pavel Čadek a mnoho dalších. Bohatý program čeká i na děti, Kája a Bambuláček, taneční a parkourové workshopy, divadlo, hry, soutěže i kreativní dílny. To je Ladná Čeladná 31. července a 1. srpna v Čeladné. Více na www.ladnačeladna.cz.
8: Představte si ráno v Beskydech. Čerstvý horský vzduch, nádherná beskydská příroda, klid, wellness a večer skvělá večeře v nové restauraci Tok. Nově otevřený hotel Rástoka v Trojanovicích zve na letní sezónu 2026. Využijte jedinečné zaváděcí ceny, které už se nebudou opakovat. Dopřejte si odpočinek bez stresu. Kousek od domova, hotel Rástoka. Nový příběh Beskyd začíná právě teď.
9: Až to budu mít, tak ti to dám. A už mi nevolej.
10: A to už je jako 10. No tak mi počkej, kámo, ne?
11: Já to poslal, tak si snad věříme, ne?
12: A já vám jako dlužím?
13: Hele, zejtra ti to tam pošlu.
14: Už vás nebaví pořád dokola poslouchat to samé? Čekáte marně na svoje peníze? Jděte na e-pohledávky.cz. Vložte svůj případ, naši právníci jej zdarma posoudí a nabídnou řešení do 24 hodin.
15: e-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
16: Outlet Arena Moravia vás zve na letní party. Tři víkendy v rytmu Tropical, Retro a Sunset Vibes. K tomu Chillout Zona a Kolo štěstí o super ceny. Dorazte pro letní slevy a osvěžte se drinkem na účet Outlet Areny Moravia.
17: Outlet Arena Moravia. Slevy po celý rok.
18: Franto, co jsi to zaskoupil?
19: Zavařovací hrnec.
18: A co budeš dělat?
19: V létě okurky, v zimě svařák.
17: Zavařovací hrnec, chytrý pomocník do každé domácnosti. domo.elektro.cz.
20: Přijďte do kina na filmovou událost roku. Přijďte na Odysseu režiséra Christophera Nolana.
21: Ithaca's king is coming back.
20: Jeden z nejslavnějších příběhů naší civilizace ožívá v nezapomenutelném filmu.
22: No one could stand between my bed and home.
20: Matt Damon jako Odysseus a řada dalších hvězd ve vašem Cinestaru zazáří už 16. července.
23: Kam o víkendu? Přece do Beskyd! Turistické linky v Odys jsou připraveny a s 24-hodinovou jízdenkou cestujete zcela bez omezení. Klikněte do

0: Hodis.cz Hit Radio. Fotbalová bitva o světový trůn je v plném proudu. Kdo ovládne mistrovství světa v Mexiku a Spojených státech a získá na 4 roky fotbalový trůn? Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hit Radio. Fotbal na Hit Radio Orion.
1: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska. Pozor v Ostravě na Bohumínské. Velké problémy kvůli nehodě dvou nákladňáků. Auta blokují dopravu v jednom pruhu. Silný provoz, ten tu musíte očekávat. A ještě Ostrava Vítkovice. Tady v Lidické bourala před chvilkou dvě auta. Místo je průjezdné jedním pruhem. Tady pro sechr taky počítejte. I když s menším, ale zdržením. Co se děje na cestách? Pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 724-299-199.
1: Přívěsy HK.cz. Specialista na prodej profi přívěsů a náhradních dílů. Přívěsné vozíky, náhradní díly a příslušenství na www.přívěsyhk.cz.
2: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na naší pobočce v Ostravě, Opavě, v Olomouci nebo ve Zlíně. Home Credit. Pro lepší příběhy.
3: Mami, já chci hrát na klavír.
4: A proč ne? Když ho půjčíme už teď, na hudebnifond.cz můžeš hrát celé léto a já nezaplatím ani korunu. Mrkněte i vy na akci Prázdniny zdarma. Půjčte si klavír už teď a plaťte až v září. Více na hudebnifond.cz.
5: Slyšel jsi, že Chachar slaví 20 let a přifoukl pizzu o 4 cm? 4 cm? To ani nepoznáš! Pozor! 4 cm jsou 28,34% pizzy navíc! To už fakt poznáš! Otestuj to i ty na Chachar.cz. Chacharova pizza, bo na velikosti prostě záleží!
1: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Orion.
6: Je 15 hodin, krátké zprávy a David Račák. Do Česka míří studená fronta, která v pátek přinese silné bouřky. Podle nejnovějších modelových výstupů se jejich nejvýraznější projevy očekávají ve východní polovině země. Největším nebezpečím budou silné nárazy větru, lokálně také přívalové srážky a kroupy. Arboretum ve Štramberku na Novojičínsku je na prodej. Cena je téměř 35 milionů korun. Pro město je podle starosty Davida Plandora tato částka nereálná. O spolupráci požádalo Moravskoslezský kraj. No a pobočka krajského soudu v Pardubicích zamítla poslední stížnost na vazbu v případu teroristického útoku na zbrojovku LPP Holding v Pardubicích. Podle dřívějšího sdělení soudu je osmou obviněnou cizinka z východu evropského státu. Ve vazbě je 8 lidí, policie jich zadržela 11. Tři jsou v Polsku.
1: Fotbalový servis.
6: Letošní mistry světa ve fotbale se podle bookmakerů stanou pravděpodobně Španělé. Ve finálovém zápase jsou proti obhájci titulu Argentině kurzovým favoritem. Sázející ale dávají téměř rovnoměrně šanci oběma týmům. Možné ale je, že zápas neskončí v základní hrací době a o vítězi šampionátu se rozhodne až v nastavení. Třetí místo by na mistrovství světa měli s největší pravděpodobností získat Francouzi, kteří se v sobotu postaví proti Angličanům.
1: Počasí v pěti slovech.
0: Víkend bude takový všelijaký.
1: Hit Radio Orion.
0: Jaký si ho uděláte, takový ho budete mít. To je jasná věc, o tom žádná. Stejně jako to, že vám přeju krásné odpoledne, to je taky jasná věc. Máme 3 minuty po 15. Vy jste s Kubou Ohnutkem a až do 18. v tom doufám pojedeme na konci pracovního týdne spolu. Jo. A za chvilku i s týpkama z Hlučína. Vydržte, budu

velká světová persona vám zpříjemnila tohle páteční odpoledne. To byl Ed Sheeran, kdybyste ho náhodou nepoznali. A jeho Castle on the Hill. My jsme Hit Radio Orion a dva kámoši z Hlučína. Šimon a Honza to dokázali, borci světu a taky našemu kraji ukázali, že když se chce, tak se dá opravdu dojet k Jadranu asi 800 kilometrů na kole za 3 dny. Jako klobouk dolů, bo většina z nás za 3 dny, co si budeme povídat, nestihne ani najít pumpičku a cyklistické kraťasy. Jen nemyslete na jedno, až vám letos u moře v Chorvatsku někdo řekne to, že Moraváci jsou zase všude, tak tentokrát to nebude kvůli kolonám na dálnici, ale protože ti nejrychlejší už tam přijeli, přifrčeli o 2 dny dřív, a to sice na kole. Takže ještě jednou velká gratulace a až do toho, borci, půjdete příště, nezapomeňte na plavky, protože některé zdroje, jak tady zjišťují, píšou, že jeden z borců si je prostě zapomněl doma. No tak po tom výkonu na kole by mi to v tu chvíli bylo asi úplně u pláže. No a jejich skvělý cyklistický výkon prý oslavili jak jinak než vypitím ryze moravského piva. Hoši ve 22 letech, dobrý výkon!

0: jestli plánujete takzvaně řešit, a to třeba dneska večer nebo v noci, ať už na nějakém festivalu nebo na vaší zahradě, tak bacha na to, že můžete při tom dělání různých věcí pořádně zmoknout, jo? Protože rosničky na dnešek slibují velmi, velmi vydatné bousky, hromy, blesky. Pojďme si dát dneska jednu zprávu, která by vás neměla nějak zatížit. Dejme si jednu ptákovinku, třeba takovou, že datel dá za den 12 000 úderů hlavou do stromu. Doma to při těch činnostech neskoušejte. A radši si užijte Dašu a bude i Guru Josh Project Infinity 2008 a bude i pozvánka na jedno místo, na které vás vezmu společně s Technotrasou. Díky, že posloucháte.
1: Babi, co to děláš? Proč vymýváš ten kelímek od jogurtu?
2: Přeci ho nevyhodím špinavej.
1: Vyhodíš? Doufám, že jsi chtěla říct, že ho vytřídíš do koše na plasty.
2: Samozřejmě. Holčičko, já už třídím spoustu let. Začala jsem, když tvoje máma byla ještě malá holka.
1: Super, tak to teď ještě vylepšíme. Ten kelímek nemusíš vymývat, stačí, že je prázdný.
2: Aha, zase nějaká novota?
1: Ani ne, ale nedávno jsme měli ve škole zajímavou besedu.
2: Co vám říkali?
1: Třeba to o tom vymývání. A taky nám vysvětlili, jak důležité jsou při třídění barvy kontejnerů. A že se někde můžou sbírat třeba kovy společně s plasty do žlutého.
2: Tak to u nás není. My tady máme na plechovky šedý kontejner.
1: No právě, chci sbírat třeba kovy společně s plasty do žlutého.
2: Tak to u nás není. My tady máme na plechovky šedý kontejner.
1: No právě, třídění se může v různých městech lišit.

0: A třeba se k nám ten nevymytý kelímek od jogurtu zase vrátí zrecyklovaný. Třeba jako květináč.
1: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
3: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
4: Kolo? Ve vzduchu? Jo, slyšíte správně. Na stezce Valaška vás čeká jedinečná atrakce, co vám vezme dech. A pak ho zase vrátí. Přijďte zjistit, jestli zvládnete šlapat nad stromy. Skybike? Kolo trochu jinak.
5: Stezka Valaška.
6: Slevy až 60% na sezónní zboží. Ano, v Makro. Pořiďte si vybavení na léto za mimořádné ceny. Například nerezový plynový grill Terrington House z 5 hořáky nyní koupíte se slevou 60% za 8699,90 z DPH. Vaše Makro. Nabídka platí pouze pro registrované zákazníky.
7: Chcete krásnější prostor kolem sebe? DKV Atelier přináší originální řešení pro dům, zahradu, terasu i firemní prostory. Od návrhu až po realizaci tvoříme místa, která mají atmosféru, styl i smysl. DKV Atelier. Tvoříme prostor, kde roste krása i smysl. www.dkvateliér.cz.
8: Je tady někdo, kdo schání obklady a dlažbu, staví nebo rekonstruuje koupelnu? Jsme vám na blízku.
9: Koupelny pro každého.
8: Máme pro vás obklady, dlažby a koupelnové vybavení předních výrobců v nejširší nabídce. A k tomu profesionální poradenství. Na viděnou v prodejně v Ostravě.
9: Koupelny pro každého.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
12: Hit Radio.
13: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.

před půl čtvrtou vás Hit Radio Orion přesunulo do roku 2008. Za námi hitovka Infinity 2008, v ní Guru Josh Project, no a i tento pátek vás rád vezmu na místo, které stojí za to navštívit, bo technotrasa Surová krása. A tím místem je Důl Michal. I tady, když horní kráno sváral do dolu, nikdy přesně nevěděl, v jaké náladě ho země ten den přivítá. Tma, prach, horko, hluk a parta lidí, na které se musel spolehnout víc než na kohokoliv jiného. V dole Michal tenhle svět pořád existuje. Stačí projít řetězovou šatnou, lampovnou nebo chodbami, kde to dodneska působí, jako by tam před chvílí skončila směna. A jestli byl někdo fakt pověrčivý, byli to prý vždycky právě horníci. Třeba pískání v dole bylo tabu. Věřilo se totiž, že přináší smůlu a může takzvaně probudit zem. A když někdo sfoukl lampu jinému horníkovi, a bralo se to skoro jako urážka. A možná právě proto vzniklo mezi havíři tak silné pouto, protože pod zemí nebyl prostor na frajeřiny, tam šlo hlavně o důvěru. A přesně tenhle pocit zažijete i dneska v dole Michal. Místě, kde hornický svět zůstal skoro nedotčený časem. Naplánujte si i další výlet na technotrasa.cz nebo v mobilní aplikaci. Víc zase za týden, touto dobou, na Hit Radio Orion, kde do vašich uší posílám Melanie C. A Never Be The Same Again.

0: Kurita, který v roce 99 navrhl nějakých 176 grafických symbolů a od té doby změnili podobu a co si budem povídat, několik stovek jich samozřejmě přibylo. A mě napadlo, dokážete si vůbec představit takhle v roce 2026, že by neexistovali, že byste posílali holé, strohé, o smiley chučí zprávy, upřímně já ne, a používám je dost často. Na co vypisovat různé tady slohovky, když stačí jeden emotikon, že jo? A co vy, jak to máte, jaký smiley používáte nejčastěji? Pošlete mi ho na WhatsApp Hydrádia Orion s číslem 724-299-199. Uděláme si během 10 minut takový moravskoslezský průzkum. Jo? Tak to mě zajímá. Za chviličku Pink anebo Alex Bolí.
1: Nabídka pracovních míst.
2: Máte rádi řemeslnou práci, za kterou je vidět výsledek? Společnost Bodinger přijme parťáky do výroby nábytku v Ostravě Kunčičkách. Pružná pracovní doba, zajímavé zakázky a práce, na kterou můžete být hrdí. Více informací na webu Hitradia Orion nebo rovnou pište na martin@bodinger.cz.
1: Všechny nabídky najdete na hitradioorion.cz.
3: 70% slevy v Dormeu? Je to Black Friday. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře? Teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormeem. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo Home v Ostravě v OC Nová Karolina. Těšíme se na vás.
4: Max útočí na regál.
5: Barča skvěle trefila nákupní koš.
4: Nákup v Baumaxu právě přesáhl 5000 korun. Získáváme slevu 500 korun na další nákup.
5: Nakupte v Baumaxu nad 5000 a získáte slevu 500 korun na další nákup. Platí do 26. července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionům. Všude zdejší, všude
7: je fajn. Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare. Dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare. Téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
8: Vodní park už nemusíš hledat u moře ani na Lipně. Velká nafukovací vodní atrakce plná skluzavek, překážek a vodní radosti letos i na koupališti v Rožnově. Zábava, kterou na běžném koupališti jen tak nenajdeš. Tak si do kalendáře piš, ať na koupališti v Rožnově nechybíš. Sportoviště Rožnov.cz.
9: Na zahradu, na terasu Tyton, Tyton. Dlažby, ploty sluší všude přitom. Tyton.
10: Moderní dlažba Wave od Dytonu. Tři atraktivní odstíny. V síti stavebnin Tradix nyní se slevou víc než 16%. Více na Tradix.cz.
11: Barto, už víme, kdo v létě vystoupí na Štěrkovně Open Music. Bude to Jaromír Nohavica, Janek Ledecký, David Koller, Ben Kristoval, Činasky, No Name, Michal Prokop, Kamil Střihavka, Marpo a mnoho dalších. To vše na břehu jezera od 23. do 25. července. Tam nemůžeme chybět.
12: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
13: Safari v Zoo Ostrava. To jsou tři výběhy, 6 hektarů a stovka zvířat. Nasedněte do Safari Expressu a vydejte se s námi z Afriky přes Perzii až do Indie. Jízdu mezi stády volně pasoucích se zvířat můžete zažít každý den od 10 hodin. Těšíme se na vás v Zoo Ostrava.
14: Slevy až 60% na sezónní zboží? Ano, v Makro. Pořiďte si vybavení na léto za mimořádné ceny. Například nerezový plynový grill Terrington House z 5 hořáky nyní koupíte se slevou 60% za 8699,90 z DPH. Vaše Makro. Nabídka platí pouze pro registrované zákazníky.
15: Jedinečná akce v Tetě. 1+1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Maybelline, Dermacol, Miss Sporty, Wet n Wild a další. Nebo objevte slevu 40% na značky Nivea a Labello. Více na tetadrogerie.cz.
16: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozu spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
17: Prosecco přesně v italském stylu?
18: To je Mionetto.
17: Kvalitní prosecco s ležérním šarmem?
18: Mionetto.
17: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí?
18: Mionetto.
17: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží?
18: Mionetto. Víc než jen prosecco.
11: Hit Radio Orion.
3: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

Alex Warren, jeho Ordinary. Já věřím, že vám ordinujeme samou dobrou náladu a taky příjemné páteční odpoledne, i když venku, co do počasí, třeba v Ostravě konkrétně, velmi horké. Dneska máme světový den emoji, chcete-li smajlíků. První byly vydány někde v Japonsku v roce 1999 a mě zajímalo přes náš WhatsApp, jaký smile používáte při konverzaci s někým nejčastěji. Tak tady jsou výsledky, jo, bleskové ankety. Páté místo, smutný smajlík. Takhle jako při pátku smutný. Čtvrté místo, naštvaný smajlík, takový ten ufuněný, dívám se. Třetí místo, vysmátý smajlík. A teď pozor, druhé místo, smile se vztyčeným prostředníčkem. To si neberu osobně, byla to, že jo, anketa, ptal jsem se vás, tak to je věc názoru, že? A první místo, čekal jsem třeba srdíčko, nebo já nevím co, pusa, nebo vyplazený jazyk, ale je to prostě like. První místo, prostě nejčastěji, místo, abyste někomu odpověděli, hodíte palec nahoru a jakože je všechno v cajku. Všem zúčastným děkuju, posílám taky jeden smile v podobě třeba Miraje a Tripse, nebo do 4 hodin odpoledne vás budou bavit taky Luis Fonzi a Demi Lovato. Pojďme

Ty víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, který jsme měli.

0: 57, nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska. Začínáme s informací z našeho WhatsAppu. Ozvala se Nela. Zdravím do rádia, vrchy u Fulneku, kolony, oprava dlouhé části silnice, zdržení 5 až 20 minut. Nelo, děkuju za info, pokračuju dál, protože v Ostravě na Bohumínské bourali dva nákladňáky, zablokovaný tu máme provoz v jednom pruhu, zdržíte se. No a na trase Bruntál Opava u Malých Heraltic se narazilo auto do sloupu veřejného osvětlení, blokovaný to máme jeden jízdní pruh. A ještě jedna informace ze Slovácka na příjezdu do Kunovic, Uherského Hradiště. Pozor na nehodu 4 aut a počítejte s kratší kolonou. Co se děje na cestách, pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 724 299 199.
1: Hausbrand, prémiová italská káva, která si podmanila nejen všechny řidiče, ale i celý svět. www.hausbrandkava.cz.
2: Se Zakovám v Ostravě, Opavě a Třinci vyřeší ucpaný odpad, zmonitoruje kanalizaci a nebo vyveze žumpu. Auta mají malá pro domácnosti a velký mašiny na těžký kál, i na ten nebezpečný. Tak nečekej a volej Se Zako.
3: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
4: Setři a šetři s Futurem Ostrava. Nakup ve Futuru aspoň za 300, skoč do infostánku a účtenku vyměň za los. Setři ho a vyhraj slevu nebo poukázku.
5: Navíc 3. září proběhne velké slosování o poukázky v celkové hodnotě 50 tisíc.
4: Tak setři a šetři.
6: Obchodní centrum Futurum Ostrava.
7: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Orion.
0: Je 16 hodin, krátké zprávy a David Račák. Banky a stavební spořitelny poskytly v červnu hypoteční úvěry za téměř 49 miliard korun. Ve srovnání s loňským červnem to znamená nárůst o 32%. Proti květnu se objem hypoték snížil o 7%. Úrokové sazby v průměru stouply na 4,79%. Kostel svaté Anny a Jakuba ve Staré Vodě na hranici vojenského újezdu Libavá na Olomoucku bude hostit příští týden Anenskou pouť. Ta má více než 500letou tradici. Od pátku do neděle nabídne nejen bohoslužby, ale i koncerty a aktivity pro rodiny s dětmi. Bílý dům suspendoval technika, který obsluhuje čtecí zařízení amerického prezidenta Donalda Trumpa. Muž čelí obvinění, že vydělal více než 100 000 dolarů sázkami na to, co prezident řekne ve významných projevech. No a tenistky Barbora Krejčíková a Tereza Valentová postoupily na turnaj v Aténách do čtvrtfinále, kde doplnili Sáru Bejlek. Turnajová trojka Krejčíková zvítězila nad Monetovou z Francie jednoznačně 6-0, 6-2. Sedmá nasazená Valentová si poradila s běloruskou Sasnovičovou 6-3, 6-2. Je mi jasné, že mnozí dneska večer vyrazíte do ulic a budete v nich trávit spoustu vašeho času, tak pojďme se výjimečně podívat na noc. Zpočátku očekáváme hodně oblačnosti na Moravě a ve Slezsku s doznívajícím deštěm, přeháňkami nebo stále i bouřkami, které můžou být hodně silné. V noci naměříme v minimech 14 stupňů, no a zítra v sobotu očekáváme oblačno, lokálně se vyskytnou přeháňky, znovu i nějaká bouřka, s tím, že se ochladí na 23 až 27 stupňů. V Jeseníkách a Beskydech čekáme 17 až 21.
8: Hit Radio Orion.
0: Ale Farben nebo Enrique Iglesias s Naďou v hitu Tired of Being Sorry otevřou tuhletu hodinu, kdy jste a doufám budete i dál s Hit Radiem Orion a také Kubou Ohnutkem. A slibuju, že někdy kolem 16:30 vás v pátek 17. dostanu na skvělou akci pro celou rodinu na akci Ladná čo Ladná.

veselá. Hale Farben, jeho Baby Goodbye. My jsme Hit Radio Orion, takhle zní páteční odpoledne, no a v Ostravě bychom se mohli dočkat pořádné zelené revoluce. Konkrétně teda v nejlidnatější části na náměstí Generála Svobody, které zjišťují radnice, plánuje vymazat ze středu cestu, spojit dva sousední parky do jednoho obřího a udělat tam ráj pro nás pěší. Všude samé stromy, herní prvky a dokonce i kontejnerová kavárna. Wow, pojďme ještě do hlubších detailů. Auta odtud sice vyženou a udělají z okolí jednosměrky, ale za to uprostřed parku vyroste moderní zastřešené pódium. Takže až budete v Ostravě příště půl hodiny marně kroužit a hledat parkovací místo, můžete aspoň zaparkovat sebe někde v trávě, dát si kavčo a poslechnout si nějaký pěkný sousedský koncert. No neberte to. Třeba koncert kapely Blink 182. To by byl nářez. Teď All the Small Things na Hit Radio Orion.

0: připomenutí Ella Henderson, taky Rudimental, správný rytmus, byli ve parádní formě, i v takovém horku. Za chviličku si dáme Jeleny, takže česká hudební scéna, bude i Shakira, kterou budete moci vidět v rámci nedělního finále mistrovství světa ve fotbale, pěkně live. No a po těchto interpretech si dáme Potrženo sečteno, to znamená soutěž o lístky na festival Ladná čo Ladná. Domluveno? Domluveno.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Tetětice u Kroměříže. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: 70% slevy v Dormeu? Je to Black Friday. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře

0: Teď je čas na skvělý nákup. Spějte lépe a zdravěji s Dormeem. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo Home v Ostravě v OC Nová Karolina. Těšíme se na vás.
1: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
2: Všude zdejší, všude je fajn.
3: Stavebniny Janík. Stavebniny Chystáte Janík. Rekonstrukci školy, školky či jiného zařízení? Mimořádné prázdninové ceny obkladů, dlažeb, sanity, podlah, malířských a čistících potřeb. Stavebniny Janík. S námi to zvládnete.
4: Už tam budem?
5: Nech toho.
4: Později už tam budem.
5: Přestaň, štírně vedro.
3: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
0: Nákupy v online shop.cz.
6: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
0: www.onlineshop.cz.
7: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, housy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. Anagory, brds.cz.
8: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
9: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
10: Láká vás nahlédnout do světa mlýnů? Zjistit, jak si naši pradědové zajišťovali obživu?
11: To vám ukáže návštěva vodního mlýnu Veselsky, Bartošovického mlýnu nebo větrného mlýnu na Nových Dvorech. Zemědělské stroje a expozici potravin zase najdete v Národním zemědělském muzeu v dolní oblasti Vítkovice.
10: S technotrasou objevíte místa, kde vznikla technika, průmysl i řemesla.
11: Naplánujte si výlet na technotrasa.cz nebo v mobilní aplikaci.
12: Držíme ti místo! HC Vítkovice Ridera zahajují fyzický prodej permanentek na novou sezónu. Na pokladnách Ostravar Areny si tu svou můžeš pořídit už od pondělí 20. července od 10 hodin. Nestíháš? Nevadí. Permanentky jsou už od 15. června v prodeji taky online. Kup si svoji permici, sleduj web i sociální sítě klubu a hraj o podepsanou hokejku Kuby Zbořila. Tak probuď sobě Vítka!
13: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
14: Hit Radio. Když se probudíte do slunečného rána. Cítíte, že tohle bude dobrý den. Takhle zní léto s Hitrádiem.

Uzavřete s námi dnešní den a vyhrávejte. Volejte 591 001 001. Podtržené, sečtené.

0: Shakira, do zoo vás zvát nebudu, ale pozvu vás někam úplně jinam.
1: Postržené, sečtené.
0: Ladná čeladná, už 31. v pátek a 1.8. v sobotu. Tohle si označte červeným fixem v kalendáři a prostě se běžte s celou rodinou bavit ostatně jako každý rok. No a i takhle v pátek tu mám připravené lístky. Třeba právě pro vás, jen je potřeba správně a co nejrychlejc zareagovat na mých 6 otázek, možná i nějakou tu audio ukázku. Mimochodem vystoupí tu třeba Jana Kirchner, olympici, tanečník Ubamazů, Kateřina Marie Tichá a Benjis a další. Na telefonu by měl být v 16.27 Ondřej. Ondřej, pěkné odpoledne.
2: Pěkné odpoledne přeji.
0: Taky přeji. Kam přeji pěkné odpoledne? Do jakého města nebo obce?
2: Krnoveček, Krnov.
0: Takže do Krnova. Po práci?
2: Ne, ne, volničko, popijím si vínenko pěkně, krásně.
0: Vínenko na sluníčku?
2: Stíneček krásný.
0: No tak jo.
2: Zapijeme to dostatkem vody.
0: No tak paráda. to je potřeba, že jo, takhle. Abys nebyl zrušený už třeba jen o 1:30 večer. Tak, jdeme na to. Pravidla jsou jasná?
2: Ano.
0: Jdeme.
1: Podtržené.
0: Tak, Ondro, otázka číslo 1. Na koho se letos na Čeladné můžeme těšit?

0: že to bude Aneta Langerová, máš pocit, jo? A já si myslím, že tady jako není vůbec nic co řešit, protože je to samozřejmě správná odpověď, takže první otázku, první audio ukázku si zvládnul, dal si to na jedničku. Tak za druhé, kolik letos v listopadu Aneta Langerová oslaví let? 30, 40 anebo 50?
1: Wow, 50 to určitě nebude. Já mám takovej, já bych řekl kolem 40, že bude mít, tak 39, no 8, no, když byla v tom, 8, 39.
0: Jo, jo, jo. Ty možnosti byly 30, 40 nebo 50.
1: Aha, tak 40.
0: No, no, no, no, no. Za třetí, ve kterém roce Aneta vyhrála Superstar? Byl to rok 2000, 2004 anebo 2008? Poprosím o odpověď.
1: Asi 2004.
0: Je správná odpověď. Za čtvrté, kde se Ladná čeladná bude konat? Za A, areál základní školy, za B, areál vysoké školy, nebo za C, areál před místní samoobsluhou?
1: Mhm. Bude areál základní školy.
0: Pojďme, Ondro, pojďme.
1: Čeladná.
0: Ondro, poprosím odpověď.
1: Areál Čeladná, základní škola?
0: Je správná odpověď. Za páté, na místě bude mít svou stage Hit Radio Orion. Kdo na ní vystoupí? Za A, Kája a Bambuláček, za B, Kája a Bramboráček, za C, Kája a Popkorňáček.
1: Bambuláček.
0: Vážně? Jsi jistý? Nemůže to být Kája a Bramboráček?
1: Ne, to fakt nemůže být Bramborák.
0: A proč by to nebyl Bramborák?
1: Tak může být Bramborák, jako ale smaženej.
0: Co by nemohl? Tak a za šesté, prosím tě, teďka jako se zamysli, jsme ve finále, přidej ve slově Ladná,
1: Ladná,
0: jedno, uznám i dvě písmena a vyjde ti, pozor, jo, říkal mi kámoš, že jeho je poslední dobou nějaká citově? No.
1: Badná. Chladná.
0: Říkal mi kámo, že jeho je poslední dobou nějaká citově vadná. To je originální, člověče. Tak to jsem nečekal, že je jeho citově jako vadná. No i když kdo ví, no, ale samozřejmě chladná je to, co jsem chtěl slyšet a to si samozřejmě řekl, takže dva lístky posílám, mě se hezky, ahoj, ahoj.
2: Podtržené, sečtené.
0: A teďka pozvánka na dnešní 18. až 21. Tady máte skvělé Spooks.

0: ještě v původní sestavě nabídli hitovku Lost. Já vám za chvilku nabídnu zpěvačku, co si říká Lady Gaga, budou činasky, bude třeba Harry Styles. A teďka ode mě jeden tip, pokud teda doufám, že nebude pršet, takže tip na místo. Letní kino Karviná, park Boženy Němcové promítá dneska a vlastně promítat bude i celý víkend. Dneska a v neděli se od 9:30 večer těšte na Scary Movie. Zítra 18. pak ve stejný čas bude na plátně Odvážná Vajána. Tak se dobře bavte, no a s tipem přechází taky kolega z redakce.
1: Co se děje na Moravě a ve Slezsku?
2: Jestli hledáte tip na parádní rodinný výlet, vyrazte do Dinoparku Ostrava. Čeká na vás přes 130 dinosaurů v životní velikosti, z nichž se mnozí hýbou a vydávají zvuky, takže si budete připadat jako v pravěku. Nechybí zábava pro děti ani odpočinek pro dospělé nebo obří aktivní sopka, Dino Express i populární chodící mládě stegosaura. Zábava pro celou rodinu na celý den zaručena. Tak co, troufnete si potkat tyrannosaura tváří v tvář? Dino Park Ostrava.
1: Víme, co se děje v Moravskoslezském kraji. Hit Radio Orion.

0: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
1: Právě jsme pro vás otevřeli nový supermarket Albert Horní 57 Ostrava. Přijďte si k nám vychutnat zážitek z nakupování. Bohatý sortiment, neporazitelné ceny a nyní slevu 10% na celý nákup s aplikací Můj Albert. Těšíme se na vás.
2: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
3: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
4: Vodní park už nemusíš hledat u moře ani na Lipně. Velká nafukovací vodní atrakce plná skluzavek, překážek a vodní radosti letos i na koupališti v Rožnově. Zábava, kterou na běžném koupališti jen tak nenajdeš. Tak si do kalendáře piš, ať na koupališti v Rožnově nechybíš. Sportoviště Rožnov.cz.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
8: Hledáte rychlý servis? Jedině Autosklo Slezská. Nejen profík na autoskla zdarma, ale i autoservis s bohatou nabídkou služeb. Opravy rychle, odborně a ještě vám zdarma zapůjčí náhradní vozidlo. Autosklo Slezská. Smluvní opravna pojišťoven. Telefon 844 a 6 devítek nebo autosklo.com.
9: Pozor, u dětka se děje něco velkýho. Jako první v Česku přinášíme novinky od světově proslulého studia Hexo Gaming. Hity, co baví hráče po celém světě. Herna u dětka.cz s novinkama o krok napřed.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účastí na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
11: Outlet Arena Moravia vás zve na letní party. Tři víkendy v rytmu Tropical, Retro a Sunset Vibes. K tomu Chillout Zona a Kolo štěstí o super ceny. Dorazte pro letní slevy a osvěžte se drinkem na účet Outlet Areny Moravia.
12: Outlet Arena Moravia. Slevy po celý rok.
13: Přijďte do kina na filmovou událost roku. Přijďte na Odysseu režiséra Christophera Nolana. Jeden z nejslavnějších příběhů naší civilizace ožívá v nezapomenutelném filmu. No one could stand between nightmare and home. Matt Damon jako Odysseus a řada dalších hvězd ve vašem Cinestaru zazáří už 16. července.
14: Přijďte si užít podvečerní Zoo Ostrava. Během prázdnin jsme prodloužili otevírací dobu až do 20 hodin. Poslední vstup do areálu je možný v 18 hodin. Více na www.zooostrava.cz. Těšíme se na vás.
15: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
16: Hit Radio Orion.
17: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.

Je to tak, hlavně před víkendem. Činasky a první signální, docela i David Guetta nebo Harry Styles. A milé dámy, myslíte si, že jste u nás utlačovány? Tak poslouchejte, co se vašim kolegyním děje jinde po světě. Pojďme do Turecka. Tady může pracovat jen se souhlasem manžela. V Indii ji můžete dát do zástavy a v takovém svazísku nesmí ženy nosit kalhoty. Trošku se takhle v 16.51 divím, že jim ženy dávno neutekly na Moravu a do Slezska.

0: Jezdu do Velkých Karlovic ve směru z Leskové, jsou záchranáři u nehody auta s cyklistou. Jdeme taky do Olomouce, v ulici 17. listopadu bourala dvě auta. Tady pro sichr počítejte se silným provozem a také s možnou kolonou. A ještě tady vidím jeden problém na trase Opava-Ostrava. Na průtahu Nových Sedlic se vyšetřuje nehoda taktéž dvou aut. Místem projedete jedním jízdním pruhem. Co se děje na cestách? Pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 724-299-199.
1: Karavany HK.cz. Potřebujete malý a lehký karavan? Chcete nový za super cenu? Malé karavany za super ceny na www.karavanyhk.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
3: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
4: Klikni!
5: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
4: JBL Charge 6, výkonný reprák a powerbanka pro tvůj telefon.
5: V Mironetu nyní za super cenu 3699.
4: Tak přidej volume a rozjeď léto na plné pecky.
5: Když repráky, tak Mironet.
4: Klikni dvakrát.
6: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na naší pobočce v Ostravě, Opavě, v Olomouci nebo ve Zlíně. Home Credit. Pro lepší příběhy.
2: On air.
7: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Orion.
8: Je 17 hodin, krátké zprávy a David Račák. Maximální ceny pohonných hmot, které denně určuje stát, o víkendu opět o desítky haléřů vzrostou. Benzín bude stát maximálně 43 korun a 41 haléřů. Liter nafty pak nejvýše 42 korun a 13 haléřů. Jde o ceny pro celý víkend. Cenový strop na paliva ministerstvo financí stanovilo naposledy. Silnice 1/57 ve městě Albrechticích na Bruntálsku se bude od pondělí 4 měsíce opravovat. Řidiči tam budou jezdit kyvadlově jedním jízdním pruhem pro oba směry. Oprava přijde na téměř 26 milionů korun. Opravovaný úsek je dlouhý téměř 2 kilometry. Evropská komise chce zachovat bezplatné přidělování emisních povolenek i po roce 2030. Nově ho však chce více propojit s investicemi do dekarbonizace. Firmy tak budou muset pro pokračování této podpory předkládat a realizovat plány na snižování emisí. No a letošními mistry světa ve fotbale se podle bookmakerů stanou pravděpodobně Španělé. Ve finálovém zápase jsou proti obhájci titulu Argentíně kurzovým favoritem. Sázející ale dávají téměř rovnoměrně šanci oběma týmům. Třetí by měli skončit Francouzi.
0: Na Morovo a do Slezska míří bouřky, aktuální jsou teď třeba na Bruntálsku a nebo Rýmařovsku, tak na sebe dávejte pozor. Zítra v sobotu čekáme opět oblačno s možnou přeháňkou nebo zmíněnou bouřkou. Večer srážky ustanou a oblačnost bude ubývat. Denní maxima 23 až 27, v Jeseníkách a Beskydech 17 až 21 stupňů.
2: Hit Radio Orion.
0: 17 hodin, 2 minuty, jste s Kubou Ohnutkem, já vám za to moc děkuju, posílám pozdravy Moravo a Slezsko, ať už dneska budete dělat cokoliv, dělat to i dál s námi, to by bylo parádní, to by bylo super, a protože ještě dneska nebyla má pohnutka, tak si ji dáme někde kolem 17:30. Do té doby zamíříme na Slovensko za jedním velmi netradičním kuriozním případem.

State of Mind, velký hit zahraný v našem vysílání. Jsem rád, že posloucháte vaše Hit Radio Oriona. Jestli se vám někdy zdá, že naši koloběžkáři tady na Moravě a ve Slezsku občas jezdí jako blázni, tak věřte, že u našich sousedů na Slovensku posunuli adrenalin na úplně jiný level. Bratislavští Poliši totiž ve 3 hodiny ráno potkali teprve 16-letého frajera, který se řídil po ulici na elektrokoloběžce a teď se podržte 100 kilometrů za hodinu. A aby toho nebylo málo, týpek neměl helmu a odmítal hlídce zastavit. Jeho divoké sci-fi ukončil až náraz do zaparkovaného nákladňáku. Tak chlapec měl lechovou zkoušku úplně čistou a jako zázrakem z téhle srážky s nákladňákem odešel bez jediného škrábance. Ty brďo. Takže já nevím, buď má doma v šuplíku schovaný nějaký kostým třeba Supermana, nebo si zkrátka spletl bratislavskou ulicí tady s Mošnovskou runway. Každopádně příště už mu policajti do té koloběžky namontují spíš nějaký omezovač rychlosti z dětského angličáku. Nejenom na Slovensku, ale hlavně u nás v Česku a na Moravě a ve Slezsku. Dávejte na sebe o nadcházejícím víkendu pozor, jo?

0: Public. Parta muzikantů, která nikdy nesklame. A to ani v pátek 17. na všechny Martiny, takže Martinám, jen to nejlepší, holky, pokud dneska plánujete nějakou oslavu, tak zítra přeju probuzení bez volehlavu, bez nějaké té kocky. A jinak jste moc všichni šikovní, jak jste v těch vedrech, zvládli další pracovní týden, ale pokud náhodou ještě makáte, nebo teprve míříte na noční, tak přeju, ať jde všechno od ruky, ať jste opět zpátky doma. Hlavně v pohodě a bez nějaké deprese. Rehab, Ina a taky Seš, ti všichni jednoho krásného dne spojili síly, aby nahráli hit Rock My Body, no a chyby to nebude ani velmi úspěšná světová zpěvačka Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Do půl šesté od Kuby.
1: Ruší tě to. Zkusil jsi Almeto?
2: Filtry, které si poradí se šumem.
1: Tlumivky, cívky, kondenzátory.
2: Kvalitní součástky, které zvládnou i to největší zatížení.
1: Almeto vyrábí vše, co vaše zařízení potřebuje, aby šlapalo jako hodinky.
2: Almeto. Váš ochránce ve světě rušení. Almeto.cz.
3: Právě jsme pro vás otevřeli nový supermarket Albert Horní 57 Ostrava. Přijďte si k nám vychutnat zážitek z nakupování. Bohatý sortiment, neporazitelné ceny a nyní slevu 10% na celý nákup s aplikací Můj Albert. Těšíme se na vás.

0: Landeku. www.bludištělandek.cz.
1: Přijďte do kina na filmovou událost roku. Přijďte na Odysseu režiséra Christophera Nolana.
2: Ithaca's king is coming back.
1: Jeden z nejslavnějších příběhů naší civilizace ožívá v nezapomenutelném filmu.
3: No one could stand between my bed and home.
1: Matt Damon jako Odysseus a řada dalších hvězd ve vašem Cinestaru zazáří už 16. července.
4: Ladná čeladná. Rodinný festival v Čeladné plný zábavy pro děti a dospělé. Olympic, Aneta Langerová, Jana Kiršner, Kateřina Marie Ticha and Benjis, Pavel Čadek a mnoho dalších. Bohatý program čeká i na děti, Kája a Bambuláček, taneční a parkourové workshopy, divadlo, hry, soutěže i kreativní dílny. To je Ladná Čeladná 31. července a 1. srpna v Čeladné. Více na www.ladnačeladna.cz.
5: Max útočí na regál.
6: Barča skvěle trefila nákupní koš.
5: Nákup v Baumaxu právě přesáhl 5000 korun. Získáváme slevu 500 korun na další nákup.
6: Nakupte v Baumaxu nad 5000 a získáte slevu 500 korun na další nákup. Platí do 26. července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Dobrý den, tady je pohledávky.cz. My bychom chtěli všem, co dluží, poblahopřát, jak pěkně z toho zase vybruslili. Takže klidně, ať jezdí dál v těch drahých autech, nikomu nic nevrací a klidně, ať se tomu dál vyhybaj. Přestože nabízíme posouzení pohledávek zdarma, nově i online v mobilu a řešíme jakékoliv pohledávky, tak pořád se najdou blázni, který to neřeší. No a právě těm bychom chtěli nechat zahrát alespoň nějakou pěknou písničku. Děkujeme.
9: E-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
10: Je tady někdo, kdo schání obklady a dlažbu, staví nebo rekonstruuje koupelnu? Jsme vám na blízku. Máme pro vás obklady, dlažby a koupelnové vybavení předních výrobců v nejširší nabídce. A k tomu profesionální poradenství. Na viděnou v prodejně v Ostravě.

0: mistrovství světa v Mexiku a Spojených státech a získá na 4 roky fotbalový trůn. Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hitrádia. Fotbal na Hitrádiu Orion.
1: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením a dopravu zdarma.
2: Matrace.
1: Minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením.

0: Milé děti, je 17.7. Skutečně ano, máme 17. července.
1: Dnešní pohnutka? Kuby ohnutka.
0: Chci, abyste věděli, že horší nežli pondělí a teď konec veselý, čtvrt prázdniny v...
1: To byla pohnutka Kuby ohnutka na Hit Radio Orion.
0: Pam pam pam pam pam pam pam pam. Ano, bude ram pam pam pam pam, ale za chviličku, protože teďka Poetika, Ray Dalton a posléze i Minelli. My jsme Hit Radio Orion.

0: Ram pam pam, no to si ale večer dám. Přiznám se vám, dneska jsem, než jsem jel do rádia, trošku zhřešil, koupil jsem si po dlouhé době tabulku hořké čokolády, nějakých, já nevím, 70% kaká nebo co. A pokud patříte jako já k těm, kteří si bez kousku čokolády jako nedokážou představit svůj den, mám pro vás asi tu nejsladší vědeckou omluvu na světě. Podle nejnovějších studií totiž pravidelné mlsání čokolády prokazatelně prospívá našemu srdíčku. Je to tak, vědci přišli s tím, že lidi, kteří se dají tohle dobrotu aspoň jednou týdně, mají o 8% nižší riziko ucpávání věnčitých tepen. Kakao je totiž doslova nabité třeba antioxidanty, které udržují naše cévy v naprostém chillu a pohodě. Doktoři pravda jedním dechem varují, že tabulka mléčné čokolády na posazení vám kvůli cukru a toku spíš zvedne tlak, než vyčistí cévy, ale to už v tom receptu od doktorů nebylo, že ano. Takže až vás doma příště někdo nachytá s rukou v bomboněře, můžete s klidným svědomím zahlásit: já jen zodpovědně provádím kardiovaskulární prevenci.
1: Nabídka pracovních míst.
2: Máte rádi řemeslnou práci, za kterou je vidět výsledek? Společnost Bodinger přijme parťáky do výroby nábytku v Ostravě Kunčičkách. Pružná pracovní doba, zajímavé zakázky a práce, na kterou můžete být hrdí. Více informací na webu Hitradia Orion nebo rovnou pište na martin@bodinger.cz.
1: Všechny nabídky najdete na hitradioorion.cz.

0: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
1: No včera bylo pozdě.
2: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
3: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
4: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
5: Ekokom.
6: Trávíte velkou část dne před monitorem. Únava přichází, ale úkoly nepočkají a vy musíte práci dokončit. Podpořte své oči, když to nejvíc potřebují, doplňkem stravy Balancio oči s luteinem a zeaxantinem, který pro vás vyvinul váš tradiční český dodavatel bio- a ekokosmetiky Alpík.cz. Balancio. Inspirováno přírodou, ověřeno životem. www.alpík.cz.
7: Nákupy v online shop.cz.
8: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
7: www.onlineshop.cz.
9: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
10: Ne, my nikoho nemlátíme. Rozumím, že si to zaslouží, ale my takhle pohledávky neřešíme. Prosím, jak? Vše je online. Vyhledání digitální stopy dlužníka, monitorování na sociálních sítích, včetně digitální komunikace s dlužníkem. Žádné platby předem, právní posouzení a lustrace dlužníka zdarma. Pohledávky řešíme mimosoudně, soudně a exekučně. Jedině s námi máte garanci toho, že v případě neúspěchu nám nic neplatíte.
11: ePohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
12: Mami, já chci hrát na klavír.
13: A proč ne? Když ho půjčíme už teď, na hudebnifond.cz můžeš hrát celé léto a já nezaplatím ani korunu. Mrkněte i vy na akci Prázdniny zdarma. Půjčte si klavír už teď a plaťte až v září. Více na hudebnifond.cz.
14: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
15: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
16: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal nad miliardu. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
17: Stavebniny Janík. Nabízíme kompletní malířské a natěračské potřeby za skvělé ceny. Široký výběr barev a příslušenství. Malíři a natěrači, nakupte, co srdce ráčí.
18: Stavebniny Janík.
19: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
7: Hit Radio Orion.
2: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

za mě má přesně takhle vonět páteční podvečer. Hitovka New Religion s tím, že od 18 do 21 hodin, nebo do 21 hodin, tak je to správně, budeme hrát trošku jinak. A to chcete 80-ky, 90-ky a hity milénia. Rozhodně uslyšíte Shakespeare Sister. No tak to je velká pohoda. Hnedka po 18. to rozjede Eros Ramazzotti. Půjdeme taky na Slovensko, protože pro vás budeme mít Richarda Millera. Víc dál nás klíní, to tě víc dál. A přijde i Katrina and the Waves v hitu Walking on Sunshine. To všechno a mnohem víc, třeba k vaší grilovačce, teda pokud neprší, třeba jako na Olomoucku. Možná máte pergolu, tak vám to nevadí. Mezi 18. a 21. Já jsem Kuba Ohnutek, moc děkuju také za dnešní odpoledne, byli jste super. Ano a zítra v tom můžeme frčet opět. Od 13 do 18. a 17.51.

0: Rádio, když jedete na dovolenou. Nebo trčíte v dopravní zácpě. Rychlost vaší cesty nezměníme, můžeme vám ale zlepšit náladu. Léto zní líp s Hit Rádiem.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Hit
2: Rádio. Nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska v Karviné v Bohumínské ulici probíhá oprava veřejného osvětlení. Provoz je veden jedním pruhem. No a v Opavě v Praskově ulici bude probíhat výměna trolejí. Počítejte s omezením. Můžete se tam zdržet. Co se děje na cestách? Pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 724-299-199.
0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
3: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
4: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
5: To jsi slyšela, že chachar má o 4 centiáky větší průměr než picař od vedle.
6: No nekecej, 4 centiáky navíc? To musím hned vyzkoušet.
5: Neváhej a přesvěd se i ty na chachar.cz, protože 4 cáky ty už fakt poznáš. Chacharova pizza, bo na velikosti prostě záleží.
7: Franto, co jsi to zaskoupil?
8: Zavařovací hrnec.
7: A co budeš dělat?
8: V létě okurky, v zimě svařák.
9: Zavařovací hrnec, chytrý pomocník do každé domácnosti. domu.elektro.cz.
0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
10: Je 18 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, hezký podvečer. Pozor na další podvodné SMSky a e-maily, varuje před nimi Všeobecná zdravotní pojišťovna. Podvodníci vyzývají klienty VZP i ostatních pojišťoven k aktualizaci informací o zdravotním průkazu. Chtějí ale jen získat přístup k bankovním účtům. Ministerstvo financí dnes naposledy stanovilo maximální povolené ceny paliv. Cenové stropy o víkendu opět o desítky haléřů vzrostou. Od pondělí se pak ceny benzínu a nafty budou řídit pouze podle tržních mechanismů. Dle analytiků proto lze očekávat další růst cen, zejména u nafty. Ústečtí celníci zadrželi dva lidi, kteří podle nich obchodovali s drogami. Našli u nich skoro 10 kg drog, včetně heroinu a kokainu. Zajistili taky více než 1 000 000 korun v hotovosti. Sečení luk každoročně ohrožuje tisíce mláďat volně žijících zvířat. Proto je dobrovolníci po celé republice i letos pomáhali myslivcům a zemědělcům zachraňovat. Pokračuje vedoucí projektu Stop sečení srnčat Pavla Benetová.
11: Zatím nejsou známa čísla a statistiky za všechny spolky, nicméně za naši lokální skupinu působící v jižních Čechách už máme jasno. Letos jsme zmonitorovali, vynesli nebo vyhnali na 1500 srnčat a dančat.
10: Kromě toho i desítky zajíčků a také označili mnoho hnízd, ať už drobné pernaté zvěře nebo hnízd pěvců.
0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
10: Zítra má nad Českem převažovat oblačná obloha, přechodně místy čekáme přehánky nebo bouřky, zejména na horách. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů, na jihovýchodě Moravy až 30.
12: Krásný dobrý večer, 2 minutky po 18. s vámi Leona. A taky to nejlepší z 80., 90. a milénia. Taky jedeme, nezastavujeme, krásný večer, nohy nahoru. Je víkend před námi a taky Eros Ramazzotti, Piju Bella Cosa právě teď.

Richard Miller, Hit Radio s vámi, 6:15, aktuální čas, Nina Ricci, my pokračujeme dál, 80. 90. milénium, tak co, jak se máte, doufám, že se máte krásně, je páteček, víkend, volno, s vámi Leona, tak vlastně my dneska spolu budeme usínat a zítra v 7 hodin ráno tady na značkách spolu budeme vstávat, tak doufám, že ten pracovní týden vám utekl, že teď už je nám odpočinek a my vám k tomu budeme hrát, co takhle skvělá pecka z 90. Eiffel 65.

bla bla bla. Eiffel 65. Hezký dobrý večer, 7:03. Posloucháte Hit Radio, jedeme dál, nejlepší hity 80. 90. milénium. Za chviličku. Shakespeare Sisters, Roxette a nebo typicky letní líbající song. Co tohle?

0: Právě jsme pro vás otevřeli nový supermarket Albert Horní 57 Ostrava. Přijďte si k nám vychutnat zážitek z nakupování. Bohatý sortiment, neporazitelné ceny a nyní slevu 10% na celý nákup s aplikací Můj Albert. Těšíme se na vás.
1: 70% slevy v Dormeu? Je to Black Friday. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře? Teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormeem. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo Home v Ostravě v OC Nová Karolina. Těšíme se na vás.
2: Prosecco přesně v italském stylu?
3: To je Mionetto.
2: Kvalitní prosecco s ležérním šarmem?
3: Mionetto.
2: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí?
3: Mionetto.
2: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží?
3: Mionetto. Víc než jen prosecco.
4: Kolo? Ve vzduchu? Jo, slyšíte správně. Na stezce Valaška vás čeká jedinečná atrakce, co vám vezme dech. A pak ho zase vrátí. Přijďte zjistit, jestli zvládnete šlapat nad stromy. Skybike? Kolo trochu jinak.
5: Stezka Valaška.
6: For camping. Venku je nám krásně.
7: Tady chci bydlet.
6: Venku?
7: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
6: A kde bude ložnice?
7: Na louce pod hvězdami.
6: To je ale velká ložnice.
7: Největší na světě.
6: No jo. A co koupelna?
7: No, v potoce.
6: A sousedi?
7: Už se hlásí.
6: To zní hezky. Asi to budu bydlet s tebou.
7: Jo, tady nám je krásně.
6: For camping. Venku je nám krásně.
8: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
9: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
10: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
11: Safari v Zoo Ostrava. To jsou tři výběhy, 6 hektarů a stovka zvířat. Nasedněte do Safari Expressu a vydejte se s námi z Afriky přes Perzii až do Indie. Jízdu mezi stády volně pasoucích se zvířat můžete zažít každý den od 10 hodin. Těšíme se na vás v Zoo Ostrava.
12: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne

Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio. Když jste v práci sami. Zatímco jsou všichni ostatní na dovolené. O vaši společnost se postaráme my. Léto zní líp s Hit Radiem. Hit Radio.

0: Larson.
1: Hezký dobrý večer, posloucháte Hit Radio, s vámi Lea. Pokračujeme dál, chodí mi tu spousty zpráv, že nás rádi posloucháte, že se vám líbí náš playlist, že máte rádi Hit Radio Classic, to nás neskutečně těší. Tak za chviličku Renaskop a

návrat do 80. let Reda Scott, Hold Up. Hit Radio Classic s vámi taky, Lea, hezký večer. Před chvilkou tady v našem vysílacím studiu v Praze, v centru, byla obrovitánská bouřka a prásklo to tady takovým stylem, že jsem se strašně lekla, dokonce přilítl i kolega z Hit Radia 90. Říká, Leonko, slyšela jsi to, mě normálně buší srdce, a aby toho nebylo málo, tak i kolega z vedlejšího studia z Rock Rádia. Takže my všichni sídlíme v jednom baráku, jsme jedna velká společnost, máme dceřiné a bratrská rádia, tak jsme se tady tak lekli. Pane Bože, dávejme na sebe pozor, protože já jsem se asi v životě takhle blesku a té rány nikdy nelekla. Každopádně pokračujeme dál, protože nám tady chodí i spousty zpráv, třeba od Adama. Ahoj Leonko, já mám taky rád Hit Radio Classic a moc se mi to líbí. Poslouchám to každý den pondělí, pátek od 18 do 21 hodin a moc se mi to líbí, posluchač Adam. Stejně tak napsala i Lenka, Péťa, taky Aneta, díky moc za vaše zprávy. Tak za chviličku Modern Talking, nebo M People, taky Monkey Business, a nebo Texas.

0: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
1: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
4: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, housy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. Anagory, BRDS.cz.
5: Víte, jak se dobývalo uhlí, břidlice nebo stříbro v našem kraji? Chtěli jste někdy sfárat do dolu?
6: Tak navštivte důl Michal, Flašarův důl u Oder nebo Stříbrný důl v Horním Městě. A třeba Futureum v Dolních Vítkovicích vás provede historií dobývání uhlí.
5: S technotrasou objevíte místa, kde vznikla technika, průmysl i řemesla.
6: Naplánujte si výlet na technotrasa.cz nebo v mobilní aplikaci.
7: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letní soutěž.cinemacity.cz.

0: www.bludištělandek.cz.
1: Ruší tě to? Zkusil jsi Almeto?
2: Filtry, které si poradí se šumem.
1: Tlumivky, cívky, kondenzátory.
2: Kvalitní součástky, které zvládnou i to největší zatížení.
1: Almeto vyrábí vše, co vaše zařízení potřebuje, aby šlapalo jako hodinky.
2: Almeto. Váš ochránce ve světě rušení. Almeto.cz.
3: Trávíte velkou část dne před monitorem. Únava přichází, ale úkoly nepočkají a vy musíte práci dokončit. Podpořte své oči, když to nejvíc potřebují, doplňkem stravy Balancio oči s luteinem a zeaxantinem, který pro vás vyvinul váš tradiční český dodavatel bio a ekokosmetiky Alpík.cz. Balancio. Inspirováno přírodou, ověřeno životem. www.alpík.cz.
4: Stavebniny Janík. Stavebniny Janík. Nabízíme kompletní malířské a natěračské potřeby za skvělé ceny. Široký výběr barev a příslušenství. Malíři a natěrači, nakupte, co srdce ráčí. Stavebniny Janík. Stavebniny
5: Janík. Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio.
6: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

0: Honzi, já chci hrát na klavír.
1: A proč ne? Když ho půjčíme už teď na hudebnifond.cz, můžeš hrát celé léto a já nezaplatím ani korunu. Mrkněte i vy na akci Prázdniny zdarma. Půjčte si klavír už teď a plaťte až v září. Více na hudebnifond.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
3: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
4: Franto, v sobotu zajedem pro tu ledničku.
5: Tam zas bude lidí. Domo Elektro má 55 druhů a dovoz až domů.
4: Fakt?
6: Lednice a mrazáky na domo-elektro.cz.
7: Minutka po 19. Ještě 2 hodinky, 80, 90, Millennium, Criss Cross a Jump. Tak volume doprava a jdeme.

0: a Show. Právě teď doznívají z éteru Hit Rádia. 19 hodin, 9 minutek k tomu. Posloucháte Hit Rádio Klasik. A hezký večer vám přeje Leona. My teď zabrouzdáme do legendárních 90. let, protože tam je pecka, kterou já si konkrétně pamatuju, když jsem ještě jako malá chodívala na diskotance. Tak my jsme na tuhle píseň měli takovou tu taneční choreografii, sestavu. Normálně jako bych se vrátila zpět do svých 12-13 let. Co říkáte tomuhle?
1: Me depend the attack fish, I can rock the flock around the clock non-stop as I would tell ya.

0: pokračujeme dál, protože před námi je Až jednou Šalom, nebo taky Robbie Williams a hlavně jedna z nejkrásnějších písní, kterou jsem si dovolila sama i zpívat, protože hraju v divadle Hibernia v Praze v Celine Dion Show. Kdybyste chtěli mrknout, mrkněte na stránky Hibernie, hrajeme zase v říjnu další představení. Hejte Celine Dion a dostala jsem píseň The Power of Love, která je ale v originále od Jennifer Rush a tu si právě dáme za moment. Jedna z nejsilnějších písní o lásce. You are my man. The power of love. Tak si počkejte, nikam neodcházejte a společně se zasníme nad nějakou velkou láskou, anebo třeba někdo lásku prožíváte a to je na světě to nejkrásnější. Prostě láska je krásná, i když umí bolet, tak umí být i nádherná. Tak za chviličku. The power of love.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.

0: trávíte velkou část dne před monitorem. Únava přichází, ale úkoly nepočkají a vy musíte práci dokončit. Podpořte své oči, když to nejvíc potřebují, doplňkem stravy Balancio oči s luteinem a zeaxantinem, který pro vás vyvinul váš tradiční český dodavatel bio a ekokosmetiky Alpík.cz. Balancio. Inspirováno přírodou, ověřeno životem. www.alpík.cz.
1: Ruší tě to. Zkusil jsi Almeto?
2: Filtry, které si poradí se šumem.
1: Tlumivky, cívky, kondenzátory.
2: Kvalitní součástky, které zvládnou i to největší zatížení.
1: Almeto vyrábí vše, co vaše zařízení potřebuje, aby šlapalo jako hodinky.
2: Almeto. Váš ochránce ve světě rušení. Almeto.cz.
3: Ladná čeladná. Rodinný festival v Čeladné plný zábavy pro děti a dospělé. Olympic, Aneta Langerová, Jana Kirchner, Kateřina Marie Tichá and Benjis, Pavel Čadek a mnoho dalších. Bohatý program čeká i na děti, Kája a Bambuláček, taneční a parkourové workshopy, divadlo, hry, soutěže i kreativní dílny. To je Ladná Čeladná 31. července a 1. srpna v Čeladné. Více na www.ladnačeladna.cz.
4: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
5: Já chci hot dog.
6: Já mám chuť na matcha latte.
7: Taky beru hot dog a klid v autě.
4: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
8: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo 2 XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.
9: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
10: To není možný, že to ještě nemáte.
11: Tak my taky čekáme, že jo?
12: Já jsem teď v zahraničí a hned nějak se vrátím.
13: Tak to musí stát na účtárně.
10: To už je po splatnosti.
13: Už vás nebaví pořád dokola poslouchat to samé? Čekáte marně na peníze za neproplacenou fakturu? Jděte na e-pohledávky.cz. Vložte svůj případ, naši právníci jej zdarma posoudí a nabídnou řešení do 24 hodin.
14: e-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
15: Na všechno existuje návod, až na muže po 40. Tedy až doteď.
16: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
15: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
16: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
15: Maitreya. Inspirace srdcem.
17: Hit Radio.
18: Zlepši si náladu.
17: Zlepši si náladu.

Petr Buk, Šalom, až jednou. Vzpomínáme na něj. Jeho kapelu i solovou dráhu milujeme a milovali jsme. Jsme Hit Radio Classic, hrajeme 80ky, 90ky. Pokračujeme dál až po milénium, protože před námi jsou další skvělé hity až do 21. hodiny. Budeme hrát podle vás. Přišel mi tady dotaz od Petra. Ahoj Leonko, prosím tě, mohl bych se podívat na tebe, jak vypadáš? Máš sympatický hlas, moc rád tě poslouchám. Jsi vždycky taková pozitivní, mám tě v rádiu moc rád, to je hezký. A jestli se na mě můžeš podívat, tak myslím si, že v dnešní době sociálních sítích tam nějakou fotku najdeš, tak se mrkni třeba na můj Instagram Lea Giongiosi. Dokonce mám pro vás i takový překvapení, že vy víte, že celý týden jsme v Rychlé pětce soutěžili o balíček Denatury, což je teda především hlavně pro dámy, tak já vám můžu slíbit, že zítra ještě někomu z vás něco rozdáme a taky i na mém Instagramu jeden balíček čeká na někoho z vás nebo pro vaši drahou polovičku, pánové. Tak kdybyste se chtěli mrknout, tak Lea Giongiosi, zítra to tam hodím. No a teď už si dáme jednu z mých nejoblíbenějších dívčích kapel, girl bandu 90. let. Nevím, jestli se holky ještě někdy vrátěj. Beyoncé, Kelly a teď jsem zapomněl. Jo, a Michelle je ta třetí. Destiny's Child. Survivor. Právě teď z éteru Hit Rádia. Hezký dobrý večer. Taky bude Boyzone, Nazareti a skupina Erotic, tak buďte s námi.

0: Nový plot mám.
1: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, teď je tice u Kroměříže. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Rodinný dům v Králově Dvoře u Berouna za 11 990 000 korun, rodinný dům v obci Sopotnice u Ústí nad Orlicí za 3 200 000, pozemek k bydlení v Krásné hoře nad Vltavou za 2 400 000, byt 4KK v Chebu za 6 890 000 a byt 3+1 v Plzni na Východním předměstí za 5 742 000 korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
3: Právě jsme pro vás otevřeli nový supermarket Albert Horní 57 Ostrava. Přijďte si k nám vychutnat zážitek z nakupování. Bohatý sortiment, neporazitelné ceny a nyní slevu 10% na celý nákup s aplikací Můj Albert. Těšíme se na vás.
4: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi bídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
5: Ekokom. Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
6: Pohlédl do dálky a zvolal: Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
7: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
8: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
7: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
9: Víte, že na novou kuchyň můžete mít 5 let záruky s návrhem a cenovou nabídkou zdarma a navíc až o 50% levněji než u nás? No fakt, jakože se Ivan Vodochodský jmenuju. Navštivte XXL kuchyně v polském Těšíně. Více informací najdete taky na www.xxl-kuchyně.cz.
10: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
11: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
12: Parto, už víme, kdo v létě vystoupí na Štěrkovně Open Music. Bude to Jaromír Nohavica, Janek Ledecký, David Koller, Ben Kristoval, Činasky, No Name, Michal Prokop, Kamil Střihavka, Marpo a mnoho dalších. To vše na břehu jezera od 23. do 25. července. Tam nemůžeme chybět.
13: Hit Radio.
14: Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu.

0: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
2: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
3: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, housy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A nagr.i, br.se.cz.
4: Hey, we are Imagine Dragons.
5: Hey, I'm Lady Gaga.

pátek večer, Hit Radio Classic stále s vámi a před námi je skvělá věc. Dokonce je to i taková gospelová věc, protože o mně je známo, že já se v Čechách věnuju gospelovému zpěvu, hudbě. Tak co takhle? Shekels, Praise You, Mary Mary, jedna z nejznámějších pecek, taneční, houpavá, R&B, soulová a přitom je to gospel, tak to si dáme právě teď ode mě pro vás. Tak volíme doprava. Show is hot out here. No, I don't mind.

0: hudební legendu. Nejenom to, že vám hrajeme nejlepší 90, 80 až po milénium, ale já vám za chviličku zahraju jednu z nejznámějších písní, kde je i nejznámější taneček. Los Del Rio, Macarena rozhodně v našem playlistu nesmí chybět, taky Pet Shop Boys, ale společně zavzpomínáme na zpěvačku, která nás bohužel 8. července opustila ve věku 75 let, a to je legendární Bonnie Tyler. Tak si na to počkejte.
1: Hit Radio Orion.

0: Na všechno existuje návod, až na muže po 40. Tedy až doteď.
1: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
0: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
1: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
0: Maitreya. Inspirace srdcem.
2: Přijďte do kina na filmovou událost roku. Přijďte na Odysseu režiséra Christophera Nolana. Jeden z nejslavnějších příběhů naší civilizace ožívá v nezapomenutelném filmu. No one could stand between my bed and home. Matt Damon jako Odysseus a řada dalších hvězd ve vašem Cinestaru zazáří už 16. července.
3: Představte si ráno v Beskydech. Čerstvý horský vzduch, nádherná beskydská příroda, klid, wellness a večer skvělá večeře v nové restauraci Tok. Nově otevřený hotel Rástoka v Trojanovicích zve na letní sezónu 2026. Využijte jedinečné zaváděcí ceny, které už se nebudou opakovat. Dopřejte si odpočinek bez stresu. Kousek od domova, hotel Rástoka. Nový příběh Beskyd začíná právě teď.
4: Dobrý den, tady je pohledávky.cz. My bychom chtěli všem, co dluží, poblahopřát, jak pěkně z toho zase vybruslili. Takže klidně ať jezdí dál v těch drahých autech, nikomu nic nevrací a klidně ať se tomu dál vyhybaj. Přestože nabízíme posouzení pohledávek zdarma, nově i online v mobilu a řešíme jakékoliv pohledávky, tak pořád se najdou blázni, který to neřeší. No a právě těm bychom chtěli nechat zahrát alespoň nějakou pěknou písničku. Děkujeme.
5: E-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
6: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
7: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
8: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
7: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
9: Hit Radio.

0: tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Legendární Macarena, kdo by neznal? Trsli jste si? Dejte klidně vědět na 777-937-777. My teď zabrouzdáme do českého rybníčku, protože před námi jsou hvězdy. Da, da, da, da, da, da, da, da, da. Kdo pak to asi zpívá? Kdo se sem teď podívá? Hvězdy se mění, Jan Kalousek. Jdeme na to.

0: čas je neúprosný a já se s vámi pro dnešní večer musím bohužel rozloučit. Takže spolu budeme spinkat, ne teda jako doslova, jo, chápeme, že? Já vám prostě teď z éteru Hit Rádia popřeju krásnou dobrou noc, pokud možno. Udělejte si krásný večer, běžte někam za písničkou, na vínečko, anebo jen tak doma odpočívejte. Já třeba konkrétně si pustím Netflix, na něco se mrknu, protože ráno v 7 hodin tady chci být s vámi. Takže zítra s námi vstávejte, budeme strašně rádi, protože máme pro vás spousty hudebních překvapení, taky dárečku a hlavně dobré nálady a pozitivní energie. Mějte se báječně, dobrou noc a zítra. Ahoj!
1: Hit Radio Orion.
2: 70% slevy v Dormeu? Je to Black Friday. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře? Teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormeem. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo Home v Ostravě v OC Nová Karolina. Těšíme se na vás.
3: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
4: Ruší tě to? Zkusil jsi Almeto?
5: Filtry, které si poradí se šumem.
6: Tlumivky, cívky, kondenzátory.
5: Kvalitní součástky, které zvládnou i to největší zatížení.
6: Almeto vyrábí vše, co vaše zařízení potřebuje, aby šlapalo jako hodinky.
5: Almeto. Váš ochránce ve světě rušení. Almeto.cz.
7: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
8: Vinetu!
7: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
9: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
10: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
9: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
11: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
12: No včera bylo pozdě.
13: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
14: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
15: Tak dobře poslouchejte.
14: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
15: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
14: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
15: Budete viset 101 metrů nad zemí.
14: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
16: Maminko!
15: Prostě pořádnej adrenalin.
14: Tenhle zážitek najdete pouze na...
17: firmanazajitky.cz.

0: Stavebniny Janík. Stavebniny Janík. Nabízíme kompletní malířské a natěračské potřeby za skvělé ceny. Široký výběr barev a příslušenství. Malíři a natěrači, nakupte, co srdce ráčí. Stavebniny Janík. Stavebniny
1: Janík. Že mě jsem borec, tyjo, auto v Lesku vychechtané jak lečo, rozumíš, tyjo? A myslel si, že když je z Práglu, že nebude platit faktury, nebo co? S ním výběh jak se zátopkem, hele. Nemůžete se dovolat svého práva? Jděte na e-pohledávky.cz, vložte tam svůj případ, ty jejich právníci to zdarma posoudí a nabídnou řešení do 24 hodin. Řeší ho a je drobné pohledávky. e-pohledávky.cz, nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
2: Yeah.

0: Ruší tě to? Zkusil jsi Almeto?
1: Filtry, které si poradí se šumem.
2: Tlumivky, cívky, kondenzátory.
1: Kvalitní součástky, které zvládnou i to největší zatížení.
2: Almeto vyrábí vše, co vaše zařízení potřebuje, aby šlapalo jako hodinky.
1: Almeto. Váš ochránce ve světě rušení. Almeto.cz.
3: Stavebniny Janík. Chystáte rekonstrukci školy, školky či jiného zařízení? Mimořádné prázdninové ceny obkladů, dlažeb, sanity, podlah, malířských a čistících potřeb.
4: Stavebniny Janík.
3: S námi to zvládnete.
5: Trávíte velkou část dne před monitorem. Únava přichází, ale úkoly nepočkají a vy musíte práci dokončit. Podpořte své oči, když to nejvíc potřebují, doplňkem stravy Balancio oči s luteinem a zeaxantinem, který pro vás vyvinul váš tradiční český dodavatel bio a ekokosmetiky Alpík.cz. Balancio. Inspirováno přírodou, ověřeno životem. www.alpík.cz.
6: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
7: Na všechno existuje návod, až na muže po 40, tedy až doteď.
8: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
7: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
8: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
7: Maitreya. Inspirace srdcem.
9: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde... okoukaný?
10: Tak dobře poslouchejte.
9: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
10: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
9: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
10: Budete viset 101 metrů nad zemí.
9: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
11: Maminko!
10: Prostě pořádnej adrenalin.
9: Tenhle zážitek najdete pouze na
12: firmanazážitky.cz.

0: Ruší tě to? Zkusil jsi Almeto?
1: Filtry, které si poradí se šumem.
0: Tlumivky, cívky, kondenzátory.
1: Kvalitní součástky, které zvládnou i to největší zatížení.
0: Almeto vyrábí vše, co vaše zařízení potřebuje, aby šlapalo jako hodinky.
1: Almeto. Váš ochránce ve světě rušení. Almeto.cz

0: pohlédl do dálky a zvolal: Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
1: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
2: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
1: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
3: Tak Renku, ty nezáda jeden nádherný. Kolik ty tvý firmě vlastně dluží?
4: Asi 100 tisíc.
3: A ty s tím nic neděláš, jo?
4: No a co bych jako měl dělat? Já nemám na manikuru, no tož pak na právníka.
3: No prostě jdi na epohledavky.cz, prostě řešíš věci moderně a hlavně i hned. Epohledavky nabízí online správu pohledávek, neplatíš žádné paušály ani zálohy a odměna pro ně je pouze v případě vyhrané pohledávky.
4: No to jsou nějaký šamani nebo co ne?
3: Ale sám jsi šaman, prosím tě. Navíc řeší i malé pohledávky. epohledavky.cz, nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
5: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letní soutěž.cinemacity.cz.

0: Hit Radio Orion. Hit Radio Orion. Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
1: Ruší tě to? Zkusil jsi Almeto?
2: Filtry, které si poradí se šumem.
1: Tlumivky, cívky, kondenzátory.
2: Kvalitní součástky, které zvládnou i to největší zatížení.
1: Almeto vyrábí vše, co vaše zařízení potřebuje, aby šlapalo jako hodinky.
2: Almeto. Váš ochránce ve světě rušení. Almeto.cz.

0: rata, trička, rata, ta da da da rata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela bel, CZ.
1: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. comfort@group.cz.
2: Dobrou noc, přátelé. Tolik hodin a vy ještě nespíte? Tak pěkné sny. Pro spánek spěte lépe, žijte lépe.
3: Chcete krásnější prostor kolem sebe? DKV Ateliér přináší originální řešení pro dům, zahradu, terasu i firemní prostory. Od návrhu až po realizaci tvoříme místa, která mají atmosféru, styl i smysl. DKV Ateliér. Tvoříme prostor, kde roste krása i smysl. www.dkvateliér.cz.
4: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. projekt@ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.
5: Na všechno existuje návod, až na muže po 40. Tedy až doteď.
6: Kniha Jamese Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
5: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
6: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
5: Maitreya. Inspirace srdcem.
7: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový salon.cz.

0: víš, s kým svoji hlavu ztrácíš, jestli ještě o mě vůbec víš, jestli se někdy vrátíš.
1: Hit Radio Orion.

Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.

0: rarararata, trička ratata, rarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
1: Stavebniny Janík. Chystáte rekonstrukci školy, školky či jiného zařízení? Mimořádné prázdninové ceny obkladů, dlažeb, sanity, podlah, malířských a čistících potřeb.
2: Stavebniny Janík.
1: S námi to zvládnete.
3: Dobrou noc, přátelé. Tolik hodin a vy ještě nespíte? Tak pěkné sny. Pro spánek spěte lépe, žijte lépe.
4: Chcete krásnější prostor kolem sebe? VKV Ateliér přináší originální řešení pro dům, zahradu, terasu i firemní prostory. Od návrhu až po realizaci tvoříme místa, která mají atmosféru, styl i smysl. VKV Ateliér. Tvoříme prostor, kde roste krása i smysl. www.vkvateliér.cz

0: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz
1: Hit Radio. Hit Radio.

Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz